až ten vítr zavane, vzplane srdce, hlava ne, a začne být, zavládne klid. Oči jezdců z

hudba laskavá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: protože jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén goth. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
2: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
1: Se podívej na tričko.
2: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
1: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
1: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina.
6: Že byste nechtěli, jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
6: kapsy. Jsme to taky platili.
2: No počkejte, pane Homolko, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: Tak to?
2: No my právě máme taky takový děti,
3: tak si to s náma vyměňte.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlapce, dvou jsou naše, no.
6: Předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: A to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď kam já bych jel.
8: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku. To je taková krása, vám,
8: když jsem
6: viděl ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
7: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
6: No to, kde mám tam třeba ten bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zaukladcenou
6: země. Já jsem
7: on každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
6: A vy
7: si myslíte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo.
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to, my když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
5: Ale
6: babi, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju. Ale
5: se nehádají.
6: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala. No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
2: 4 hodiny, já vím, že...
6: Oni nehádají, že
9: zaště nechce. Přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam
9: být. No tak řeknu jasně.
2: Nevykládejte mi nesmysly.
9: Porazte.
2: Žádnou svatební cestu neměli. Dokonce to.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen celé ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
11: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
11: Jo, tak, no jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
11: Hezky. A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to, než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
11: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
11: Ano.
0: Že jo, no.
11: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
11: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku.
11: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
11: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
11: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení Homolkovými a Tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
4: Hezký, mladí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasné.
3: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
3: Dobře.
4: Děkujeme, dobrý den.
3: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
6: dobrý
3: je?
6: Den.
4: Zdravíme, dobrý
6: tam
4: den.
6: Tam zadebník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
3: Dobře.
6: To bylo nějaký dětko.
3: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
7: Tady pejskař ze Dvora Králové.
4: Dobrý den.
7: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
3: Ano.
7: A dáme si Cizleroviny.
3: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
8: Jirka Kladno, dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Já bych prosil Homolkovi.
3: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Ačko
9: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
4: Děkujeme taky.
3: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
10: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďar, on je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím oknama nic, až bez klepu. Takovým bokýmku viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám té babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to pověz se tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako Vysko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie. Teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej, jo, Čech, a pojedu domů. sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil, já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytl jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste to zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. A já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
3: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
4: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
3: Jsi hrál prince.
4: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
3: Punčošky.
4: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
3: Kdy dělali bušku?
4: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
3: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
4: Dělali, že jedou, no.
3: A takhle.
4: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně, haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
3: počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
4: Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
3: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
4: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
3: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
4: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě a vyšvihneš samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
3: A to jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
4: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná, ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
3: To je kompozice.
4: To je kompozice. Ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač jako vzpomínku
3: jako
4: na to.
3: Jako Pilarová na hnoji.
4: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti jako variantu?
4: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
3: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Přeji vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme moc a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Komu ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano.
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: A přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit,
8: jo?
7: No jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdy bys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je víc prostořeký.
9: Nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu, je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu.
3: Jo, vlastně to ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, na zahradě,
3: no,
9: v práci.
3: V kuchyni, na zahradě,
9: prosím kdykoliv. Tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To, ne, to já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovieho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky ty, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Mm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramenem.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, kteří grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi. Mm-hmm. Jo.

0: Láďa, já bych tam dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. S Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
2: No, tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
3: Klusťochu, buřte.
2: Ne.
3: Čuňas je
2: ne.
3: Dobrý.
2: To je běžná praxe.
3: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
2: Ano.
3: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
2: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
3: Nebo je po neboštíku svinicera.
2: Jsem to otočil,
3: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
2: Můžeme o takovém člověku říci třeba, je zvyklý nažrat se do němoty. No,
3: není své hubě macechou.
2: Ano.
3: Nebo macochou, jak to do něj podal.
2: Ano, ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasů, řekneme mu jak?
3: Plešoune, lisenko.
2: No,
3: a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
2: Prosím.
3: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
2: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, má čelo až na lopatky.
3: Na lopatky, některý i níž ještě až, mě se to protáhne až žulu.
2: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
3: To je pěkný, má takový zemědělský příměr, na velkým gruntě malá úroda.
2: Ano,
3: to
2: ano.
3: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
2: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
3: To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
2: Ne, ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
3: Jo.
2: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
3: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct třeba, já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
2: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
3: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
2: Ano.
3: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pasé. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
2: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
3: A na ty?
2: My dva.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
5: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
5: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
5: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo, pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
5: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako
1: no,
5: na herce na
1: jeviště.
5: To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
5: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
5: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni. Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje.
5: Ano,
1: a nejtěžší je, že v první řadě.
5: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Aleš Cibulka a náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů po druhé.

0: Pepík, mladý Pepík Náhlovský, za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
1: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle, takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
0: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
1: Já myslím, že
0: on
1: piano,
0: vždycky stál, pamatuješ si to?
1: No,
0: on se vždycky tak opřel jednou rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
1: On měl tak jako
0: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
1: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už byl jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
0: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři,
1: To je pravda.
0: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Moriáně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z Hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád, a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Provoz se na silnici u Olšan na Šumparsku zkomplikuje dvouměsíční oprava. V Prostějově by měla o prázdninách skončit stavba parkovacího domu. Čeští fotbalisté vyhráli v přípravě na mistrovství světa 2-1 nad Kosovem. Dnes má být zataženo až oblačno s deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiče na Šumparsku čekají dopravní komplikace. Dnes se totiž začnou opravy silnice 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Opravy se vyžárají bezmála 620 milionů korun. Dělnice pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna.
3: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
2: Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
4: Já osobně jsem proti snížení hranice. Myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
2: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Další lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daně vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. První je potřeba zaplatit do dneška, druhou do 30. listopadu. Sport. Čeští fotbalisté zvítězili v prvním přípravném dolu před startem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. O branky se na pražské Letné postarali Ladra a Hložek. Národní tým po zápase odcestovala do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Ze soupiske vypadli 3 hráči, Kabongo, Ladra a Bucha. Trenér reprezentace Miroslav Koubek ale důvody moc prozrazovat nechtěl.
5: Asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry. Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu, a tím bych to asi takto vysvětlil. Počasí.
2: Dnes se čekáme zataženo až oblačno, déšť nebo přeháníky, ojídněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane slabý, proměnlivý, později mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na silnici 60 u Jeseníku osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 1. června a svátek má dnes Laura. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně, za chvíli zaspomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystán je už Petr Spálený a song Hráč. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tady 1. červnové ráno, pondělí, svátek má Laura, vše nejlepší a je minuta po 17:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Fortunátu, má kapka deště cenu dukátu. No dnes bude deštivo a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Olomouc 18 stupňů hlásí Bára, která se chystá do práce. Hanušovice 13,5 stupně, vypadá to na deštivý den, píše Martina. Štardnov 17 stupňů, vzkaz od Ivany, ta se dnes chystá uklízet.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
3: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. Světové premiéry, scénickou operu, milostné písně nebo duchovní hudbu nabízí letošní ročník tradičního festivalu Baroko Olomouc. 8 koncertů a přednášek s hudbou v dobové interpretaci návštěvníci uslyší v Olomouckém vlastivědném muzeu a kostele Panny Marie Sněžné a v Prostějovském zámku. Přehlídka začíná právě dnes.
1: Je to hudba, která je i dnešnímu posluchači srozumitelná. A přestože tam ta velká časová vzdálenost, tak je to hudba, která komunikuje. A co mě na baroku fascinuje, je ta nespochybnitelná kvalita té hudby, to řemeslo.
2: Vysvětluje dramaturg a produkční festivalu Tomáš Hanzlík, proč je barokní hudba blízká i současnému posluchači. Právě duchovní hudba Mauricia Fochta zahájí festival v kostele Panny Marie Sněžné. Mezi hvězdnými hosty festivalu bude například i kontratenorista Vojtěch Pelka. Kontratenoristi dnes skvěle ovládají techniku zpěvu falzetem, vysvětluje Tomáš Hanzlík.
1: Vojtěch Pelka je vlastně, bych řekl, jediný v tuhle chvíli, který v České republice je schopný tento virtuózní sopránový repertoár opravdu na špičkové úrovni zvládat, a proto se objevuje stále častěji i v těch zahraničních produkcích.
2: Část festivalového programu Baroko v Olomouci bude patřit i klavichordu, předchůdci klavíru. Je malý, zvuk velmi komorní a muzikanti ho využívali k výuce nebo jako pomůcku při komponování.
1: Používali ho skladatelé jako třeba cestovní nástroj, takový keyboard. Mozart třeba sebou nevozil klavír, ale vezl si v kočáře klavichord, aby mohl komponovat. Ale na rozdíl od čembala, ten klavichord je schopný dělat dynamiku.
2: Jeden z festivalových koncertů bude patřit i autorovi jedné skladby, jak v současnosti lidé vnímají Františka Škroupa, autora státní hymny.
1: Napsal celou řadu oper, vynikající komorní skladby, a my jsme se letos zaměřili na jeho písně. A protože on byl takový jako na obě dvě strany, tak to budou písně v češtině i písně v němčině.
2: Hudební festival Baroko v Olomouci začíná dnes a celkem 8 koncertů a dalších doprovodných přednášek lidé můžou navštívit do 17. června. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Povodněmi poničenou základní školu Nábřežní v Jeseníku čekají další opravy. Týkat se budou spodního a části druhého patra. Investice si vyžádá 150 až 200 milionů korun. Práce podle ředitele školy Dominika Libardy mají začít letos. Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetice postupně obnovují. Večer bylo bez proudu přibližně 1800 odběratelů. Hasiči také na některých místech čerpali vodu ze sklepů. Dnes se sejde valná hromada skupiny ČES. Akcionáři by na ní měli řešit výše dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Skupina má také představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. První fázi by ČES měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Je Mezinárodní den dětí. Má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Ze sportu fotbalisté Slovácka budou i v příštím roce hrát nejvyšší soutěž. Odvetě baráže o udržení porazili na vlastním stadionu Artis Brno 3-0 a dvojutkání celkově ovládli 7-1. Po zápase se s profesionální kariérou rozloučil defenzivní univerzál Vlastimil Daníček, který v lize odehrál přes 300 zápasů. Počasí dnes se čekáme zataženo až oblačno, déšť nebo přeháníky, ojídněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, proměnlivý, později mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Křelova Břuchotína směr Hradec Králové stojí porouchaná dodávka, pravý pruh je neprůjezdný.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad Panská sídla střední Moravy. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Máte rádi historii? Mám pro vás tip, kde stávaly první tvrze a hrádky, co se z nich dochovalo a jaké příběhy odhalují výzkumný tým pod vedením profesora Davida Papajíka na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přináší nové poznatky o středověkých sídlech v našem kraji. Kdybyste pořad Panská sídla střední Moravy od 9:45 nestihli, tak si tento pořad můžete poslechnout i v našem audioarchivu v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za půl minuty bude 6:45. Probouzíme se do 1. červnového rána. Je tady pondělí a svátek má Laura. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnete kositi. No dnes bude deštivo a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů mírný déšť a zatím klidno, zdraví Naďa. Štíty zataženo, deštivo 8 až 13 stupňů, vítr od 7 do 25 km za hodinu, píše Břeťa. Hranice 16 stupňů, tolik má na teploměru Karel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6 hodin, snídáte-li, přeji dobrou chuť. Ode dneška pro vás máme v našem vysílání novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil. Tady je malá ochutnávka.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal, vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Prvním hostem Oskara Hesse bude kardiolog Petr Neužil.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Silničáři v kraji v létě opraví některé hlavní tahy a mosty. Více o tom ve zprávách v celou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Silničáři v kraji v létě opraví některé hlavní tahy a mosty. Kvůli stávce se zavřou některá centra poskytující pomoc oblasti závislostí. Město Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. Dnes čekáme zataženo až oblačno, přeháníky a maximálně 19 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikují opravy silnic a mostů. Dělníci obsadí například úsek mezi Týnečkem a Bělkovicemi, který je na trase Olomouc-Štemberk. Rekonstrukce se dočká i nájezd na dálnici D1 u Lověšic na Přerovsku, cesta mezi Olomoucí a Grigovem nebo frekventovaná silnice mezi obcemi Olušany a Vyšehoří na Šumpersku. Pokračovat bude také oprava mostu v Hranicích, uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Dvouhodinovou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, pod kterou patří asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje ředitel asociace Matěj Holan.
3: Pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím, a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
2: Dělníci dnes začínají v Olomouci opravovat ulici Kapitána Jaroše. Rekonstrukce vyjde na více než 9 milionů korun a potrvá do poloviny srpna.
4: Součástí stavby budou nové vrstvy silnice, předláždění žulových kostek, uliční vpusti a odvodnění. Dělníci předláždí části chodníků, opraví parkovací stání a obnoví vodorovné dopravní značení. Opravy budou stát necelých 9,5 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Město Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. O neudržovaný areál u sídliště Riviera se přitom stále vedou soudní spory. Pozemky před lety získal od města soukromý spolek. Soudy ale označily prodej za neplatný. Návrhy na využití centra mohou radnice poskytnout i obyvatelé.
5: Co jsem slyšel, tak to žádná akce nikdy nebyla. Jo, že ani jak to bylo nový, že by se to nějak otevřelo.
6: František Gabra bydlí přímo naproti areálu. Jak by mělo plochu město využít, o tom zatím nepřemýšlel. Jedno ale ví celkem jistě.
5: Další parkoviště to určitě ne.
6: Mezi náměty lidí je komunitní centrum pro seniory, zahrada s veřejným ohništěm se zákazem vstupu pro psy nebo tréninková hala pro baseballisty. Nápad, který se líbí i Nele Ajchové.
7: Moje děti hrají baseball, takže já bych byla ráda za tu halu.
6: Na stránkách města je stále otevřený dotazník, kam mohou lidé své nápady posílat. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska dále čekají na svůj premiérový titul z mistrovství světa. Po třetí za sebou skončili druzí, tentokrát na domácím turnaji. Ve finále v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení. Třetí skončili poprvé v historii Norové, kteří v bitvě o bronz zdolali Kanadu 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme zataženo až oblačno, déšť nebo přeháníky, ojídněle bouřky, k večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 16 až 19 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane slabý proměnlivý, později mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je uzavřena silnice na třídě 1. máje kvůli výstavbě mostu. Omezení potrvá do poloviny prosince.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, víkend za námi, pondělí s námi. Tolik krásných akcí jsme si mohli užít, například Noc kostelů nebo Šumperský majáles či Hody v náměšti. No ať nám víkendové zážitky dodají sílu do dalšího pracovního týdne a těžme se na další víkend. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali, že lidská hloupost dosud nevymizela a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petra Černocká, Vrať mi zpět můj smích. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Lidská hloupost dosud nevymizela, to není titulek ze současných novin, ale deníku Našinec, 100 let starého. V článku se psalo o vdavek chtivé ženě, která naletěla, pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Komptojristka, tedy písařka s iniciálami EH z Olomouce, seznámila se před výkladem firmy Under s neznámou ženou, která se jí představila jako zprostředkovatelka sňatků Antonie Schönová. Vyprávěla jí, že se o ní už delší dobu zajímá jistý nadporučík 2. leteckého pluku. Onehdy se prý dokonce vyjádřil, že je ihned ochoten se s ní oženiti. Před týdnem se ale dozvěděl, že EH chodí s jiným, což ho prý tak rozčílilo, že ve zlosti rozbil erární motorku v ceně 5 000 korun. Nyní jí přidává pěkně pozdraviti a prosí o půjčku 1 000 korun. Vdavek chtivá komptojristka Schönové skutečně peníze dala a čekala na svého ženicha. Ten ale nešel, stejně tak zprostředkovatelka. Učinila proto oznámení na policii, která ji brzy vypátrala, přičemž tvrdila, že prý obdržela pouhých 180 korun. Bylo na ní učiněno trestní oznámení pro podvod.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Jsou 6:45. Svátek má dnes Laura. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen, studený, sedlák, krčí rameny. No dnes bude deštivo a teplota do 19 stupňů Celsia, tedy deštníky sebou. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Doloplazy u Nezamyslic, oblačno, v noci trochu zapršelo, 18 stupňů, vlhkost 83%, už sbírám mandelinku bramboru. Píše Miroslav a jej. Kojetín 17,5 stupně, hlásí Honza. Šumperk 15 stupňů, bude deštivý den, píše Petra. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 18,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 6:30, dobré ráno. Máte problémy se vstáváním, chce se vám ještě spát, tak možná vám pomůže pár vyzkoušených tipů, jak se co nejpříjemněji probudit. Jako první to chce protáhnout se za rukama, za nohama a pořádně zívnout. Pohodově probudí také vůně, vyzkoušejte esenciální oleje z vůní citronu, pomeranče nebo grepu. Mě například probudí i vůně dobré snídaně. Důležité je také vstávat v pravidelnou dobu a přeji, ať máte krásná, milá a usměvavá rána. A na probuzení už mám pro vás písničku Lékořice, zpívat bude Václav Neckář. Hrajeme písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Řidiče na Šumperku čekají dopravní komplikace. Dnes totiž začnou opravy silnice 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný. Opravy si vyžádají bezmála 620 milionů korun. Dělnici pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5 000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do 2 splátek. Ze sportu Česko má po 3 letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve Španělsku dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. Počasí dnes se čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane slabý severozápadní, později mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku v České vsi je dnes částečně uzavřena silnice 44 v ulici Polská. Kvůli stavebním pracím se tu jezdí jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli navštívíme nové dopravní hřiště v Šumperku. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mnohým návštěvníkům nového dopravního hřiště u základní školy Sluneční v Šumperku se nelíbí, že v době, kdy je určené veřejnosti, v areálu nefungují semafory ani výstražné zařízení na železničním přejezdu. Výhrady k tomu mají taky opoziční politici městského zastupitelstva. Vedení radnice ale argumentuje, že vybavení hřiště má sloužit především pro dopolední výuku dopravní výchovy.
1: Příprava na pásku. Jdeme na to. Stříháme fanfarozní.
2: Slavnostním otevření dopravního hřiště zveřejnilo vedení Šumperku jeho otevírací dobu. Veřejnosti bude nový areál k dispozici odpoledne a o víkendech, železniční přejezd a semafory ale budou v tu dobu vypnuté a zavřená bude i půjčovna kol a koloběžek. Podle reakcí na sociálních sítích to řadu lidí zaskočilo a patří mezi ně i Míša ze Šumperka.
3: Protože vlastně děti, když chodilo do školy, tak semka jdou určitě až odpoledne, protože to je ráno pro tu školu, že? Takže je to škoda, no, ale tak pokud to tak je, tak se nic nenadělá. No.
2: Nastavení otevírací doby kritizuje i opozice. Pokračuje šumperský opoziční zastupitel Martin Kuchtík ze strany Nezávislá volba.
4: Byl jsem překvapený podobně jako lidé na sociálních sítích nebo i ve městě. Považuji to za velmi nešťastné nastavení.
2: Odpolední a víkendový režim se na dopravním hřišti musí podle Martina Kuchtíka změnit.
4: Určitě tam za nás musí být nějaký prostor plného provozu.
2: Šumperského starostu Miroslava Adámka z hnutí ANO reakce veřejnosti nezaskočila.
5: Jsme chtěli s tou informací ven právě, aby jsme i záměrně vzbudili, ať si otestujeme vlastně, co na to budou jakoby lidi říkat.
2: Prioritou je podle Adámka dopolední režim, kdy hřiště pod dohledem městské policie funguje jako zázemí pro dopravní výchovu pro školy i školky z města a okolí.
5: To odpoledne a ty víkendy máme v trošku jiném režimu a máme to nastaveno jako komunitní místo setkávání. Byť je to pořád dopravní hřiště, pořád tam fungují všechny značky, pokud by rodiče chtěli děti provázet, ale to místo setkávání komunitní my tam máme vybudováno a právě takhle to byla ta myšlenka, že tam máme i dětské hřiště pro malé děti, pak hřiště pro ty větší děti, pak workoutové hřiště a pump track.
2: Hřiště a nastavení otevírací doby je teď podle starosty Adámka v pilotním režimu a město už chystá první změny.
5: Proto jsme i teďka vymysleli a v tom pilotním režimu bude nastaveno i to, že jednou měsíčně městská policie, bude to v sobotu nebo v neděli, vždycky dostatečně budeme naše občany informovat dopředu, tak tam bude, že si to může jít kdokoliv vyzkoušet v příplném režimu i s těmi lektory. To znamená, bude tam probíhat jak ta teorie, tak i ta praxe a první termín, na kterým jsme se předběžně domluvali, tak je 26.
2: Dopravní hřiště vyšlo Šumperk na zhruba 20 milionů korun a patří k němu i nová učebna dopravní výchovy, toalety, sklad pro kola a prostor pro servis. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, je 6:45.
1: Počasí.
0: Zdravím také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí, co nás čeká?
2: Bude to den s velkou oblačností, v povětšinu dnes se budou vyskytovat srážky v podobě deště nebo přeháněk, výjimečně se může objevit i bouřka. Vypadá to, že potom později odpoledne k večeru bude srážek postupně ubývat a mělo by i začít ubývat oblačnosti. Dnešní maxima od 17 do 20 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách, to bude teplota někde kolem 13 stupňů. Vítr to bude provázet většinou slabý severozápadní, postupně mírný severní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Vypadá to, že by to měl být příjemnější, skoro už letní den, v noci málo oblačnosti, polojasná nebo skoro jasná obloha. K ránu se možná může vytvořit nějaká ta mlha, noční teploty většinou by se měly pohybovat od 12 do 8 stupňů, vítr by to měl provázet jen slabý proměnlivý, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu. A zítra potom málo oblačnosti, jasná nebo polojasná obloha. V průběhu dne sice přechodně zvětšená oblačnost, ale vypadá to, že jen v jeseníkách, aby se s malinkou pravděpodobností mohla objevit nějaká ta přeháňka. Zítřejší maxima už blíže k těm letním hodnotám, většinou od 22 do 25 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách, to bude teplota kolem 18 stupňů a vítr slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou. Roman Volný byl právě teď na telefonu. Zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10 hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.

0: oči.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z pedlahví. Spřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena. Paže propnuté před hrudníkem drží láhev. S nádechem jdeme dolů do dřepu, paty stále na zemi, paže nad hlavou propnuté. S výdechem jdeme zpět do stoje a zároveň přitahujeme pravé koleno. Totéž provedeme s levým kolenem. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. Olomouc začne vyplácet odměny za přihlášení k trvalému pobytu. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomouc začne vyplácet odměny za přihlášení k trvalému pobytu. Valná hromada ČEZu dnes bude řešit dividendy i zestátnění své výrobní části. Tenista Jakub Menšík je ve čtvrtfinále Roland Garros. Dnešní počasí má být oblačné s přiháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Lidé, kteří se v Olomouci přihlásili k trvalému pobytu, mohou ode dneška žádat o finanční bonus. Příspěvek 10 000 korun nabízela radnice v rámci motivační kampaně, kterou vyhlásila v loni. Nabídky využilo skoro 2700 lidí, říká mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Už teď noví Olomoučané na základě rozpočtového určení pomáhají s financováním městské hromadné dopravy, opravami silnic, péčí o zeleň nebo s vozem odpadu. Žádosti o 10 000ový dar můžou lidé podávat osobně ode dneška do 31. července v sídle magistrátu. Termín si můžou rezervovat i elektronicky online. V objednaném termínu budou žadatele vyvolávat příslušní pracovníci magistrátu.
2: S dopravním omezením musí počítat řidiči na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam postupně opraví zhruba 7-kilometrový úsek. Jako první pracují na mimoúrovňové křižovatce se sjezdem na Hulín. Řidiči se tak do města dostanou pouze výjezdem u Otrokovic a po silnici 55 nebo z D1 výjezdem u Kroměříže. Valná hromada energetické skupiny ČES dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že bude vyplaceno 42 korun na akcii. Skupina také projedná plán reorganizace firmy. Vedení má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Z těchto peněz by poté mohl ČES vyplatit stávající akcionáře, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček za ANO.
4: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
2: Energetický regulační úřad uložil pokutu 2 miliony 800 tisíc korun pražské firmě Sudob, zjistil to Český rozhlas. Před 2 lety totiž firmou na jetí dělnici navrtali transitní plynovod u obce Pabinice nedaleko Čáslavy. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat do výšky až 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo naschvál posunul vytyčovací kolíky. Sport. Tenista Jakub Menšík se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále. Jediný zbývající český zástupce singlu zdolal 6-3 v rozhodující sadě nasazenou 11 Rusa Andreje Roblojova. Český reprezentant tak po třetí v řadě zvládl pětisetovou bitvu. V tomto ohledu se Menšík oproti minulosti výrazně zlepšil.
5: Každý zápas je něco jiného, každý zápas je nová zkušenost, takže jo, i když vlastně ty pětiseťáky předtím spíš vlastně nedopadaly, než dopadaly, tak jo, teďka zase jsem chytil tu momentum dobrý, takže určitě zlepšuju se, pořád vlastně jsem ve vývinu, ale děláme i skvělou práci vlastně kondiční a to stejné, že jo, mentálně je to taky vlastně velká složka tady v tomhle tom.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přihánky, ojídněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní, později mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D35 u Křelova Břuchotína, směr Hradec Králové, stojí tu porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Používáte navigaci v mobilním telefonu. Také se vám už stalo, že navigace trvala na tom, že jedete správně a vy přitom už jste jeli třeba po polní cestě, která končila na louce. Já jsem byl tak nejednou navigován. Nejsilnější okamžiky jsem zažil u Hoštejna a také na Korfu. Tam cesta dokonce končila ostrým srázem. Tak máte-li také zážitek s navigací, tak mi ho napište na naše SMS číslo 723 70 33 51 a nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. No a chystají se také další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Ilona Čáková, Když zbývá pár slov. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, je tady první červnový den, na zahrádkách si někteří užíváme úrodu hrášku i prvních jahod. Díval jsem se včera na česnek, no a vypadá to, že za takové 2 týdny budu už asi sklízet. Nezapomeňte, že v červnu bychom se měli věnovat také trvalkám, potřebují tu a tam nějakou péči a zmlazení. Ty, které kvetou na jaře, je nejlepší přesazovat a množit dělením trsů do poloviny června. Ideálně je část trsu ponechat a část rýčem s co největším kořenovým balem vyrýpnout a vysadit na nové místo. A můžeme v těchto dnech také dokončit tvarující řez živých plotů. Tak držím palce, ať se nám na zahradách daří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 1. červnové ráno, pondělí, svátek má Laura, za půl minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, o svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. No dnes bude deštivo, teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme zataženo, bez větří, zatím neprší, jen tak trochu poprchává, 15 stupňů tepla, napsal František. Honza z Písečné píše, v noci nám zde trochu popršelo, zatím stále jemně mží. Teplota po ránu je příjemná. 15 stupňů, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost 90%. Dnes to vypadá na další dešťové přehánky. A Olomouc 18 stupňů hlásí Bára, ta si vaří druhou kávu v práci.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář dr. Petr Galoci bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. O titulu v extralize stolního tenisu mužů po čtvrté v historii rozhodovalo superfinále. V něm se v Prostějově utkali celky El Niña Praha a Havlíčkova Brodu. O vítězství Pražanů 3-1 se zasloužila zejména týmová jednička David Rajčpís 2 body. Toho v klíčovém souboji trojek podpořil i parťák Tomáš Konečný, který přitom do té doby v superfinále nevyhrál.
1: 3x jsem prohrál, ale s jinýma soupeřema, takže na to jsem ani spíš nemyslel. Si myslím, že to byl hodně důležitý bod. Jasný, David udělal 2, ale ten bod na té trojce, když jsme vlastně se dostali do toho vedení, tak mu se hrálo o mnohem líp, než kdyby jsme prohrávali 2-1, musel by Pavla porazit.
2: Vyprávěl zkušený Tomáš Konečný, který v superfinále extraligy stolního tenisu vyhrál až na 4. pokus. V letech 2023 a 2025 prohrál v ultimátním klání všechny 3 své zápasy a El Niño 2x bralo pouze stříbro. Tentokrát v souboji s Martinem Koblíškem zajistil klíčový druhý bod po jednoznačném vítězství 3-0.
1: Já si myslím, že trošku on přece jenom nezvládl tu tíhu toho okamžiku. Hrál poprvé to superfinále, takže to se určitě projevilo. Já už jsem si ho párkrát zahrál a párkrát se zklamal, takže tohle mě hnalo dopředu. A mě to tady sedlo, prostě velká hala, jiný úplně odskoky těch stolů a on se s tím nedokázal vyrovnat.
2: A kromě Tomáše Konečného se s prostějovskou halou a tíhou superfinále vyrovnal i David Rajčpís. Ten nejprve porazil dvojku Havlíčkova Brodu Jiřího Vráblíka a v závěrečném souboji jedniček přečil i Pavla Širučka. Loni Rajčpís v Prostějově vyhrál titul mistra republiky. Nyní na stejném místě dovedl El Niño po 7 letech extraligovému titulu.
3: Tak obecně mi prostě sedí větší haly. Mám velký rozpětí, hraju hodně z dálky, takže mám na to tady víc času. Jsem schopný ty míče snáz chytat, takže to je ten klíčový faktor, proč mi to tady sedí. Asi prostě možná prostějovský ovzduší je pro mě ideální, nebo nevím, jak je to možný, ale hraju tady prostě dobře.
2: O mistrovi po 4. v řadě rozhodovalo superfinále, tedy jeden zápas ovše na 3 vítězné body.
3: Je to určitě zajímavý, v tom superfinále se nějaký favorita role favorita mažou a záleží opravdu prostě na tom konkrétním okamžiku a nehraje roli nějaká výhoda v domácího prostředí nebo něco takového, takže je to rozhodně zajímavý.
1: Na jednu stranu je to výborné poutání pro diváky, kteří se to fakt sejdou, ten jeden okamžik. Samozřejmě hráči to moc nemají rádi, ale ta atmosféra potom je bouřlivá, ty kluby udělají pro to všechno, aby ty kotle měly, takže ta atmosféra byla výborná a žene to samozřejmě dopředu.
2: Mluví o aktuálním systému čerství mistři David Rajčpís a Tomáš Konečný. Jejich klub, tedy El Niño Praha, se po Chodovu a Havlíčkovu Brodu stal 3. vítězem superfinále, které se zatím vždy hrálo ve městě začínajícím na písmeno P. Po Praze, Plzni a Pardubicích se přestěhovalo do Prostějova, kde se vrcholový stolní tenis přitom vůbec nehraje. I tak si akci nenechalo ujít skoro 1000 diváků.
4: Tady je třeba poděkovat vůbec celému svazu a tomu týmu, že oni vybírají ty města a strkají to po celé republice a pak ty lidi jsou hladoví a takhle, když to vidějí, tak se budou těšit na další rok, že to bude zase někde jinde. Je to taková nová éra, která tady nebyla. Já bych to takhle určitě vybíral a vždycky to posouval někam jinam a je to reklama pro Pinec. Jsou tady venkovní stoly, i ty děti to může oslovit, že se Pinec hraje vlastně každý, takže když vidějí tenhle ten formát, tak je to může ještě motivovat si jít zahrát jedně ven a zkusit se pak přihlásit do dalšího klubu a určitě je to super.
2: Myslí si trenér stolních tenistů El Niña Praha Petr Kautský. Kde se bude konat superfinále extraligy za rok, ještě není jisté. Jasné je jen to, že města na PES odpovídající halou v Česku rychle začnou docházet. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc žije.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikují opravy silnic a mostů. Dělníci obsadí například úsek mezi Týnečkem a Bělkovicemi, který je na trase Olomouc-Štamberk. Rekonstrukce se dočká i nájezd na dálnici D1 u Lověšic na Přerovsku nebo cesta mezi Olomoucí a Grigovem. Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Město Frýdek-Místek plánuje, jak využít někdejší potápičské centrum. O neudržovaný areál u sídliště Riviera se přitom stále vedou soudní spory. Pozemky před lety získal od města soukromý spolek. Soudy ale označily prodej za neplatný. Návrhy na využití centra mohou radnici poskytnout i obyvatelé. Dražba umělecky stvárněných filmových klapek na zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony a 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístkový tvarníka Zdeňka Vrby. Vydražila se za 180 tisíc. Za sportu hokejisté Finska po páté vyhráli mistrovství světa. Letošní šampionát ve Švýcarsku ovládli poté, co ve finále zdolali domácí tým 1-0 v prodloužení. Bronz získali poprvé v historii hokejisté Norska. Souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Počasí dnes se čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přeháníky, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní, později mírený severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u obce Příkazy směr Olomouc stojí osobní auto s defektem a projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Čeká nás další ročník tradičního festivalu Baroko Olomouc, více o něm za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, dobrou chuť snídáte-li právě teď. Světové premiéry, scénickou operu, milostné písně nebo duchovní hudbu nabízí letošní ročník tradičního festivalu Baroko Olomouc. 8 koncertů a přednášek s hudbou v dobové interpretaci návštěvníci uslyší v olomouckém vlastivědném muzeu a kostele Panny Marie Sněžné a v prostě v Ostrovském zámku. Přehlídka začíná právě dnes.
1: Je to hudba, která je i dnešnímu posluchači srozumitelná. A přestože tam ta velká časová vzdálenost, tak je to hudba, která komunikuje. A co mě na baroku fascinuje, je ta nespochybnitelná kvalita té hudby, to řemeslo.
2: Vysvětluje dramaturg a produkční festivalu Tomáš Hanzlík, proč je barokní hudba blízká i současnému posluchači. Právě duchovní hudba Mauricia Fochta zahájí festival v kostele Panny Marie Sněžné. Mezi hvězdnými hosty festivalu bude například i kontratenorista Vojtěch Palka. Kontratenoristi dnes skvěle ovládají techniku zpěvu falzetem, vysvětluje Tomáš Hanzlík.
1: Vojtěch Pelka je vlastně, bych řekl, jediný v tuhle chvíli, který v České republice je schopný tento virtuózní sopránový repertoár opravdu na špičkové úrovni zvládat, a proto se objevuje stále častěji i v těch zahraničních produkcích.
2: Část festivalového programu Baroko v Olomouci bude patřit i klavichordu, předchůdci klavíru. Je malý, zvuk velmi komorní a muzikanti ho využívali k výuce nebo jako pomůcku při komponování.
1: Používali ho skladatelé jako třeba cestovní nástroj, takový keyboard. Mozart třeba sebou nevozil klavír, ale vezl si v kočáře klavichord, aby mohl komponovat. Ale na rozdíl od čembala, ten klavichord je schopný dělat dynamiku.
2: Jeden z festivalových koncertů bude patřit i autorovi jedné skladby, jak v současnosti lidé vnímají Františka Škroupa, autora státní hymny.
1: Napsal celou řadu oper, vynikající komorní skladby, a my jsme se letos zaměřili na jeho písně. A protože on byl takový jako na obě dvě strany, tak to budou písně v češtině i písně v němčině.
2: Hudební festival Baroko v Olomouci začíná dnes a celkem 8 koncertů a dalších doprovodných přednášek lidé můžou navštívit do 17. června. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, probouzíme se do 1. červnového rána, je tady pondělí a svátek má Laura.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnete kositi. No dnes bude deštivo a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bohdíkov, prší, déšť plní sudy na vodu 12 stupňů Celsia, napsala Vlaďka. Dobré ránko z Malé Morávky, malebné to obce, tak dnes máme 14 stupňů, leje jak z konve a i to je potřeba. Srdečně zdravíme Jaruška a Pepa. U nás je 15 stupňů, zataženo, prší, chystám se do obchodu, potom uvařím česnečku a budu dávat dříví do sklepa. Krásné pondělí přeje Zdena z Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
3: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
4: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
3: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Používáte navigaci v mobilním telefonu? Také se vám už stalo, že navigace trvala na tom, že jedete správně a vy přitom už jste jeli po polní cestě, která končila na louce. Mně se to tu a tam stává. O víkendu jsem dokonce dle navigace jel po louce, ale už tam přitom byla zase silnice. Vaše zážitky s navigací mi posíláte na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Tady jsou další vzkazy. Mám v mobilním telefonu 4 navigace. Stalo se mi, že každá určila jinou trasu a všechny selhaly. Takovou zkušenost má Radka z Olomouce. Lukáš ze Zábřehu píše, občas je to schopné kvůli ušetřené minutě člověka poslat cestou přes peklo. Používám navigaci, která ukazuje rychlostní limity, no skvělá pomůcka, jinak bych jezdila rychleji. Vzkaz od Dáši z Jeseníku. Mou navigací je manželka, která drží klasickou mapu v ruce, ale v poslední době hodně mluví do řízení. Tak asi zvolím nějakou elektronickou, napsal Jirka z Bohuňovic. My se jednou ztratili v Krkonoších, navigace řvala odbočte prudce doleva, ale tam byla jen louka a vjetá stopa od traktoru. Vzkaz od Radky z Olomouce. Navigaci nepoužívám, raději mám prostou mapu, díky tomu vidím zajímavosti v okolí a když zabloudím, tak je to potom sranda. Pavel z Prostějova. No co vy a navigace? Těším se na vaše další vzkazy. Uslyšíte je v příští hodině. Připomínám naše SMS číslo 723 70 33 51 a psát můžete také na náš Facebook.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8 hodin. V Prostějově startuje 4. ročník projektu Korenci. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Prostějov opět rozdá tisícikorunové příspěvky na zboží a služby ve městě. Kabinet má rozhodnout o přesunu některých odborů z úřadu vlády na ministerstva. Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Dnes má být zatažená žoblačnost, přeháníkami naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Prostějova se ode dneška můžou registrovat do dalšího ročníku projektu Korensy. Radnice jim formou příspěvku u vybraných obchodníků přispívá na nákup zboží nebo služeb. Projekt je určený pro osaměle žijící seniory nad 65 let nebo rodiny s dětmi. Podle náměstkyně primátora Marcely Žibkové z Hnutí ANO je letos nově v projektu zařazená taky skupina pečujících osob.
2: Tam vlastně jde o lidi, kteří v domácím prostředí pečují o své příbuzné nebo o své blízké, který mají vysoký stupeň závislosti. Tam nedokážeme odhadnout, kolik lidí se nám přihlásí, ale je to takový projekt pilotní.
1: Odbory Agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjí fungující týmy, a to bez odborné debaty a analýzy dopadů. O přesunech agent dnes má také jednat vláda. Premiér Andrej Babiš za ANO na sociálních sítích řekl, že nový systém bude efektivnější.
3: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
1: Majitelé domů, bytu a pozemku mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti. Upozorňuje na to Finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Popisuje daňový poradce firmy Hradl Tax Petr Koubovský.
4: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k daní z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
1: Lidé v celém Česku se můžou tento týden zapojit do sčítání denních motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhu, která z přírody rychle mizí. S rozpoznáváním hmyzu zájemcům pomůže klíč zveřejněný na webových stránkách organizace Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř. Při loňském ročníku akce zaznamenali lidé v Česku přes 36 tisíc motýlů.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu a v noci na 12. června pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přeháňky, ojídněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní, později mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Zábřehu v ulici Olomoucká dělnici opravují most, pravý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal. Je tady čas, kdy někteří z nás ve městech vychází před dům a nejistě jdou směrem, kde si myslí, že včera zaparkovali. No stačí během dne třikrát změnit místo parkování a další ráno bloumám a hledám. Tak máte-li to podobné, držím palce, ať jedete k autu hned na poprvé správným směrem. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Už za chvíli s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Krištof a za chvíli také Dalibor Janda. Dobré ráno.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď. Martin Písařík pro nás bude mít v tuto chvíli zajímavosti o žirafách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 8:45 a svátek má dnes Laura.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červen studený, sedlák krčí rameny. No dnes bude deštivo a teplota do 19 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jeseník 15 stupňů. Dnes nemusím zalévat na zahrádce, napsala Jana. Šternberg 17,5 stupně, zahradnický deštík, hlásí Václav Chválkovice. 18 stupňů Celsia, tolik naměřila Ivana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno mnohým návštěvníkům nového dopravního hřiště u základní školy Sluneční v Šumperku se nelíbí, že v době, kdy je určené veřejnosti, v areálu nefungují semafory ani výstražné zařízení na železničním přejezdu. Výhrady k tomu mají taky opoziční politici městského zastupitelstva, vedení radnice ale argumentuje, že vybavení hřiště má sloužit především pro dopolední výuku dopravní výchovy.
1: Příprava na pásku. Jdeme na to. Stříháme, fanfára zní.
2: Slavnostní otevření dopravního hřiště zveřejnilo vedení Šumperku jeho otevírací dobu. Veřejnosti bude nový areál k dispozici odpoledne a o víkendech, železniční přejezd a semafory ale budou v tu dobu vypnuté a zavřená bude i půjčovna kol a koloběžek. Podle reakcí na sociálních sítích to řadu lidí zaskočilo a patří mezi ně i Míša ze Šumperka.
3: Protože vlastně děti, když chodili do školy, tak semka jdou určitě až odpoledne, protože to je ráno pro tu školu, že? Takže je to škoda, no, ale tak pokud to tak je, tak se nic nenadělá. No.
2: Nastavení otevírací doby kritizuje i opozice. Pokračuje šumperský opoziční zastupitel Martin Kuchtík ze strany Nezávislá volba.
4: Byl jsem překvapený podobně jako lidé na sociálních sítích nebo i ve městě. Považuji to za velmi nešťastné nastavení.
2: Odpolední a víkendový režim se na dopravním hřišti musí podle Martina Kuchtíka změnit.
4: Určitě tam za nás musí být nějaký prostor plného provozu.
2: Šumperského starostu Miroslava Adámka z hnutí ANO reakce veřejnosti nezaskočila.
5: Jsme chtěli s tou informací ven právě, aby jsme i záměrně vzbudili, ať si otestujeme vlastně, co na to budou jakoby lidi říkat.
2: Prioritou je podle Adámka dopolední režim, kdy hřiště pod dohledem městské policie funguje jako zázemí pro dopravní výchovu pro školy i školky z města a okolí.
5: To odpoledne a ty víkendy máme v trošku jiném režimu a máme to nastaveno jako komunitní místo setkávání. Byť je to pořád dopravní hřiště, pořád tam fungují všechny značky, pokud by rodiče chtěli děti jakoby provázet, ale to místo setkávání komunitní my tam máme vybudováno a právě takhle to byla ta myšlenka, že tam máme i dětské hřiště pro malé děti, pak hřiště pro ty větší děti, pak workoutové hřiště a pump track.
2: Hřiště a nastavení otevírací doby je teď podle starosty Adámka v pilotním režimu a město už chystá první změny.
5: Proto jsme i teďka vymysleli a v tom pilotním režimu bude nastaveno i to, že jednou měsíčně městská policie, bude to v sobotu nebo v neděli, vždycky dostatečně budeme naše občany informovat dopředu, tak tam bude, že si to může jít kdokoliv vyzkoušet při plném režimu i s těmi lektory. To znamená, bude tam probíhat jak ta teorie, tak i ta praxe a první termín, na kterým jsme se předběžně domluvali, tak je 26.
2: Dopravní hřiště vyšlo Šumperk na zhruba 20 milionů korun a patří k němu i nová učebna dopravní výchovy, toalety, sklad pro kola a prostor pro servis. Ze Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Lidé, kteří se v Olomouci přihlásili k trvalému pobytu, mohou ode dneška žádat o finanční bonus. Příspěvek 10 000 korun nabízela radnice v rámci motivační kampaně, kterou vyhlásila vloni. Nabídky využilo skoro 2700 lidí, řekl to mluvčí radnice Jan Horejš. S dopravním omezením musí počítat řidiči na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam postupně opraví zhruba 7-kilometrový úsek. Jako první pracují na mimoúrovňové křižovatce se sjezdem na Hulín. Dnes se sejde valná hromada skupiny ČES. Akcionáři by na ní měli řešit výše dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Skupina má také představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. První fázi by ČES měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Je Mezinárodní den dětí. Má mimo jiné upozornit na veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Za sportu tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále grandslamového turnaje. Mezi nejlepší osmičku singlistů na Roland Garros postoupilo po vítězství v 5 setech nad Rusem Rubliovem. Dalším Menšíkovým soupeřem bude Brazilec Fonseca. Počasí dnes se čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní, později mírný severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na dálnici D35 u obce Příkazy, směr Olomouc, a stojí tu porouchané auto, pravý pruh je neprůjezdný.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Karlovice na Bruntálsku usilují o rekonstrukci historické budovy zemského domu. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno. Karlovice na Bruntálsku usilují o rekonstrukci historické budovy zemského domu. Vznikne tam 13 nových bytů. Budova z 19. století kdysi sloužila jako sanatorium. Téměř 3 dekády už ale chátrá.
1: Dovnitř se samozřejmě nedostanu, dům je zamčený, ale je tady rozbité okno, takže můžu alespoň nakouknout dovnitř. Je tam nějaký stavební materiál, já si to teď obejdu, abych se koukl na fasádu, kde tady vidět obnažené zdivo, další vybitá okna a špatného stavu zemského domu si samozřejmě všímají i místní. Nedaleko odtud jsem potkal maminku s kočárkem Terezu.
2: Tam bylo jenom taková ta páska, aby se nechodilo po chodníku, protože hrozilo právě, že něco ještě spadne, takže to nebylo moc hezký, tak určitě by to chtělo tu opravu.
1: Věra sice není místní, ale každý rok tady jezdí na pobyt, takže Karlovice poměrně dobře zná.
3: Je mi ho líto toho domu, protože musel být krásný, to byly lázně kdysi, že? No a je mi to líto, že z něho rostou stromy a je v tak strašně špatném stavu, že by se s tím mělo něco udělat.
1: Na dohled od nás okopává záhon Jarmila. Pro ní má dům i takovou nostalgickou příchuť.
4: Pamatuji si, jak vypadal vevnitř. Chodila jsem tam babičce pomáhat, takže vím, že to bylo krásné. Schodiště bylo krásné, pokoje, všechno bylo pěkné.
1: Nezávislá starostka Karlovic Jana Helekalová přede mnou rozkládá studii toho, jak by mohl zemský dům v budoucnosti vypadat.
5: I když to není kulturní památka oficiálně, tak pro nás je to srdeční záležitost. Po anketě, která proběhla na zasedání zastupitelstva, tento dům bude sloužit k bydlení, to jak pro seniory, tak pro nízkopříjmové skupiny.
1: Obec chce mít projekt hotový do příštího roku a pak začne schánět peníze na stavební práce. Radnice plánuje taky zrekonstruovat veřejné prostranství za domem. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, o svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu. No dnes bude deštivo, teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. U nás v Prostějově je 18 stupňů, sud se pomalu plní vodou ze střechy, píše Vlasta. U Níčov 17 stupňů, deštivo napsala Eva, Lipová Lázně 15 stupňů Celsia, tolik naměřil Ivan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10:00 v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Používáte navigaci v mobilním telefonu? Také se vám už stalo, že navigace trvala na tom, že jedete správně a vy přitom už jste jeli po polní cestě, která končila někde na louce. Mně se to tu a tam stává. O víkendu jsem dokonce dle navigace pro změnu jel po louce, ale přitom už tam byla silnice. I takové to může být. No, vaše zážitky s navigací jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě na další. Kdysi večer jsme se vraceli ze soutěže veteránů starou Pragovkou, odkud si v Čechách, a potvora nás dovedla doslova až na břeh Orlické přehrady a podruhé opět při nočním návratu ze soutěže na Šumavě do chráněného vojenského prostoru. Těžké vysvětlování potom bylo. Zlatá mapa, pokud ani ta nepomůže, všude žijí slušní lidé, kteří poradí. Tento krám do auta už nikdy, píše Jirka z Prostějova. Mám puštěnou navigaci, i když jedu do známých míst, křičí, když překročím rychlost a když je někde policejní hlídka, to už píše Lukáš z Velkých Losin. Navigace jsou super, ale nabídnou jen 3 trasy. Lepší je si v klidu doma naplánovat trasu na počítači nebo v klasické papírové mapě, napsal Honza z Brodku u Prostějova. Dávejte si pozor, jakou obec dáváte navigovat. Například není Nová Ves jako Nová Ves, to už je vzkaz od Hanky ze Šumperku. Tak přeji, ať nás navigace či klasické mapy navedou vždy do místa, kde chceme být. Držím palce a šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Silničáři v kraji v létě opraví některé hlavní tahy a mosty. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli už s vámi bude kolegyně Dita Vojnarová. Přeji pohodové a usměvavé pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Silničáři v kraji v létě opraví některé hlavní tahy a mosty. Vláda projedná možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Horní Benešov na Bruntálsku dnes převzal poštovní služby. Budeme mít zataženo až oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikují opravy silnic a mostů. Dělníci obsadí například úsek mezi Týnečkem a Bělkovicemi, který je na trase Olomouce-Štemberk. Rekonstrukce se dočká i nájezd na dálnici D1 u Lověšic na Přerovsku, cesta mezi Olomoucí a Grigovem nebo frekventovaná silnice mezi obcemi Olšany a Vyšehoří na Šumpersku. Pokračovat bude také oprava mostu v Hranicích, uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
2: Já osobně jsem proti snížení hranice. Myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
1: Horní Benešov na Bruntálsku dnes převzal poštovní služby. Česká pošta chtěla pobočku ve městě uzavřít úplně, protože zájem o služby klesl v posledních 2 letech o polovinu. Poštu teď zřizuje na vlastní náklady město. Pobočka je přestěhovaná do prostor po zaniklém úřadu práce, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
3: Pořád vnímáme, že existuje skupina občanů, kteří poštu pravidelně využívají, ať už jsou to třeba vyzvednutí důchodu nebo ověřování podpisu, případně některé další poštovní služby, takže jsme tak do toho šli. Otevřeno bude každý den v úředních hodinách městského úřadu a se standardní hodinovou přestávkou odpoledne.
1: Počasí bude tento týden proměnlivé, po deštivém dnešku se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Na Moravě a ve Slezsku může napršet až 25 mm. Denní teploty budou kolem 20 stupňů. Ve čtvrtek pak bude zase převážně slunečno s letními teplotami až do 27 stupňů. Přeháníky a ojedinělé bouřky meteorologové očekávají i na konci týdne. Denní teploty budou nad 20 stupni. Sport. Fotbalisté Slovácka budou i v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Odvetě baráže o účast první lize doma porazili Artis Brno 3-0. Celkově tak dvojzápas ovládli poměrem 7-1. O významu tohoto výsledku mluvil trenér Roman Skuhravý.
4: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo. A zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohle to nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný. Počasí.
1: Dnes se čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přeháňky, ojedinělé bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní, později mírený severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u obce Hněvotín směr Ostrava pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Většina z nich je teď ve školkách a školách, ale každopádně slaví svůj svátek. Takže jestli jsou mezi posluchači Českého rozhlasu Olomouc teď nějaké děti, tak jim přejeme k Mezinárodnímu dni dětí všechno nejlepší. A určitě jim budeme po 12. a po 17. hodině také posílat písničky. Ano, máme 1.6. roku 2026, teď aktuálně 4 minuty po 9. hodině. A vy všichni, kteří tam jste mezi posluchači, posloucháte už dopolední vysílání. co nás čeká. Po 10. hodině třeba návštěva Přerovského loutkového divadla. Seznámíme vás s principálkou Marií Veřmiřovskou, ale do té doby toho stihneme ještě hodně. Podívat se třeba do Horky nad Moravou na tamní tvrz, respektive na místo, kde stávala, a také vás pozvat na dvě nové výstavy, které připravili na letní sezónu v Muzeu silnic v obci Vikýřovice na Šumpersku. Dita Vojnarová je u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a přeje vám dobrý poslech a samozřejmě také dobrou zábavu.

0: Letní měsíce jsou časem, kdy do Jeseníku míří hodně turistů. Někteří z nich se rádi zastaví také v muzeu silnic ve Vikyřovicích nedaleko Šumperka. A právě tam připravili na letní sezónu hned dvě nové výstavy. Ta první s názvem Juryho garáž jistě osloví milovníky automobilových modelů všech typů a velikostí. Druhá pak milovníky starých map. Podrobnosti pro nás teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc má vedoucí muzea Karla Pospíšilová.
1: Výstava na léto tentokrát bude ve znamení modelu aut a autíček.
2: Ono by se zdálo, že to je jenom pro kluky, ale my jsme tady přímo ve výstavním sále a musím říct, že tady je spousta krásných aut, limuzín, všeho možného a to si myslím, že ocení i malé dámy a nejenom malé.
1: Já si myslím, že určitě jsou tady, jak už jste říkal, jsou tady jednak veteráni, jsou tady i osobní vozidla, závodní, i Formule 1, určitě i nákladní, užitkový a jsme muzeum silnic, takže zde najdete i vozidla pro silničářskou údržbu.
2: Já musím říct, že když jsem sem jel, tak jsem si myslel, že to budou Angličáky. Ale já tady vidím spoustu různých modelů v různých měřítkách. Úplně nejvíc mě padla do oka tamhle ta 603 červená s bílou střechou. To je naprostá bomba. Předpokládám, že i majitel si ji asi docela váží.
1: Ano, je to tak, je to takový majitelův miláček, takže z toho důvodu vlastně ten model je hnedka v popředí, je v čele, aby zaujal a je to opravdu jeho nejcennější model.
2: Já musím říct, že jsem tady spoustu aut poznal, že jsem je měl jako kluk, některé veterány, některé Angličáky, které tady jsou, některé další modely. Najdeme tady spoustu věcí a vy jste, jak jste říkala, docela řešili, jak to vlastně rozdělit. Nakonec dostala přednost, řekněme, státní příslušnost výrobce, takže auta jsou rozdělena tady podle toho, tak jaké státy se tu představí?
1: Byl to pro nás trošku oříšek, protože jak už jsem řekla, je tady těch typů vozidel hodně a jsou i v různém měřítku. Takže jsme zvažovali, jak tu výstavu uchopit, aby to bylo pro ty návštěvníky co nejlépe zhlédnutelné. Nakonec jsme vybrali státní příslušnost, takže jsou zde třeba vozidla z Německa. Z toho Německa bych vyjmenovala třeba je tady Opel, Trabant, Wartburg, Volkswagen, BMW. Mercedes určitě, ať nezapomenu, ale nejsou zde jenom vlastně evropského původu automobily, jsou zde třeba i z Ameriky, takže Cadillaky, Fordy, Chevrolety.
2: Navíc máte tady třeba auta i, nebo modely aut i z netradičních materiálů, ze dřeva, z papíru a z dalších.
1: Je to tak, vlastně do toho čela jsme potom dali vozidla, která jsou tak jako podle materiálu zařazená, takže je zde dřevo, kov, to asi nejvíce převládá tyhle materiály.
2: Mě na tom docela překvapilo, že spousta aut tady je vlastně z mého dětství, vy už jste tady zmínila třeba Trabant, kterého tady vidíme, ale i třeba starý kulatý Wartburg, jeden z mých bývalých kolegů je sběratelem Wartburgu, ten se sem určitě přijede podívat. Na druhou stranu vidíme tady i věci, které vlastně jsou dneska třeba v provozu. Já jako obdivovatel francouzských aut jsem tamhle obdivoval Citroeny, zrovna tam je C4 Picasso, sice ten starší model, takže i toto tady můžeme vidět, takže je to, řekněme, výstava i pro lidi, kteří mají rádi nejenom ty malá autička, ale i ta velká.
1: Je to tak, opravdu to měřítko je tady různé, takže jako přijďte se podívat, uvidíte, že je to ta výstava rozmanitá a že si vybere každý.
2: Zatímco na autička už se mohou přijít návštěvníci podívat, tak vy vlastně zítra otevíráte další výstavu a ta bude věnovaná něčemu, co vlastně s těmi auty trošku souvisí, protože když už dojdeme na dovolenou někde, tak se tam většinou chceme projít, tak tomu nám pomáhali v dávných dobách mapy. Dneska máme všichni mapy v mobilu, ale já jsem velký sběratel turistických map a vy je budete vystavovat.
1: V úterý 2. června otevíráme v malém výstavním sále výstavu turistické mapy. Je to ve spolupráci se Zeměměřickým ústavem Praha. Musím říct, že to je naše již několikátá výstava, spolupracujeme s nimi již několikátým rokem, takže určitě přijďte se také podívat.
2: Na obrovské množství aut, na obrovské množství map, dokdy bude výstava přístupná, bude celé prázdniny?
1: Ano, určitě přes celé prázdniny, modely autíček budou otevřeny do 8. září a mapy potom do 17. září.
2: Z Vikyřovic Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: 199. díl koncertní série živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

Od června pro vás v Českém rozhlase připravujeme nový pořad. Jmenuje se Osobnosti Česka. Kdo bude patřit mezi ty osobnosti, kdo ho bude moderovat, to všechno se dozvíte za malý okamžik. Posloucháte Český rozhlas Olomouc.

0: Máme přesně 9:30 a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Ode dneška pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že my sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas a Český rozhlas Olomouc vás stále překvapují, dnes tedy novinka, nezapomeňte. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání v pondělí po 13. hodině začínáme 1. června.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jestli se chcete těšit už v tuto chvíli na další písničku, kterou vám předloží Český rozhlas Olomouc, tak to bude Valdemar Matuška a velmi povzbudivě Co děláš, to dělej rád. A co je před námi, co se týče reportáže? Horka nad Moravou je vstupním místem do lužních lesů Litovelského Pomoraví ze strany od Olomouce. My se společně všichni za chvilku podíváme do centra obce a budeme pátrat po středověkém panském sídle.

0: Horka nad Moravou je v tomto období hodně navštěvovaným místem cyklisty i vodáky. Jedna z cyklistických tras vede kolem kostela a opodál najdeme i vodácký kemp. A někde v těchto místech bychom mohli hledat i tvrz. Slovo ve dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc má teď historik z Univerzity Palackého David Papajík.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Byl předpoklad, že původní horecká tvrz stávala na návrší u kostela svatého Mikuláše, ale když se na to návrší dnes podíváte, tak ono není příliš rozsáhlé na to, aby zabíralo kostel, hřbitov a ještě tvrz. Takže jsme se při našem výzkumu pokusili najít jiné vhodné místo, kde by tvrz v horce mohla stát. Písemné prameny o tvrzi v horce nás informují až od roku 1402, ale my se domníváme, že pravděpodobně mohl být stavitelem nebo budovatelem tvrze velice známý šlechtic Pardus Horky v druhé polovině 13. století. Ale vraťme se zpátky k té poloze, takže my jsme pátrali na starých mapách, kde by bylo vhodné místo, kde ta tvrz, která dnes tedy neexistuje, mohla stát. A podařilo se nám najít na mapě prvního vojenského mapování z druhé poloviny 18. století kulaté návrší severozápadně od kostela svatého Mikuláše a my se domníváme, že v tomto prostoru stála tvrz v horce.
3: Je to místo dnes zase v zástavbě. Jak daleko se nachází od kostela?
2: Jsou to nižší desítky metrů a zdá se, že ta tvrz byla tvrzí typu mote, to znamená tvrz na uměle navršeném pahorku a pravděpodobně k tomu umělému navršení pahorku došlo proto, aby ta tvrz ležela výše než jedno z ramen Moravy, které pravděpodobně terén zaplavovalo.
3: To rameno Moravy je mlýnským náhonem vedoucím k mlýnu, který je zmiňován už v roce 1250. Kdy vznikla tedy ta tvrz?
2: Není to úplně jasné, ale předpokládáme, že tu tvrz mohl už založit Pardus Horky v 70. letech 13. století.
3: To znamená krátce po tom mlýnu.
2: Těžko říct, ale když se budovalo hospodářské zázemí, tak logicky by mělo být budováno i sídlo, to znamená rezidence toho majitele.
3: Pardus z Horky byl významným šlechticem.
2: No překvapivě ano. Máme dochováno několik písemností. Mohl bych připomenout, že se například soudil se svým sousedem často z Křelova. A další taková zajímavost je, že odkázal část svých majetků hradišskému klášteru a to za to, že bude moci být pohřben on a jeho rodina v kostele svatého Štěpána na hradišském klášteře. Takže se domníváme, že se muselo jednat o významnou osobu.
3: Našli jste nějaké důkazy toho, že tam ta tvrz stávala na tom místě?
2: Bohužel nelze zbořit domy, které na tomto místě dnes stojí, takže archeologické doklady nejsou k dispozici. V budoucnu, kdyby se v tomto prostoru opravovaly domy nebo něco se budovalo, tak je možno třeba nějakou sondu provést, ale v danou chvíli nejsme schopni archeologicky to doložit.
3: Napovídá tomu tedy ten uměle vytvořený kopec. Jak byl velký, jak mohla být velká ta tvrz?
2: Nepředstavujme si, že by ta tvrz byla obrovská a my vlastně tu plochu té tvrze si dnes můžeme představit, pokud do Horky přijedeme a podíváme se do ulice Podhradí, tak je tam takový podivný kulatý útvar a to je vlastně ta plocha předpokládané tvrze.
3: Jak dlouho tedy tvrz v Horce existovala? Připomeňme tu první a poslední zmínku.
2: První písemnou zmínku o

0: verzi máme až z roku 1402 a v písemných pramenech je doložena až do roku 1535 a zdá se, že její osud spečetila skutečnost, že Horka byla prodána rytíři Horeckými z Horky městu Olomouci v roce 1533 a město nemělo zájem a potřebu udržovat tvrz v Horce, takže pravděpodobně v následujícím období byla tvrz využívána k hospodářským účelům a následně zanikla.
1: Kdy tedy mohla zaniknout?
0: Nejsme schopni jednoznačně říct, ale pravděpodobně již ve druhé polovině 16. století nemůžeme mluvit o tvrzi, protože zanikla i rezidenční funkce a následně zanikla i samotná tvrz. Můžeme spekulovat také o tom, zda se na zániku tvrze nepodepsala některá z povodní, která byla častá v té době.
1: Říká profesor David Papajík. Naslyšenou u dalších panských sídel zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Někteří obyvatelé Šumperka kritizují provoz nového dopravního hřiště. Z jakého důvodu? To se dozvíte ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc, které tady budou už za 4 minuty. Těch informací bude ale pochopitelně mnohem více. No a po 10. hodině, jak jsme avizovali, vás čeká setkání s divadelnicí Marií Veřmiřovskou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nové dopravní hřiště v Šumperku sklízí kritiku části obyvatele. Kvůli stávce se zavřou některá centra poskytující pomoc oblasti závislostí. Stát neví, jestli jsou dotace na zadržování vody efektivní. Dnes čekáme zataženo až oblačno, přehánky a maximálně 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Část obyvatelů Šumperka kritizuje provoz nového dopravního hřiště. V areálu u základní školy Sluneční odpoledne, tady v době, kdy je hřiště otevřeno veřejnosti, nefungují semafory ani výstražné zařízení na železničním přejezdu. Výhrady k tomu mají i opoziční zastupitelé. Šumperský starosta Miroslav Adámek za ANO ale argumentuje, že vybavení hřiště má sloužit především pro dopolední výuku žáků.
4: To odpoledne a ty víkendy máme v trošku jiném režimu a máme to nastaveno jako komunitní místo setkávání. Byť je to pořád dopravní hřiště, pořád tam fungují všechny značky, pokud by rodiče chtěli děti jakoby provázet.
2: Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Dvouhodinovou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, pod kterou patří asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje ředitel asociace Matěj Holana.
5: V pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci výjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
2: O 3 nové učebny dělnice rozšíří základní školu Nábřežní v Jeseníku. Žáci se v nich budou učit informatiku, cizí jazyky a fyziku. Investice si vyžádá zhruba 5 milionů korun. Pokračuje ředitel školy Dominik Liberda.
6: My jsme chtěli už více se zabývat tím 3D tiskem i těma robotama, tak v podstatě tady ta malá ICT učebna se bude věnovat spíše tady těmhle tématům. Ta jazykovka v podstatě je něco, co bude v nějaké vyšším standardu, že tam bude práce s tablety. Pokud jde o tu fyziku, chemii, tak tam je ta učebna by byla přizpůsobena i takovým nějakým laboratorním pokusům, aby tam žáci si mohli více prakticky tu výuku a badatelsky třeba osvojit.
2: Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Ze šetření vyplývá také to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu Česko tak zaostává za Rakouskem a Německem.
3: Sport.
2: Hokejisté Švýcarska dále čekají na svůj premiérový titul z mistrovství světa. Po třetí za sebou skončili druzí, tentokrát na domácím turnaji. Ve finále v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení. Třetí skončili poprvé v historii Norové, kteří v bitvě o bronz zdolali Kanadu 3-2 v prodloužení.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý severozápadní, později mírný severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumperku v Novém Malíně havarovala 2 osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Naladili jste si Český rozhlas Olomouc, který vás zejména proto, že je Mezinárodní den dětí, zavede do loutkového divadla. konkrétně do přerovského Kašpárka, kde ale při sledování pohádek podléhají jeho kouzlu samozřejmě i dospělí, jak ostatně uslyšíte v povídání s principálkou Marií Veřmiřovskou, novou držitelkou ceny Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví. Vystudovanou paní učitelkou, která během své kariéry pracovala se žáky na prvním i druhém stupni základních škol, která začala hrát divadlo už ve svých 10 letech. To se psalo rok 1955 a to tehdejší představení se jmenovalo Hračky na cestách. Jestli je Marie Veřmiřovská na něco pyšná, tak je to skvělý tým, který přerovskému loutkovému divadlu věnuje svůj volný čas a dělá radost, jak už jsme zmínili, malým i velkým divákům. Marii Veřmiřovskou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která vám přeje dobrý poslech.

0: Řekneme-li jméno Marie Veřimiřovská z Bystří všichni milovníci loutkového divadla, kteří vědí, že je už mnoho let úzce spjatá s přerovským Kašpárkem. Z Bystří ale také určitě mnoho a mnoho jejich bývalých žáků, které učila na prvním i druhém stupni. Ale co je vůbec nejzajímavější, zpozorní rozhodně také fanoušci Tatra Veterán Rally, která je pojmenována po Josefu Veřimiřovském. Takže dnešní povídání začneme nikoli v hledišti a na jevišti, ale na závodní dráze. Paní Veřimiřovská, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mezi vámi a tím zmíněným Josefem je dost úzká spojitost.
1: Jeho syn Adolf byl mým tchánem, takže je to velice blízká rodina a vlastně my také do muzea do Kopřivnice dáváme takové ty věci, které z těch závodů zbyly, aby to viděli všichni lidé, aby to bylo takové pro všechny přístupné a takové pro ty milovníky těch aut, aby to bylo pěkné. A na ty veteránské závody, které on tenkrát startoval, tak jezdíme dneska to startovat nejdříve s mým mužem a teď s mými vnuky na Beskydy, kde se účastníme Tatra Veterán klubu, který je pojmenován Beskydy anebo Memoriál Josefa Veřimiřovského.
0: Mimochodem v té Tatře vy jste taky seděla a závodila.
1: No, my jsme tenkrát měli takový závody veteránů a bylo to takové pěkné, protože to bylo na 90 let, když Tatra Kopřivnice měla výročí. My jsme jeli do Vídně a z Vídně jsme jeli zase zpátky a tenkrát jsme s mým mužem získali první místo. Na těch závodech byly takové úkoly, které se plnily takové docela legrační někdy. Vyšeli jsme prádlo, štípali jsme dřevo, házeli jsme tam šipkami, to nám šlo trošku hůř, ale to řezání dřeva a nebo jezení vajíček, ale ještě jste si je musela oloupat, no tak to bylo teda horší. Ale byla jsem druhá, přede mnou byl jenom Holanďan a když jsme se potom po několika desítkách let setkali, tak jsme se oba dva poznali, protože jsme se museli smát, protože babička, naše babička Veřimiřovská, koupila vajíčka, ty vajíčka byly čerstvá, čili šly špatně loupat. A někteří lidé to jedí se skořápkami, ale stejně jsme byli lepší. Já na druhém, on na prvním místě.
0: Pustil vás manžel k volantu? Vyzkoušela jste si tu Tatru řídit?
1: Ne, ale to jsem udělala někdy z toho spolujezdce, itinerář v ruce. Ale taky se mě někdy stávalo, že jsem řekla, jedeme podle itineráře doprava. On řekl, jak doprava? Tady je to doleva. A to bylo takový moje fopa, kdy jako někdy ukazuju dobře doprava, ale řeknu doleva. Takže to se nám tak vždycky povedlo, že jsme se vždycky už pak domluvili a já jsem kromě toho, že jsem to říkala, ukazovala taky rukou.
0: Jakým autem se přesunujete, když jedete s divadlem, s přerovským Kašpárkem někam hostovat? Jak velké prostory potřebujete?
1: No někdy je to celý autobus a někdy jedeme 4 nebo 11, 8, takže jsou to 2-3 auta. Protože zase máme kulisy, loutky. No a teď jsme byli naposledy v Rakovníku a tam měl minibus a ten byl báječný, protože měl prostor, kde jsme uložili kulisy i loutky.
0: Kdo to hlídá? A stalo se vám někdy, že jste kousek scény nebo nějakou důležitou loutku či rekvizitu zapomněli?
1: To se nestalo a taky se to ani nemohlo stát, protože když někde jsme, tak ti ostatní nám třeba taky něco půjčí, pokud potřebujeme, ale většinou si to tak hlídáme, že si i ty nůžky, nitě, jehly a to, co potřebujeme, takové ty detaily, které jdou navázat, třeba ta loutka, když se utrhnou nitě, nebo jde něco spravit, no prostě to nářadí si sebou vždycky vezeme.
0: Je jasné, že přímo v divadle je všechno k dispozici, ty scény, rekvizity, loutky, že neustále něco vymýšlíte, ale kdybychom vstoupili do vašeho bytu, do vašeho domova, poznali bychom, že jste principálka loutkového divadla?
1: No to se ani neptejte, protože těch zápisů a toho všeho materiálu, které tam mám, no spíš mám většinou v divadle, ale člověk to potřebuje i doma, protože když sedíte večer a musíte něco sepsat nebo napsat, tak mám to tak půl na půl asi. Já taky vždycky přebírám, co už se dá vyhodit, co třeba nepotřebujeme. Hodně mám na počítači, ale stejně pořád ty písemné věci převládají, protože člověk, když něco tvoří, tak vlastně musí vycházet z nějakých archivních materiálů. No a to je to, co dříve se takhle uchovávalo a ty materiály archivní se dají převést sice do digitální podoby, ale to bychom museli mít ještě někoho, kdo by to dělal.
0: A loutky u vás visí?
1: Loutky u mě moc nevisí, ale v divadle je teda ošetřuju moc, protože na každou pohádku máme nějakou takovou sadu loutek. A ta sada loutek je třeba pohádka o Zlatovláse, pohádka o Budulínkovi. A ty loutky se nedají jako dřív, oni ty loutky převlékali. Tady byl soustruh v divadle, oni si soustružili ty loutky a bylo tady vždycky hodně loutek. Já jako malé dítě, když jsem sem přišla v 10 letech, si pamatuju, že na tom soustruhu pracovali, no a potom už teda jako kolem těch 60. 70. let se ty loutky kupovaly. Dělala to Unanov, taková umělecká řemeslná dílna, kde se ty loutky vyráběly. Byl tam nějaký pan Mašek a teďka máme pana Maška ve Znojmě v Oblekovicích a je to jeho syn toho původního pana Maška a vlastně tady ten syn nám ho obnovuje a dělá další loutky podle našich návrhů.
0: Říká Marie Veřmiřovská, principálka Sokolského loutkového divadla Přerovský Kašpárek, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Marií Veřmiřovskou se pohybujeme v divadle, a to loutkovém, protože ona je už řadu let spjata s Přerovským Kašpárkem, velmi známým loutkovým divadlem. Mimochodem, to, že jste začínala velmi brzy a už jako malá jste se potkávala s dětmi a připravovala představení, rozhodlo o tom, že jste si vybrala učitelskou dráhu?
1: No, já jsem chtěla jít právě na loutkařinu, ale mojí mamince se to moc nelíbilo, tatínkovi, že bych byla daleko, a v Olomouci byla pedagogická škola. Moje maminka byla učitelka, můj prastrýc byl učitel. Z mojí rodiny tam bylo těch předků v učitelství docela dost. A ono to učitelství má, no, tam se taky musí hrát. Tam se vlastně musí hrát před těmi dětmi, aby si to zapamatovali. Musíte mít nějakou představu, co kdo potřebuje. A ještě tam je potřeba udělat to, co se dělá v divadle, že musíte, to říkala moje maminka, vždycky ze zde strany malinký pohlavek a z druhé strany pohladit. Protože nemůžete každému říct, já nevím, přišli rodiče a řekli, no, ten náš kluk nebo ta děvčica se hrozně špatně učí. No, ale stejně, ono to učení je krásné, ale někdo zase i manuálně zručný. A to znamená, že kdo by vám pekl rohlíky, kdo by zametal ulice, kdo by vynášel popelnice, nemůže být každý inženýr. Třeba jsme měli kolegyni, hrozně bezvadná ženská, všecko uměla, učila dílny a říkala, ale můj manžel inženýr neumí ani hřebík zatlouct.
0: Jakou jste si vybrala aprobaci?
1: Já jsem měla první stupeň a dějepis, až odešla kolegyně, pak jsem měla postgraduál, ten byl povinný, ale to bylo fajn. No a potom odešla kolegyně, která učila pozemky a šití a vaření. Tak jsem si vlastně udělala takovou, já jsem třikrát na té škole vysoké byla, v Olomouci na té pedagogické fakultě, takže po třetí jsem si udělala ještě specifická příprava dívek se to jmenovalo a bylo to šití, vaření na 5 až 12, takže má vlastně 5 až 12 se mohla učit. Tak bylo to takové pěkné, zajímavé. Ono zase učit vařit, to není špatné, ráda vařím docela, ale myslím si, že taková ta obyčejná česká jídla, že jsou pořád nejlepší.
0: Zůstala jste věrna jedné škole nebo jste střídala zaměstnání?
1: No, já jsem dlouho učila na té jedné škole, ale my, když jsme začínali, tak ještě před námi ty ročníky museli do toho pohraničí a do různých takových destinací, kde jako měli to přiděleno na rok, na dva, nebo až se mohli vrátit potom, ale já jsem to měla ještě trošičku jinak. Já, když jsem skončila školu, tak jsem dělala diplomovou práci a pořád se to tomu profesorovi nelíbilo, protože se mu zdálo, že toho málo. To byly nějaké továrny tady v okolí, jako okresu Přerov, a pořád se mu to zdálo málo, a nakonec jsem měla diplomovou práci na 200 stránek, ale mezi tím jsem vlastně nemohla nastoupit do zaměstnání, tak jsem začínala u telefonu na okresním národní výboře, pak jsem byla chvilenku v redakci Nového Přerovska, tam jsem ťukala jak datel na stroji nějaké inzeráty, dokonce jsem psala článek o Nové prodejně, o vinných sklepech, a to bylo docela zajímavé. To bylo vždycky na půl roku, na chvilečku, potom jsem byla třeba 3 týdny někde v Henčlově, pak jsem byla v Rokytnici na 14 dní, vždycky za někoho jsem byla, půl roku jsem byla v Brodku, v Kokorách jsem byla, tam to bylo velice zajímavé, protože tam byl pan ředitel Válek a jeho synové byli ti slavní hudebníci České filharmonie.
0: No a která byla ta škola vašeho srdce?
1: Ještě jsem potom začala učit na Malotříce v Ujezdci, tam už jsem byla celý 2 roky. No a na té Malotříce byla zase zajímavá ta věc, že vlastně jsem učila vždycky 2 třídy dohromady. No a taky se mi stalo jednou, že přišel pan ředitel, já jsem začínala, tak člověk tak jako prostě nevěděl ještě všechno, a říkal, soudružko učitelko, tenkrát soudružko učitelko, musíte se podívat a zamyslet, protože vy jste dávala v 2. třídě známky za vyjmenovaná slova, a oni se to ještě neučili. Ale to byla pravda, takže člověk si dával pozor na to potom, co se jako může dělat a nemůže. No, učila jsem taky zeměpis v tom Brodku třeba a dějepis dohromady. To byla kombinace, která byla moje vysněná, zeměpis a dějepis. Ale to potom, když jsem nastoupila na tu vysokou školu, tak to už nebylo. Takže jsem proto měla ten první stupeň a ten dějepis, a zeměpis mě tenkrát hrozně bavil. Ta škola Mého srdce je sice tenis, ale je to takový všeobecný, protože...
0: No, když řeknete tenis, tak to teď vypadá na sport pro ty, kteří neznají Přerov.
1: Tak je to základní škola u tenisu a vlastně jsem hned vedle bydlela, a je to taková krásná škola, kde jako bylo všecko takové velice pěkné, moderní, a je to škola, slavila myslím 50 let, byli jsme pozváni se podívat do té školy, celkem mě vždycky chválili a velice jsou ráda, protože my jsme tam měli chvíli nějaké, nebo když mám na tom internetu nějaké odezvy, tak kolikrát si na mě ti lidi v dobrém vzpomenou a to mě těší.
0: Máte ji nedaleko svého bydliště, dokonce se na ní díváte. Zajdete na návštěvu?
1: No, chodí tam moji vnuci, takže jsem tam zajdu na návštěvu. Chodila jsem tam pro ně do družiny a tam jsem měla takovou pěknou příhodu. Cestou do družiny pro ně tam šla taková maminka a říkala, tak pojď, nevím, jak se jmenoval ten chlapeček, a říkám mu, tak pojď, a furt tam stáli. Já jsem tam šla do družiny, vzala děcka, čekala jsem na ně asi 15 minut, maminka stála o 5 kroků dál a pořád chlapečkovi říkala, tak pojď, tak pojď. No, tak jako ten chlapeček, až přijde do školy, tak bude muset asi víc poslouchat.
0: Říká Marie Veřmižovská, host Českého rozhlasu Olomouc.

0: Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví, tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot získala Marie Veřmiřovská, principálka loutkového divadla Přerovský Kašpárek, která je dnes naším hostem. Mimochodem, vaše divadlo se touto cenou v podstatě může chlubit už nějakých 12 let?
1: Ano, já jsem se vlastně podruhé už dostala na to jeviště tam do toho prostěva pro nějakou cenu a ta cena, kterou jsem teď dostala, byla pro mě, ale stejně to pořád pro celé divadlo. Protože když já jsem tu cenu přebírala poprvé, tak jsem říkala, bylo to po té povodní, bylo to, vzpomínala jsem na ty povodně. To jsme tenkrát opravdu jako se snažili zachránit a to jsem tady byla celé prázdniny.
0: Pro ty, kteří nevědí, tak Přerovský Kašpárek je opravdu kousíček od řeky Bečvy.
1: No a ta řeka Bečva tenkrát vystoupala tak vysoko, že jsme měli v divadle 7 metrů vody, ale to divadlo má takový svah jako dolů a sklep ještě byl to pod tou hladinou a bylo to v těch sklepích a v těch prostorách, kde by všichni diváci seděli pod tou vodou. Tak to bylo tenkrát poprvé, co jsme dostali tu cenu. To divadlo se stalo od 93. roku součástí Sokola, tak jako tomu bylo kdysi dávno. V 15. roce, když se začalo to jako loutkové divadlo, domácí loutkové divadlo, potom v roce 21 už se hrálo pravidelně a tak dále, takže to byla vlastně cena za celou takovou tu jakoby udržení té tradice toho loutkového divadla tady v Přerově. No a teďka, když jsem to dostávala, tak vlastně jsem na toto všecko myslela, protože to bylo takové pěkné, ještě když se pan Marek Eben ptal, jestli mě poslouchají herci, tak jsem říkala, že herci mě sice poslouchají, že se sem tam utrhne niť, sem tam se něco zaškobrtne, sem tam spadne kulisa a tak dále, takže jsme si tak pěkně popovídali na tom jevišti a myslím si, že to všechno, co tam je jako pro nás, jo, tak to je dílem takové té spolupráce a možná, že má maličkou zásluhu na to, že to dovedu skloubit dohromady, protože musí člověk být trpělivý. Někdy se na vás třeba někdo špatně dívá nebo někdo si řekne, že to dělám špatně, ale ono zase, člověk musí myslet na ty děti. Kolikrát chtějí dělat některé věci, které se potom nedají realizovat. Měli jsme třeba tady báječnou spisovatelku, která nám chtěla napsat hru, ale ona ta loutka nenapíše na sklo nějakou povídku. To se všechno musí dělat tak, aby ta loutka to mohla udělat a ta loutka vlastně musí dělat to, co dělá ten člověk. Jenom takový Lucifer může lítat, čarodějnice může lítat na koštěti, ale ty loutky ostatní musí být tak přirozené, aby to dělalo takový krásný dojem.
0: Líbí se mi týmová spolupráce, to jste prohlásila v jednom z rozhovorů a taky jste zdůraznila, že sám v divadle člověk nezmůže nic, že k tomu potřebuje ten svůj tým, který souzní a to tady u vás platí.
1: Musí to platit, protože já tady můžu mít 1000 myšlenek, 1000 krásných nápadů, návrhů, já nevím čeho všeho, ne všechny jsou třeba ideální, ale vezmete si knížku a řeknete, tak ten hlas by se mi hodil, tady toho bych si vybral na to, toho si vyberu na to, pak si zase vezmete knížku a řeknete, ten by mohl vodit to, ten by mohl vést loutku. Na tom taky záleží, protože ono, vy z loutku hlavní roli a dělat to celých, já nevím, my hrajeme téměř celou hodinu a být s tou loutkou na té scéně, to taky každý nedovede. Někdo tu loutku nedovede pořádně vodit, ale zase nemůžeme. Každého tady musíme nějakým způsobem zaměstnat. A je potřeba, aby se vodilo dobře i nějaká malinká rolička nebo nějaká ta rekvizita.
0: Není malých rolí?
1: Není malých rolí a nikdy nebylo.
0: A vy jste věkový krásný pelmel u vás v divadle.
1: Je to tak, tady chlapec jeden má 10 roků, pak jsou tu 15-letí dvojčata, to jsou moji vnuci dokonce 20-letá, 25 roků, 30 roků tady mají někteří, někteří už mají 40 vlastně, to je pravda. Já jsem je třeba některé učila ve třetí třídě a vždycky jsem si sem dovedla děcka, který chodili do mého kroužku a potom mi tady zůstali, no kromě 40, tady mají 60, 50, no a nejstarší tady je naše Helenka, tam má 86.
0: Musí být na vodění loutek talent, anebo je to řemeslo, které se dá trénováním naučit?
1: No, tak to si myslím, že trošku musí být. Musí být cit v těch rukách a musí být cit. Vlastně vy přes to váhadlo, který je dřevo, pak přes ty nítě, musíte cítit, že máte tu loutku na zemi, že máte ty nožičky na zemi. A jak to necítíte, tak ta loutka vám pořád chodí někde ve vzduchu. Potom jsou taky loutky, které mají sukně, ty se vodí lepší, že ty princezny, tam to není vidět. Ale zase jsou loutky, které mají tenké nožičky. Třeba Hurvinek, ten má takové ty krásné dřeváky, jo? tak ten je jenom ťape. Ale když máme loutku, která má jako třeba komára v tom ferdovi, tak tam jako ten komárek, ten má opravdu jenom takové nožičky, tak taky musíte cítit, jestli on na té zemi stojí nebo na té vodě stojí a je to hrozně bezvadný. A ono každou loutku, když dostanete, tak je dobré si vzít do ruky, zkusit si, co to dělá a je to takový, je to prostě už jako rutina. No a je to takový, že bych řekla, že každý se to může naučit. A ten cit proto nemá úplně každý, takže já tady vím, kdo krásně vodí, kdo jako to jenom odvodí, odvodí to třeba dobře a kdo to odvodí perfektně, ono je tam malinký rozdíl.
0: Poznala bych na vašich rukách, že vodíte loutky?
1: Určitě ne. Tak jako je modrá krev a červená krev, tak je to pořád stejné. Jo. Ale je faktem, že já musím vodit oběma rukama, i levou, i pravou. A já mám výhodu v tom, že když jsem byla malá, jezdila jsem na koloběžce nebo na kole nasedám z levé strany. Jo. To jako zase asi mám někdy takové ty, jak jsme zkoušeli děti, když šli do první třídy, jestli jsou napravo nebo nalevo, tak vlastně my jsme dávali takovou stočenou ruličku a jak si to dá, tak to byl pravák a nebo levák nebo něco na půl, tak já jsem možná tak něco na půl. Právě jak jsem vykládala o tom, že jsem říkala manželovi, že jedeme doleva a měli jsme je doprava, takže tady se mě to nějak tak jako skloubilo, ale zase na to vodění je to právě hrozně dobrá věc.
0: Usmívá se Marie Veřmiřovská, principálka loutkového divadla Přerovský Kašpárek, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc slavíme Den dětí, je 1. června a pozvali jsme si stylově principálku loutkového divadla Přerovský Kašpárek Marii Veřmiřovskou. Dítě to vůbec není jednoduchý divák.
1: No ale je to právě ten divák, který má rád tu pravdu. A je to ten divák, který se raduje, když se něco podaří. Je to ten divák, co když se něco stane, tak je opravdu v takovém napětí a jak to dobře dopadne, tak děti jásají. A je to také divák, který už takový má ten cit pro to divadlo a začíná tady vlastně tím, že když se zpívá písnička, když se zavře opona, divadlo stichne. Jsou děti, které tady jako nevydrží, to je pravda. Buď jsou moc malé, anebo jsou zaměřené, nebo jsou hyperaktivní na něco úplně jiného. Ale to se dá, buď teda jako se vrátí a vydrží to, anebo se nevrátí a třeba sportují nebo dělají něco jiného. A ještě je taky pěkné, že třeba kolegyně, která tady je ze Sokola, tak říkala, že obleče svoje vnučky do pěkných šatečků, dá jim taštičku, dá jim korálky, aby věděli, že jdou do divadla. A to se mi taky líbí, protože to je ta výchova k tomu, že vlastně jednou, když přijdete do velkého divadla, tak opravdu nepřijdete v nějakých ošoupaných džínách, ale přijdete pěkně oblečení.
0: Tam venku, mimo divadlo, ten svět běží, letí, technika se vyvíjí, všechno se zkracuje. A u vás to zůstává stejné? Je červená karkulka pořád stejná, budulínek pořád stejný, zlatovláska pořád stejná?
1: Tady je krásný svět pohádek, které vlastně vždycky dobře dopadnou, jenom my musíme trošičku ty pohádky upravit, protože jsou zaprvé archaické. Dneska už třeba některé děti nevědí, co je to konfička na mlíko, nebo některé ty kulisy, které tam máme, kolébka a tak dále, to taky se dneska moc nevidí. Jo? Takže buď ten Kašpárek předem něco může také říct, jo? Ale zase z té stránky já vezmu tu knížku a musím ty archaizmy tam z toho přehodit na něco jiného. Takže to se musí do té moderní řeči, do té moderní podoby určitě přehodnotit, ale zase ne úplně násilně, ale tak, aby tomu rozuměli děti, aby to zůstala ta pohádka takovou pohádkou, jaká má být. No a to nedělám jenom já, ale hodně divadel to dělá.
0: Spojená s Přerovským Kašpárkem jste desetiletí. Využívala jste někdy taje divadla, loutek, pohádek při výuce ve škole?
1: Ano, to je jasné, ze Zlatovlásky tam byly třeba básničky, to určitě znáte ze školní čítanky, kdy tam bylo, jak se ti dva rybáři hádají, tak to také. Také jsem to dělala, takže jsem třeba rozdávala, i když to nebyl ten přímý text, jakože by tam bylo napsáno ten, tak jsem se snažila, aby ty děti z toho článku vybrali tu přímou řeč a když tam byla přímá řeč, tak to četl Pepíček, Toníček, jo, a takže ono se to dá tak udělat. A já jsem se ještě snažila udělat, jako aby ten člověk se naučil ještě něco jiného. Takovou jakoby režii, ale tím, že jsem třeba říkala, ty teďka dávej pozor a budeš opravovat chyby tomu druhému. A vlastně oni se učili oba dva. Ten, kdo to uměl víc, tak tomu jsem dala tady tuto roli a ten, kdo to neuměl, tak ten četl. Takže to bylo takové střídání toho učení a ono záleží na tom, jak to ten učitel udělá a jak ten učitel si to dovede narežírovat prakticky sám.
0: Už jako malému děvčeti vám hrával divadlo tatínek. Jaké to tenkrát byly pohádky?
1: To bylo nádherné divadlo, protože můj tatínek byl na nádraží výpravčí, měl ještě takovou tu červenou čepici, to si pamatuji, jak měl ten
0: slavný Burian přednosta stanice.
1: Taky, ale ještě ten neckář v tom
0: ostře sledované vlaky.
1: Takže tu čepici si pamatuju, protože byla hrozně pěkná, taky jsme si ji zkoušeli s bratrem. No a oni nám začali hrát divadlo oba dva, i maminka. Ale on měl tu baterku, která byla peklo, vodníci, modré světlo bylo zase něco jiné a bílé světlo bylo všechno ostatní. Takže my jsme vnímali i to, jak to bylo osvětlené a vlastně se nám to strašně líbilo. Seděli jsme, ani jsme nedotali, žádná televize tenkrát ještě nebyla. No a to bylo takové hrozně pěkné. Rádio jsme také poslouchali, poslouchali jsme pohádky, věděli jsme, jak přišití, protože to byla taková slavnostní chvilka. Potom jsme s nima poslouchali třeba operety, jo, a tak dále. Takže oni ti rodiče vlastně mě dali takový základ té kulturní takové té vybavenosti do budoucna, ale široko spektrum. Ale to divadlo, to si pamatuju do dneška, to bylo to nejhezčí, na co si člověk může vzpomenout.
0: Byla jste v divadle ještě na konci 40. let nebo poprvé až v 50. letech a kde to bylo?
1: To vám teda Přesně nemůžu říct, ale tady v Loutkovém divadle v Přerovském Kašpárku jsem byla jako malé dítě a v tom smyslu, že jsem se já začala nějak bát a začala jsem plakat. Ty paní uvaděčky, co tady byly, říkali, děvčátko, proč pláčeš? Moji rodiče se někde jenom na chvilinku ztratili. A kde bydlíš? Já jsem říkala, tady v takovém malém domečku máme velkou zahrádku. Tak oni hned poznali, že je to zahradnictví Alois Pleba, můj dědeček a moje babička. A za chvilku stejně přišli rodiče, tak to bylo bezvadný. Tak to byl takový první zážitek z toho divadelního prostředí. No a potom zase byla taková zajímavá věc v poslední době, kdy jsme byli se podívat v Moravském divadle Olomouc na představení o Elišce Junkové a když to krásné představení skončilo, když jsme tady vzpomínali i na našeho pradědečka, prapradědečka Hřimilovského, který se s ní znal a závodil, tam jsem říkala mojí vnučce, Kristýnko, podívej se, tam na tom jevišti jsem taky stála. Já jsem kdysi kolem těch 10 let jsme hráli tam z pohádky do pohádky, tak jsem tam hrála 2x dvorní dámu, tak jsem si toho hrozně vážila. Mám k tomu i fotky, bylo to pěkné a úplně první roli, kterou jsem dostala jako vůbec v divadle, tak byl vánoční stromeček v mateřské školce v Hulíně. Můj tata tam tenkrát sloužil jako nádražák. My jsme tam chvilečku bydleli, i když jsem se narodila v Přerově. To byl vánoční stromeček a já jsem tam velice záviděla té krásné spolužačce, která tam měla takovou tu ledovou královnu. Takže to byly takové 3 vzpomínky na to, kdy bylo divadlo v dětství a kdy jsem se nějakým způsobem k tomu divadlu přiblížila.
0: Vzpomíná host Českého rozhlasu Olomouc Marie Veřmiřovská.

0: také na nádraží, jak jsme slyšeli, také k předávání cen, protože náš dnešní host Marie Veřmiřovská do všech těchto světů patří. Mimochodem nezískala jen cenu Olomouckého kraje, ale je také držitelkou ceny města Přerova, medaile Jana Amose Komenského nebo zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla. Vaší nejoblíbenější loutkou je údajně kašpárek v sokolském kroji.
1: No já jsem s ním vlastně začínala, to mě dávali jako od začátku, asi se mě nějak dařilo to vodění, takže já jsem velice často toho kašpárka vodila, on byl v takovém sokolském kroji, ale pak už se to trošku změnilo, to bylo jenom chvíličku, to si pamatuju jenom tak vzdáleně, jak vypadal, ale potom už ten kašpárek vypadal skoro pořád, jak vypadá teď.
0: Loutek je mnoho druhů, vyzkoušela jste si všechny?
1: Určitě. Vyzkoušela jsem si i vajangy, vyzkoušela jsem si maňásky, vyzkoušela jsem si i stínové divadlo, co šlo prostě. Jako nejde vyzkoušet vodní divadlo, to také někde mají, to je jasné. Ale tady ty varianty, myslím si, že nejvíce mi líbily ty vajangy.
0: Co to je, abyste nám vysvětlila?
1: To jsou loutky, které jsou voděny ze spodu a ručky mají na drátech a musíte strčit ruku do vrchu, aby ta hlava se také nějak otáčela. Jsou to moc pěkné loutky, ale jsou trošičku složitější. Ty marionety jsou asi ty nejlepší loutky, co můžete mít, protože mají nožičky, mají ročičky a můžou udělat všechno možné, kromě kotrmelce, ale i ten se dá jako nějak nafingovat.
0: Už jsme zmínili, že děti jsou naprosto bezprostřední, pokud se jim něco líbí, dávají to najevo. Dokážete strhnout i jejich dospělý doprovod?
1: To já si myslím, že to patří k tomu, protože kolikrát vidíte, jako teď na té přelice, co jsme měli naposledy, tam normálně kašpárek říkal, a teď děti začněte, já nevím, tupat, tleskat, jo. Tam seděl tatínek a posledně jsem se na něho dívala a dělal přesně to, co chtěl ten herec, který jako vodil tam nějakou tu loutku a úplně byl do toho zabořený, že jako vedle něho seděla manželka a taky tleskala, jo, a mezi tím to dítě. A to bylo moc pěkné, protože dá se strhnout, dá se. Protože vy sami, když přijdete do toho divadla a když se díváme na to představení, tak kolikrát si řeknete, to by jsem dělal jinak, to by jsem, dívá se na to člověk z toho hlediska jako už toho profesního, ale zase z té druhé stránky, když jako vidíte, jak ty děcka reagují, tak kolikrát odpustíte i ty chybičky, co tam jsou, protože oni ani nevnímají, oni vnímají ten děj. Tam je potřeba, aby ten herec hrál tak, aby ty děti tomu rozuměli. Nemůžete mít nějaké zkratky, nemůžete mít nějaké náznaky. Tam je potřeba opravdu říct všechno, aby to sedlo, aby to mělo smysl, protože když jenom naznačíte, tak ty děti potom jaksi tak nevědí. To se někdy stává v těch divadlech, že někdy si ty dospělí, kteří ty děti malé nemají nebo neprošli tady tou nějakou školou, tak oni si myslí, že všechno musí pochopit. Nemusí.
0: Co považujete za svou dlouhou kariéru za divadelní zázrak?
1: Divadelní zázrak je to, že to divadlo třeba naše už má 111 let. To jako, když jsem stála tady v té povodni, tak už tady mohla být tělocvična, mohlo tady být cokoliv jiného. A tak si člověk řekl tenkrát, pane Bože, prosím tě, ať to nějakým způsobem se dá zase dohromady a s těma holýma rukama a bez koruny. To nakonec stálo 3,5 milionu a vlastně se nám to nějakým tenkrát před těmi skoro 30 lety, to dneska by bylo tak 10x víc, jo, a nám se to podařilo obnovit tak, že dneska tady máme 300 loutek, všechny kulisy, co byly pod vodou, jsou znovu obnoveny a ještě tady moc her navíc. Je to opravdu zázrak a je zázrak to, že ti lidé je nás tady pořád kolem 25-30, protože to člověk potřebuje režii, inspici, potřebujete osvětlovače, potřebujete zvukaře. Pro jednu roli dva lidi a to není málo. Kolikrát má ta pohádka třeba 5 nebo 10 loutek, ale zase můžete v té knížce je napsáno, ten hraje první jednání, ten hraje třetí, mezi tím nehraje. Jo, můžete to tak prohodit, že se to dá nějakým způsobem skloubit a že vlastně to, co hraje, můžete s tím počtem těch lidí vždycky zahrát.
0: Už byste si mohla užívat důchodu, být pořád v tom hledišti a vychutnávat si ty pohádky jako divák. Stále do divadla nicméně chodíte jako principálka, telefonujete, vypisujete, organizujete, hrajete, jezdíte. Co vás u toho drží? Dá se to pojmenovat?
1: No já bych to řekla ještě jinak, protože když jako vlastně se každý těší hrozně na důchod, že už nebude nic dělat, tak nic nedělat v důchodě je to nejhorší, co můžete si vymyslet. Někdo chodí na turistiku, někdo chodí na ryby, někdo, ale pořád každý má ten nějaký svůj zájem. Mně to asi bylo souzeno to, že jsem to začínala tak hrozně brzo. Tady toto je druhým koníčkem, druhým zaměstnáním. A já jsem říkala, když jsem si to tak uvědomila, že kdyby jenom korun dostala za hodinu, co jsem tady strávila, tak jsem

0: dneska Vizák milionář.
1: Ví, proč to dělá a dělá to moc dobře, jak jste pochopili z dnešního povídání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hostem Dity Vojnarové byla principálka loutkového divadla Přerovský Kašpárek Marie Veřmiřovská. Jak to skončit jinak než tfuj, tfuj, tfuj, zlomte vás. Děkuji a nashledanou.
0: Taky děkuji a myslím si, že ještě poslední slovíčko, fakt to člověk dělá rád a i když to dělají všichni ti amatéři za zaplať pambu, tak ono se jim to opravdu vylo do srdíčka a to je fakt vidět, protože tolik loutkových divadel, co je u nás a vlastně už to UNESCO, které nás ohodnotilo, že jsme jako jedinečná země, která toto dělá, tak to si myslím, že je zásluhou ne mojí, ne jednotlivců, ale všech, co to divadlo tady dělají.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem. Říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie kolenního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Galoci, bude ve čtvrtek po 10 hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Provoz na silnici u Olšana na Šumperku zkomplikuje dvouměsíční oprava. Vláda dál počítá s odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým lidem. Město Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. Dnešní počasí má být oblačné s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Řidiče na Šumperku čekají dopravní komplikace. Dnes se totiž začaly opravy silnice 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Opravy se vyžádají bezmála 620 milionů korun. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firm a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
2: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in. Právě, aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
1: Město Frýdek Místek plánuje, jak využít někdejší potápěčské centrum. O neudržovaný areál u sídliště Riviera se přitom stále vedou soudní spory. Pozemky před lety získal od města soukromý spolek. Soudy ale označily prodej za neplatný. Návrhy na využití centra mohou radnici poskytnout i obyvatelé.
3: Co jsem slyšel, tak to žádná akce nikdy nebyla. Jo, že ani jak to bylo nový, že by se to nějak otevřelo.
4: František Gabra bydlí přímo naproti areálu. Jak by mělo plochu město využít, o tom zatím nepřemýšlel. Jedno ale ví celkem jistě.
5: Další parkoviště je to určitě ne.
4: Mezi náměty lidí je komunitní centrum pro seniory, zahrada s veřejným ohništěm se zákazem vstupu pro psy nebo tréninková hala pro baseballisty. Nápad, který se líbí i Nele Ajchové.
6: Moje děti hrají baseball, takže já bych byla ráda za tu halu.
4: Na stránkách města je stále otevřený dotaz. Kam mohou lidé své nápady posílat? Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
1: Energetický regulační úřad uložil pokutu 2 miliony 800 tisíc korun pražské firmě Sudop. Zjistil to Český rozhlas. Před 2 lety totiž firmou najetí dělníci navrtali transitní plynovod u obce Paběnice nedaleko Čáslavy. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat do výšky až 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo naschvál posunul vytečovací kolíky. Sport. Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Ve čtvrtém kole Roland Garros porazil Rosa Rubliova 6-3 v rozhodujícím 5. setu. Jeho dalším soupeřem bude Brazilec Fonseca. V Paříži Menšíkovi fandila i rodina.
7: Jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál. Počasí.
1: Dnes se čekáme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Teploty 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13, povane slabý severozápadní, později mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D1 u hranic směr Brno, stojí tu porouchané auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pevně věřím, že se vám mezi loutkami, kam jsme vás zavedli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, líbilo. Přerovského kašpárka, tedy loutkové divadlo, už dlouho vede principálka Marie Veřmiřovská. Rozhovor s ní najdete v tuto chvíli už v audioarchivu na stránkách olomouc.rozhlas.cz. Čas ale kvapí dál, máme 4 minuty po 11. a před námi jsou další témata a další zastavení. Šumperk se chystá na své největší slavnosti v roce. Už od 4. do 7. června ožije město akcí Šumný Šumperk, která nabídne koncerty, designové trhy i program pro celé rodiny. Co všechno letošní ročník přinese, to se samozřejmě dozvíte od svého rozhlasu, od Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc s datem 1. června. Šumný šumperk, tedy slavnosti města, začínají už tento čtvrtek a potrvají až do neděle. Vrcholem bude sobota 6. června, kdy se program rozšíří do celého města. Návštěvníky čekají koncerty v Pavlínině dvoře, Mint Market i další doprovodný program. No a my teď podrobnosti probereme s ředitelkou Šumperského domu kultury Hanou Pískovou. Přejeme dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne do Olomouce.
0: Šumný šumperk, jak už jsem řekla, startuje ve čtvrtek. Jaký tedy bude letošní ročník a v čem bude výjimečný?
1: Bude to třetí ročník šumného šumperka a poprvé se ho aktivně zúčastní, my říkáme, otcové televizního cyklu Šumná města, režisér, scénárista Radovan Lipus a architekt a herec David Vávra. Navíc město Šumperk si připomíná letos 750 let od svého založení a 30 let partnerství s polským městem Nisa. No a samozřejmě výjimečný bude tradičně programem, který nabízí hned několik akcí, koncertů, aktivit pro všechny generace a zapojuje se spousta místních organizací a spolků.
0: Hlavní program vyvrcholí v sobotu. Na co konkrétně bys naše posluchače pozvala?
1: Určitě do dopoledního průvodu, který připomíná, že Šumperku se říká Malá Vídeň a ten průvod se vrací i do období první republiky a připomíná například i hrdinství 13. pěšího pluku, který chtěl bránit pohraničí před Hitlerem na začátku druhé světové války. Půjdou v něm žongléři, muzikanti z místní umělecké školy a další. Ten průvod, celý ten sobotní program zahájí v 10.30 v sobotu a potom už se každý rozhodne, do jaké zóny se vydá. Z programu bych vypíchla třeba hospodu u zapomenutého Šumperáka, která se objeví na schodech Šumperského divadla a aktéry v ní budou herci divadelního spolku D123, nebo připomenu audiovizuální workshop výtvarníka Petra Válka v galerii Jiřího Jílka, nebo zónu radosti se spolkem Kaskabel nebo řezbářem Matějem, který do Šumperka dopraví kozí taxi a další své krásné výtvory. My už jsme si tak trochu zvykli, že počasí na začátku června bývá proměnlivé, ale máme zkušenost, že i když zapršelo, tak lidé se nerozutekli a vždycky dokázali spolu vytvořit moc hezkou atmosféru. Ostatně, kdyby náhodou sprchlo, tak se můžete s dětmi přesunout do G-klubu v Sadech 1. máje, kde bude Kino Oko promítat poprvé krátké pohádky projektu Famu dětem, anebo si můžete dát cokoliv dobrého pod přístřežkem nebo v některé z dobrých restaurací na pěší zóně.
0: Déšť, nedéšť, velkým lákadlem rozhodně budou koncerty v Pavlínině dvoře. Koho letos uslyšíme?
1: Letošní sobotní večerní program odstartuje v sobotu po 18. hodině se šumperskou kapelou Sioux, která, pokud vím, také koncertovala nedávno ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Pokračovat budeme s René Dangem, který nedávno vydal nové album a těší se moc do Šumperka. Po roce tu přivítáme také skvělou Kateřinu Marii Tichou s kapelou Benjis a závěr bude patřit skupině Sto zvířat, která plánuje nové album vydat na podzim. Ty přesné časy si najdou zájemci na webu šumnyšumperk.cz.
0: Do Šumperka se vrací také Mint Market. O co vlastně je a co konkrétně letos nabídne?
1: Mint Market je putovní projekt designového tržiště, které nabízí pečlivě vybrané výrobce například módy, kterou užijete nejen ve společnosti na běžné nošení, ale i doma. Budou tam výrobci šperků, kosmetiky, jídla, které nejen chutná, ale i krásně vypadá. A často tyto výrobce můžete potkat právě jen na těchto speciálních akcích. Sjíždějí se z celé republiky, zatímco v jiné části města potom bude trh těch nejlepších regionálních výrobků, které místní dobře znají. Stručně bych řekla, Mint Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.
0: Jestli se právě teď někdo rozhoduje, jestli vyrazit nebo nevyrazit do Šumperka, proč tedy ano?
1: Právě kvůli krásné atmosféře, kterou zažijete jen na Šumném šumperku, také se tu setkáte se stánkem Českého rozhlasu Olomouc právě v zóně regionálních výrobků a v blízkosti hudební stage u Sovy, kde bude probíhat festiválek Šumperské poměnky. A hlavně některé atrakce a aktivity tu potkáte opravdu jen jednou za rok, třeba živý jukebox na pěší zóně u Josefa, anebo jsou naprosto neopakovatelné právě třeba zmiňovaná hospoda u zapomenutého šumperáka, kterou místní herci šili na míru právě tomuto ročníku šumného šumperka.
0: Slavnosti města, tedy šumný šumperk, začínají, jak jste slyšeli, tento čtvrtek, potrvají až do neděle a nás v dopolední Českého rozhlasu Olomouc zvala ředitelka Šumperského domu kultury Hana Písková. My za to moc děkujeme a úspěšnou akci přejeme, naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Letos proběhlo stavění a kácení Majky v Olšanech poprvé v nové hasičárně. My jsme byli u toho i s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc, a tak se za 3,5 minuty vydáme na Prostějovsko.

0: V neděli káceli Majku v Olšanech u Prostějova. Postavili ji v areálu nové velké hasičské zbrojnice na okraji obce. Loni v květnu tu areál slavnostně otevřeli, jak nám prozradil velitel místních hasičů Martin Kikal. Zeptali jsme se, jak dlouho tu tradici stavění a kácení Majky vůbec organizují.
1: My v Olšanech to udržujeme poměrně čerstvě jako hasiči, protože vždycky jako mladí kluci jsme to stavili na hřišti Sokolu. Potom jsme to stavili tady v místní hospodě u Jiníka, ale tato hospoda už momentálně nefunguje, takže jsme si to zase museli vzít tak nějak pod svoje křídla a děláme to asi šestým rokem. Dřív to probíhávalo vlastně ve staré hasičárně, teďka už poprvé letos vlastně na nové.
2: Sem se vleze hodně lidí.
1: Nastavení Majky tady bylo plno, já si myslím, že něco kolem 300-400 lidí tady bylo.
2: Mladé dámy s dítětem přicházejí právě. Vy jste z Olšan?
3: Ano.
2: Pokolikáte jste na kácení Majky?
3: Po desáté pravděpodobně.
2: Jak to probíhá většinou?
3: Suprově, je tady zábava, makrely, akce
4: jo,
3: pro děti.
4: Pro ty děti, no.
2: Jaké další akce si vybavíte v Olšanech?
3: Tak máme tady samozřejmě stavení máje, pak dětský den a v průběhu roku jako různé aktivity, různé akce.
2: Jak se bavíte?
5: Dobře.
2: Jste z Olšan?
5: Jo. Už tady jsme po páté, po šesté po sobě.
2: A máte ještě nějakou oblíbenou akci tady u vás?
5: Hody, co jsou za měsíc.
2: Jak dlouho tu ta zbrojnice stojí a jak dlouho se stavěla?
1: Minulý rok jsme to slavnostně otevřeli. Hasičárna se stavila nějakých asi zhruba 16 měsíců. Projekt se dělal v roce 2018, první varianta. 2020 byl hotový a šli jsme do první grantové výzvy. Ta nám nevyšla. Rok na to vlastně byla další výzva na státní fond podpory investic a tam jsme uspěli. Následně se roztočil celý ten kolotoč. No. Tady je mnohonásobně jako větší zázemí pro techniku, pro očistu dýchacích přístrojů. Jo. My jsme měli všude možně ty auta roztrkané po družstvě jedno auto, jo, na sběrném dvoře zaparkovaný druhý auto, takže teďka to máme všechno pohromadě. No.
2: Tady jsou čtyři velká vrata, připravená k tomu, aby se vysunula nahoru a vyjela čtyři velká auta. Jsou za nimi čtyři velká auta?
1: Stávají za nimi čtyři velká auta, teď momentálně jedno je u doktora, to největší.
2: S Martinem Kikalem jsme vstoupili dovnitř do té hasičské zbrojnice. Ta vozidla také vypadají tak na leštěně.
1: Jo, tak my se o to staráme, o ty stroje.
2: Hasičské auto s vysunovacím žebříkem, jak je dlouhý?
1: 30-metrový žebřík. Tady toto sice je starší žebřík, který nám převedli profesionální hasiči z Olomouce a historický kousek, no už.
2: Kdy ho používáte?
1: Když jsou nějaký větry, stržené střechy a likvidace včel a takových, takže do těch nepřístupných míst se krásně vlastně vysune. A jediná vada, že to nemá kůže, je to takový, no už jako bych řekl, na hraně bezpečnosti. No. Ale jako na ten rychlej přísunutí k domu a vysunutí žebříku do okna je to dostačující.
2: Kdy jste naposledy zasahovali?
1: Minulý týden. U dopravní nehody tady v obci Hablov.
2: Dálnice nějak vás zaměstnává?
1: Samozřejmě dost. Teďka vlastně jak se otevřelo kolem toho Přerova, jako, tak možná těch zásahů právě ubilo, že ten provoz na té dálnici kolem tady toho Olomouce je prostě aj menší. No.
2: Požáry a povodně naposledy vás zaměstnávali kdy?
1: No, povodně nás zaměstnávali samozřejmě konkrétně v Mikulovicích rok 2024.
2: Tady na severu v Jeseníkách.
1: A tady zrovna stojíme u toho vozidla, který se s náma vlastně převrátilo do vody.
2: To se převrátilo do vody?
1: Jo, tady ta Tatra vlastně s náma byla 45 stupňů, byla ve vodě. No. Jeli jsme vlastně od jedné záchrany, tam vlastně kulminovala ta voda. Tak jsme tam spolu s profesionálními hasiči z Prostějova vyváželi na člunech lidí, potom jsme se vraceli, měli jsme základnu na obecním úřadě v Kyně, tak jsme se vraceli a samozřejmě, jak už tam valilo to hodně té vody, jak se pod náma utrla krajnice.
2: Co následovalo?
1: Samozřejmě taková nějaká samozáchrana, že? A dostali jsme se do bezpečí. No.
2: Auto vypadá dobře, já nepoznal bych to.
1: Stojíme z druhé strany.
2: A tady taky vypadá dobře.
1: Ne, samozřejmě po opravě, bylo to rok v servisu, no, takže prostě a veškerou vlastně škodu zaplatila pojišťovna.
2: Tohle je tady zásahové vozidlo, co všechno obsahuje takové auto?
1: Vlastně to je naše prvosledové výjezdové vozidlo, má to nádrž na vodu na 4000 litrů, 240 litrů pěnidla. Máme tady vlastně k dispozici vyprošťovací zařízení, k těm dopravním nehodám, suché obleky, záchranné ve vodě, motorové pily, rozbrušovací pily, prostě je to takový univerzál náš.
2: Působí to tady prostorně, jaký je to pocit přejít z té malé tady do té velké haly?
1: Je to splněný sen jako můj, je to neskutečný, co se tady povedlo prostě a ta parta kluků, co tady vlastně chodí a jako bez té by se to určitě nedalo dělat. No.
2: Z Olšan u Prostějova, Aleš Spurný, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

Společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc. Pokud vás zajímá čas, i ten známe, je 11 hodin a 44 minut k tomu, takže za minutku 11:45, možná se už chystáte na oběd, pokud ano, tak vám přejeme dobrou chuť. No a nezapomeňte u toho i nadále poslouchat naše vysílání, protože se to bude rozhodně hodit. Před námi jsou totiž babské rady, které vás naučí vyrábět domácí sýr. Příchuť mu můžete dát, jakou chcete, třeba bylinkovou. Počkejte si na recepty.

0: Babské rady.
1: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Během prázdnin by v Prostějově měla skončit stavba parkovacího domu. Podrobnější informace přidáme v poledních zprávách na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A ty zahájí odpolední vysílání s datem 1. června, samozřejmě tradičně písničkami na přání, protože je 1.6. tak svátek slaví Laury, přejeme všechno nejlepší a spolu s nimi všechny děti, protože máme Mezinárodní den dětí. Tak si to s nimi, vy dospělí, pořádně užijte. Dopolednem vás provázela a dobrou chuť přeje Dita Vojnarová.

0: vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucký magistrát přijímá žádosti o proplacení odměny za přihlášení k trvalému pobytu ve městě. Šumperk jako novinku turistické sezony zpřístupní utajované velitelství železnic. V Olomouci začíná hudební festival Baroko. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ode dneška až do konce července můžou Olomoučané žádat radnici o finanční bonus 10 000 korun za přihlášku k trvalému pobytu. Nárok na něj mají ti, kteří využili loni motivační kampaně magistrátu, kterou se radnice snažila navýšit počet obyvatel města. Nabídky využilo skoro 2700 osob. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Už teď noví Olomoučané na základě rozpočtového určení pomáhají s financováním městské hromadné dopravy, opravami silnic, péčí o zeleň nebo svozem odpadu. Žádosti o 10 000 dar můžou lidé podávat osobně ode dneška do 31. července v sídle magistrátu. Termín si můžou rezervovat i elektronicky online. V objednaném termínu budou žadatele vyvolávat příslušní pracovníci magistrátu.
2: Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna.
4: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
2: Šumperk letos zpřístupnil veřejnosti jedinečné podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, je součástí nové prohlídkové trasy. Prostory návštěvníkům nabízí atmosféru období studené války, původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města. Řekla mluvčí radnice Jana Kaněvová, trasa má název Utajené velitelství železnic. Několik novodobých světových premiér nabízí letos posluchačům hudební festival Baroko. Dnes začíná v Olomouci. Jeho součástí bude 8 koncertů zaměřených na hudbu 17. až 19. století s použitím dobových nástrojů. Přehlídka se tradičně zaměřuje na tvorbu tuzemských autorů. Pokračuje dramaturg Tomáš Hanzlík.
5: Delší čas se snažím podporovat českou hudbu. To za nás nikdo neudělá. Takže z velké části je to česká hudba z toho období 17. až 19. století, kterou dlouhodobě nějakým způsobem zanedbáváme. Prostě tady máme analogické i stejně kvalitní skladatele k Vivaldimu, k Bachovi, k Mozartovi, k Schubertovi a tak dále.
2: Festival Baroko v Olomouci nabídne do 17. června koncerty zaměřené například na tvorbu Antonína Reichy nebo Františka Škroupa. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 cm. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenadan Peters. Počasí. Odpoledne bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, ojediněle se objeví bouřka. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 13 stupňů, fouká mírný severozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě. Jasno nebo polojasno, ráno mlhy. Během dne přechodně oblačno, ojediněle přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Oprava a údržba mostu částečně omezuje provoz na silnici první třídy číslo 44 v Zábřehu v Olomoucké ulici. Neprojedete tam pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám krásné poledne s Českým rozhlasem Olomouc. 1. června to znamená na Mezinárodní den dětí. Tak možná, že zrovna nemáte po svém boku žádné to malé dítě, vnouče a podobně, ale v každém případě každý z nás jsme kdysi byli tím dítětem, tak si můžeme třeba zavzpomínat na svá krásná dětská léta a třeba oslavit právě ten dnešní Mezinárodní den dětí. Mimochodem slaví se už od roku 1950. No a pokud nějaké to dítě doma máte, tak mu nezapomeňte poslat pěknou písničku. V tuhle chvíli tady z písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Také nezapomeňte na dnešní oslavence. Svátek slaví Laura. Když už jsme u těch svátků, jak to bude vypadat po celý tento týden, na to se podíváme také za chvíli ještě v této hodině. Dnes ale blahopřejeme Laurám a také vám, kteří 1. června máte svůj narozeninový den. Tak hlavně zdraví a zdraví a zase to zdraví vám přejeme. Tady za nás za všechny od mikrofonu pozdravuje Zora Ješková a už jsme pro vás na telefonu 221 555 444. Nezapomeňte, že můžete využít i SMS-kové číslo 723 70 33 51 v písničkách na přání.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání a těšíme se na vás. Tak ještě jednou i to SMS-kové číslo 723 70 33 51. A paní Eva Skrnová jako první dnes na telefonu písniček na přání. Dobrý den. Vypněte si rádio, paní Evičko, hůčí nám to tam o 106.
2: Zahůčí potvora.
1: Potvora, je to tak. Tak, pojďme na to.
2: Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače, i vás, paní Zorinko, a všechny vaše spolupracovníky. Všem přeji pěkný den a tuto písničku chci nechat zahrát paní Květušce do Bohutína, potom paní Marušce, paní Marušce, ať se jí ty všechny bolístky, které má, pomaličku hojí. A paní, Ježišmarja, a paní Marušce, taky hodně zdravička. Vám, Zorinko, děkuji za vyhledání písničky a těším se zas na další volání. Děkuji vám a nashledanou.
1: Děkujeme, všechno jen to nejnej těm vašim milým blízkým a stejně tak i vám, paní Evo, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Tak, my tady máme jeden vzkaz. Ten vzkaz podepsal někdo jako já a přeje někomu k dnešním narozeninám. Jenom nám bohužel ten já nenapsal, komu tu písničku k narozeninám, a to přání všeho nejlepšího, přiměřeného zdraví a všeho nej, komu to vlastně přeje. Tak vezměme to třeba tak hromadně a popřejme si vzájemně všechno jen to nejlepší. Marta Kubišová bude zpívat s nebývalou ochotou. Máme 1. června svátek dětí, tak nezapomeňte na ty své milé, ale samozřejmě i na všechny oslavence a udělejte někomu radost pěknou písničkou 221 555 444.

0: Marta Kubišová v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Tak teď si dáme něco na zdraví. Paní Liduška z Olomouce je s námi. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, paní Zorinko, já vás srdečně zdravím a všechny vás ve studiu přeji krásné odpoledne. Dnes bych chtěla poslat písničku dnešním narozeninám do Štemberka, našemu Pepičkovi, Puškarovi, dnešním narozeninám. Elišce Puškarové jako jeho manželce, ta má za týden narozeniny, tak přeji všechno nejlepší, ale hodně, hodně zdravíčka přeji, milý Pepičku, též i Staňovi. A dále posílám písničku ještě Haničkám Vrbovým, Marušce z Kroměříže, Milace z Přáslavic, panu Jiřímu z Litovle a všem posluchačům přeji krásné odpoledne. I vám, paní Zorinko, moc krát děkuji, mějte se krásně a nashledanou.
0: Pozdravujeme, dáme si na zdraví Jarušovský pivovar Argemu a krásný den, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
0: A už jsme se dopátrali i toho, komu patřil ten první SMS-kový vzkaz, takže ještě jednou. Dnes slaví krásné narozeniny Anička Jansová. Milá Aničko Jansová, všechno jen to nejlepší a hlavně přiměřené zdraví, to ti k dnešním narozeninám přeje já a ona, Anička Jansová, už určitě bude vědět, kdo ten nebo ta já je. Tak blahopřejeme.

0: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Hezkyčky na přání, zdraví pana Roberta z Olomouce, dobrý den.
3: Dobrý den. Chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, mě každé se dovolilo. A teďka, bylo by to pro vás, vybral jsem Dilema od Sešáku, pak by to bylo pro všechny šutlikáře, pro Vlastičku do Krnova. A chci poděkovat za hezkou výhru v Žebikách, dneska si jdu vyzvednout knihu. No a můžu zkusit svoje štěstíčko znovu, protože už je další měsíc, no tak uvidíme. No a všem, hlavně Vlastinku z Krnova, Ludmilu z Brna, no a všechny, no, tak šuplikářů je hodně, že? Jardu a Žezbáře a Včela, že je jich moc, no. A to... bylo by to i na bazén domů, Hranice a pro tetu Dášu, no a pro všechny, co jim nikdo nezahraje, no. A moc vám děkuju za písničku a zkusím svoje štěstíčko. Když to nevím, de nic se neděje. Dneska už mám výhru jisto, takže mě to úplně jedno. Tak děkuju.
2: Ano, máte výhru z minulého týdne. A no, děkujeme právě moc za ty pozdravy. Naschledanou, pane Roberte.
3: Taky moc děkuji, naschledanou.
2: Pan Robert nám vlastně připomněl i to, že ano, začal nový měsíc a to znamená, že vy všichni, kteří rádi soutěžíte, vyhráváte nějaké hezké dárečky z Českého rozhlasu Olomouc, třeba v Hřebicích po 14. hodině, tak dnes otevíráme nové kolo a moc se na vás na všechny v naší soutěži těší. Samozřejmě bude i s novými cenami. Pojďme pokračovat dál opět ve vašich SMS-kových pozdravech. Dnes slaví svátek také Laurinka Bartošíková z Jindřichova. Drahá Laurinko, přejeme ti hodně zdraví, štěstí. Přeji děda a babička ze Sobotína. Zdravíme Laurinku Bartošíkovou do Jindřichova. A zahrajte prosím krásnou písničku pro naši milovanou pravnučku Elišku a pravnoučka Tomáška. Všechno jen to nejlepší k dnešnímu krásnému svátečku. Přeje babička Květa z Kojetína s celou rodinou. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: K těm nestárnoucím určitě patří písně od Karla Gotta, třeba taková Lady Carnival, a tu si teď dáme. Vybíral a na telefonu je pan Karel z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát tady tuto písničku pro svoji kamarádku Alenku z Překaz, pak pro svoji kamarádku Lidu, která má zítra narozeniny, a pro moje dva malí kamarády z Lošova, pro Dádu a Marušku k Mezinárodnímu dní dětí.
1: Rádi děkuju písničku vám posíláme. Děkuju od vám. Pana Karla z Olomouce. I vás pozdravujeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Pan Karel z Olomouce byl s námi. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát naší bývalé sousedce, paní Marii Recové ze Hvozdů, toho času v Bohuslavicích v domě pokojného stáří. Všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví a slibuji, že se brzy zastavím. Věrka Nechvátalová ze Hvozdu. Pozdravujeme paní Marii Recovou. Pěkný pozdrav letí také všem spolužákům. Ročník 1943 se vzpomínkou i na ty, kteří už s námi nejsou. Na společných 8 let v Úsovské škole pěkné letní dny. Ve zdraví přeje a rozhlásku děkuje Anna z Uničova.

0: Písničky na přání míří za paní Evou ze Zavadělky. Dobrý den.
1: Krásný, propršené pondělí vám přijde do Českého rozhlasu Olomouc a vám, Zorinko, děkuji za vybrání písničky a zdravím taky všechny milé posluchače a já bych přání s písničkou chtěla poslat nastávajícím narozeninám naší hodné kamarádce Věrušce Sislové ze Svinova. Věruško, všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, ale hlavně dobrého zdraví a krásných dní v životě. Tě z celého srdce přeje Eva Zladěj. Děkujeme za pohoštění. My už jsme na oslavách byli, takže děkujeme za všechno. Bylo to moc fajn. A ještě bych chtěla pozdravit do Jeřmaně sestru Alenku, Navrátilovou, Roledrovi manžele, Sedláčkovi do Újezda manžele, Lidušku Olšovskou.
0: Ano.
1: A ještě kamarádku Marušku a Zdeničku ze Svinova. Všem přeji krásné odpoledne u kávičky. Nemusíme zalívat, napršelo nám.
0: No
1: tak,
0: to je paráda. Přesně tak, ano.
1: Vám, Zorinko, moc krát děkuji a zase budu někdy těšit na příští volání.
0: Budeme se také těšit. Děkujeme a pozdravujeme na Zavadělku paní Evo a všechny blízké. Naschledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Elena Lukášová, Rozdej vůni snům, písnička připravena. My ji posíláme také k dnešním krásným narozeninám milé babičce Haničce Morongové ze Žulové. Milá babičko Haničko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí do dalších let, přejí vnoučata Gábinka, Miriamka, Bertík, Vivi. Připojujeme přání k narozeninám i paní Ludmile Pilné z Písečné. Všechno nejlepší. Do dalších let přejí všichni ze Žulové. Zdravíme babičku Haničku Morongovou i Ludmilu Pilnou. Do Ludmírova také hrajeme milované Sofince Coufalové. Slaví krásné 14. narozeniny. Milovaná Sofinko, přejeme ti všechno krásné, šťastné, zdraví, moře rodinné lásky, ve škole úspěchy a dobré spolužáky, splněná tajná přání a boží požehnání. Přeje teta Hela se všemi zlatíčky.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Posloucháte Písničky na přání a paní Jarmila ze Zábřehu je teď s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila zahrát pro Evu Mašterovou z Hrabenova všechno nejlepší k narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. No a děkuji
1: a
2: moc.
1: Kdo
2: za
1: přeje? A kdo paní Evě
2: Jarmila,
1: přeje?
2: Jarmila ze Zábřeha.
1: Dobře, tak jo, blahopřejeme i z Českého rozhlasu v Olomouci a mějte se krásně, nashledanou.
2: No, děkuju, nashledanou.
1: Přidáme další SMSky, určitě máme jich tady hodně. Dobrý den, chceme popřát k svátku dětí synovi Vlastíkovi a dcerám Janě a Lence. Krásný den přejí rodiče Svitkovi, blahopřejeme. Dobrý den, dnes slaví krásné narozeniny paní Hana Morongová ze Žulové. My, Haničko Morongová, posíláme pro potěšení písničku. K narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, radost s vnoučátky. To vám paní Morongová přejí Nýznerováci. A pěkný den přejedeme do milého rozhlásku. Prosím, zahrajte krásně našim drahým přátelům, na které moc a moc myslíme. Delší dobu nebylo možné psát pro mnoho starostí, ale dnes už posílám mnoho pozdravů paní Lidunce Loníčkové do Olomouce, Božence Horníčkové z Litovle, její hodné dceři Broničce Stejskalové a Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým z Roštění. Věrným přátelům přeji krásný čas, prožitý ve zdraví, ve štěstí, z celého srdce Věrka Halousková s Adámkem.

0: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem. Říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání pomalinku míří ke 3/4 na 1. Ještě máme spoustu času na hezké vzkazy a přání. Paní Tonička z Ludmírova je teď s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila dnes nechat zahrát mému synovi Petru Kvapilovi ze Zborovic, který oslavil 26. 50. narozeniny, a jeho manželce, která oslaví ve středu 3. své narozeniny. Oběma přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a děkuji jim za sobotní oslavu, kterou připravili. Moc se nám to líbilo a děkuji jim za pohoštění, za všechno, co pro nás udělali. A zároveň bych chtěla poděkovat Jarušce a Mirovi Vitoulovým, který mě dopravili na tuto oslavu a až dom dovezli. A tuto písničku bych ještě věnovala naší paní ředitelce Martě Spurné za to, že nám v pátek připravila krásné kácení máje, a všem z obecního úřadu, kteří se kácení zúčastnili, a našemu panu muzikantovi, který nám k tomu zahrál, panu Karlu Lužnému z Přemyslovic. A všem, co se na tomto podíleli, všem sestřičkám a kuchařkám a všem. Děkuji jim za toto a vám děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
1: Díky za všechny pozdravy a za to, jak tam jste hezky pospolu. Zdravíme moc do Ludmírova a báječnou ženskou posíláme. Nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Paní Tonička byla s námi. Já už přidávám další pozdravy. Pošlete prosím krásnou píseň také paní Aničce Bezděkové do Zábřehu. Dnes slaví narozeniny. Milá Aničko Bezděková, hodně zdraví a spokojenosti přeje Aneška a Eva. Hrajeme k dobré pohodě pro řezbáře Jardu Beneše z Loštic. Milý Jardo, všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenost a také, ať se ti práce daří, přeje kamarád Švéda z Horních Studének. Zdravíme řezbáře Jardu Beneše. Zahrajte naší babičce pro radost, písničku jí posílá Vanda, jen škoda, že jste Vando nenapsala, jak se babička jmenuje. A hrajeme pěknou písničku také k svátku dětí, milým vnoučatům Matyášovi, Vojtíškovi z Hrušován, Agnesce a Beatce do Židlochovic, Adriance do Štemberka. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a totéž všem dětem na světě, ať mohou slavit v klidu a míru. Na všechny krásně myslí paní Emilka z Bernartic.

0: Tak jsme si poslechli báječnou ženskou a teď si dáme Marcela z Moška. My máme na telefonu paní Zdeničku z Proskejova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko. Děkuji za milé přivítání. Zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory, pracovníky. A písničku posílám k dnešnímu svátku dětí mým pravnukům Šimonkovi a Jášovi do Prahy. Děti, maminka vám to večer přehraje, tak mě to aspoň slíbila. Přeji vám opět ve škole ty jedničky a hodně dobrých kamarádů. A co nevidět, se sejdeme. Zorinečko, vám děkuji za výběr a těším se, jak jsem řekla, na shledanou v pátek.
0: Samozřejmě, těšíme se a máme tu písničku, kterou připravil Marcel Zmožek a naspíval ji spolu s Emilkou Zmoškovou, tedy se svojí dcerou. Mámo a táto, děkuji vám. Tak si poslechneme. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: Pěkný hudební pozdrav letí také holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žulové, paní Helence z Úhelné, Vlaskyčce do Krnova, Standovi do Bernardic, Miladce do Přáslavic. Děkuji za písničky a za krásný den a hlavně dobré zdraví. Přeje Anička z Vápené. Už jsem z Čech doma, vzkazuje. Zahrajte prosím ke krásným kulatým narozeninám veterináři z Bouzova Vladimíru Vaňkovi. Přejeme mu především zdraví, štěstí, lásku. Vladimíre, žij radostně, bez nesnází. Anděl strážný, ať tě doprovází. Přejí bývalé spolužačky ze zemědělské školy Marta a Anna. A ještě vzkaz letí také pro Mirka Hlaváče. Mirku všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví. K dnešním narozeninám přeje Jana a Ivan. Blahopřejeme Mirkovi Hlaváčovi a hezký a šťastný den přejeme všem dětem, které jsou zrovna teď doma ze školy anebo se třeba léčí z nějaké té nemoci. Písnička ať potěší také naše vnoučata Matyáše a Verunku z Olomouce a doufáme, že kontrola na kardiologii jim dopadla dobře, babi Liduška a děda Honza. A ještě jeden vzkaz také pro holčičku, je to pro milou vnučku Alenku Poláchovou do Mohelnice. Dále babičce Zdeně Gruntové, jsme všichni rádi, že ji máme, je vždy dobře naladěná a ochotna pomoci. Vnučku Alenku Polákovou i babičku Zdeňku Gruntovou srdečně zdravíme.

0: A v tuhle chvíli už poslední vzkaz a pozdrav do řezbářského ateliéru. Zdravíme Jardu Beneše, vítej. Zdravíme do Loštic.
1: Zdravím z Loštic po Moravě a chtěl bych popřát všem dětem v Lošticích a na Moravě, aby měli mír hlavně a aby se chovali pěkně k starším lidem a aby se jim dařilo ve škole, takže jim přeju hodně zdraví a štěstí v dalším životě. A jinak bych ještě poslal tuto píseň Ludmilce a Alence z Jeseníku. Panu Švédovi bych chtěl poděkovat za píseň, kterou mi poslal z Horních Studínek. Je to Zasloužilý dlouholetý hasič Majce z Kolšova, Ludmilce z Mohelnice. Zatím děkuju a mějte se, přátelé, všichni pěkně.
0: Pozdravujeme také tedy do Loštic, jednak všechny jmenované, a také loštického řezbáře Jardu Beneše. Jardo, krásný den a naslyšenou.
1: Krásný den.
0: Zůstaňte dál s Českým rozhlasem Olomouc. My tady máme za 4 minuty, za 3 vlastně už nové aktuální zprávy. Podíváme se podrobně na počasí a pak poprvé můžete slyšet osobnosti Česka. Rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi České republiky, které ve svém životě něco dokázaly. Provázet vás bude Oskar Hess a dnešním hostem bude kardiolog profesor Petr Neužil.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouci dnes začíná oprava ulice Kapitána Jaroše. Dopravu v Jeseníku zkomplikují opravy plynovodu. Muzeum Komenského oživí legendu divokého západu výstavou o Buffalo Billovi. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dělníci dnes začínají v Olomouci opravovat ulici Kapitána Jaroše. Rekonstrukce bude stát více než 9 milionů korun a potrvá do poloviny srpna.
4: Součástí stavby budou nové vrstvy silnice, předláždění žulových kostek, uliční vpusti a odvodnění. Dělníci předláždí části chodníků, opraví parkovací stání a obnoví vodorovné dopravní značení. Opravy budou stát necelých 9,5 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Jeseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu. Dělníci je budou provádět v části ulice Rejvízská. Uzavírka potrvá do 6. června. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Ode dneška se o nalezené psy v Olomouci opět stará útulek provozovaný Ligou na ochranu zvířat v areálu neředínského letiště. Posledních 5 let péči zajišťovala firma z Čech pod Kosířem. Hlavním důvodem změny je kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci. Vyplývá to z tiskové zprávy na webu města. Strážníci městské policie odchytávají každý měsíc průměrně 12 zvířat. Za službu psího útulku město platí ročně zhruba 2,5 milionu korun. Výstava nazvaná Legenda divokého západu Buffalo Bill připomene v Přerově jednu z nejpozoruhodnějších kulturních událostí počátku 20. století. Expozice, kterou připravilo Muzeum Komenského, se zaměří na návštěvu slavné americké show Buffalo Billa Wild West, která do města zavítala v srpnu roku 1906. Výstava se otevře 4. června a potrvá až do 6. září. Ve westernové atmosféře se ponese také následující muzejní noc, uvedla mluvčí muzea Kateřina Langrová.
5: Sport.
2: Prostějovský tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros. Andreje Rubliova z Ruska porazil ve čtvrtém kole 6-3 v pátém setu. V Paříži mu fandila i rodina, což ještě umocnilo už tak silný prožitek.
6: Jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
2: Ve čtvrtfinále se 20-letý Menšík utká s o rok mladším Brazilcem Fonsekou, který ve 4 sadách vyřadil Nora Ruda.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý, proměnlivý, postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Blíže nepopsaná nehoda částečně omezuje provoz v Hlubočkách na Olomoucku v ulici Dukelských hrdinů. Místo havárie je s opatrností průjezdné. 2 osobní auta se srazila v Olomouci v Dolní Novosadské. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Nehoda se obešla bez zranění a místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali takový jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory. Teď se nám povedlo, vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je, vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa, jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace, nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů, a to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku, nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, protože těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Tak já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo? Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stav těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je, je nějaká krabička.
1: Ano.
2: Která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako... by se dostaly vodní částice, to znamená páry nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru. Vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika se nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
2: rána, vodech? Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7, už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta naváží na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9,
1: a koho
2: 10,
1: můžete že? Prozradit, nemůžete.
2: Ne, to
1: lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no konce 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není taky jako hýření, oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stala v Chicagu taková, teďko my jsme měli koukou v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to bylo scientific, jako, nebylo to žádná public, prostě scientific akce, a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amici, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat 2 věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest, nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo? A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové, to opravdu v tomhle tom nesmí a to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo, těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře léčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal intrakardiální stimulátor, měl. ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali. Jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit. Jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle. A on potom říkal, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady. Jako.
2: Musíte mě pomoct.
3: To je fakt jako frajer, no tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala V zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní. Jo. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějově startuje čtvrtý ročník projektu Korenci. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti. Olomoucký festival baroko představí novodobé premiéry zapomenutých děl. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Obyvatelé Prostějova se od dneška můžou registrovat do dalšího ročníku projektu Korenci. Radnice jim formou příspěvku u vybraných obchodníků přispívá na nákup zboží nebo služeb. Projekt je určený pro osaměle žijící seniory starší 65 let nebo rodiny s dětmi. Podle náměstkyně primátora Marcely Žubkové z Hnutí ANO i letos nově v projektu zařazená také skupina pečujících osob.
2: Tam vlastně jde o lidi, kteří v domácím prostředí pečují o své příbuzné nebo o své blízké, kteří mají vysoký stupeň závislosti. Tam nedokážeme odhadnout, kolik lidí se nám přihlásí, ale je to takový projekt pilotní.
0: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná právě dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mandle.
3: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
0: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybrali přes 23 miliardy korun. O tři nové učebny rozšíří Jeseník základní školu Nábřežní. Žáci se v nich budou učit informatiku, cizí jazyky a fyziku. Za stavbu město zaplatí zhruba 5 milionů korun. Pokračuje ředitel školy Dominik Liberda.
4: My jsme chtěli už více se zabývat tím 3D tiskem i těma robotama, tak v podstatě tady ta malá ICT učebna se bude věnovat spíše tady těmhle tématům. Ta jazykovka v podstatě je něco, co bude v nějakém vyšším standardu, že tam bude práce s tablety, pokud jde o tu fyziku, chemii, tak tam je ta učebna by byla přizpůsobena i takovým nějakým laboratorním pokusům, aby tam žáci si mohli více prakticky tu výuku a badatelsky třeba osvojit.
0: Operu o biblické bratrovraždě, novodobé premiéry zapomenutých skladeb českých autorů i hudbu hranou na historické nástroje z muzejních depozitářů nabídne posluchačům Olomoucký festival baroko. Dramaturgie přehlídky se dlouhodobě zaměřuje na objevování starší české hudby, která po staletí zůstávala mimo pozornost publika i muzikantů. Přehlídka se uskuteční od 1. do 17. června, informovali pořadatelé festivalu. Přehlídka letos nese podtitul Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Sport. Prostějovský tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále grandslamového turnaje. Mezi nejlepší osmičku singlistů na Roland Garros postoupil po vítězství v pěti setech nad Rusem Rubliovem. Dalším Menšíkovým soupeřem bude Brazilec Fonseca. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno mlhy. Během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo v Hlubočkách do dopravního značení. Nehoda se stala v ulici Dukelských hrdinů. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Počasí tohoto týdne by se skoro dalo pojmenovat jako aprílové. Jeden den poměrně chladno déšť, další den sluníčko a to docela příjemné až letní teploty. To nás čeká zítra. Ve středu by se zase mělo ochladit. Ostatně my si o tom podrobně budeme povídat s meteorologem Verni v kraji po 17. hodině. Tak nás poslouchejte, pokud chcete vědět víc. No a pokud chcete vědět více o cenách, které tady pro vás máme na dnešek připraveny do hřebíku, tak jsou opravdu opravdu krásné. Máme tady knihu Láska na klíč, krásný román. Máme tady blok s propiskou, porcelánový hrnek s logem Českého rozhlasu, flešku, pánské bílé triko s logem Českého rozhlasu a CDčka s hudbou i mluveným slovem. A k tomu všemu tady máme ještě jednu speciální cenu. Ale o té vám povím až za chvilinku, abych vás navnadila. Tak teď přidávám už jenom telefon do studia 221 555 444 a těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hřebíky jsou tady a já jsem vám vedle trička, knížky, hrníčku, CDček, bločku, flešky slíbila ještě jednu speciální cenu. A pozor, Český rozhlas Olomouc pro vás 17. června v letním kině chystá speciální 200. koncert živě. V tom koncertě vystoupí v letňáku Alibaba, Malina Brothers, Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude to krásná záležitost, krásná událost, na které můžete být také vy. A jednu vstupenku na tento výroční 200. koncert plný příjemných folkových trémských melodií, tak tu vám nabízíme právě dnes také v dnešních hřebících. Takže pokud budete chtít být u toho, i tuhle cenu si můžete zvolit. Samozřejmě chce to ale třikrát správně zodpovědět soutěžní otázky. 10-vteřinový časový limit, pozor na to, no a také telefon 221 555 444. Prvního z vás už máme na lince a kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš ze Šumperka.
2: Dobrý den, Tomáši. Takže můžeme vstoupit do hry, kterou otázkou?
3: 10.
2: Otázka číslo 10. Klasická česká opera Káťa Kabanová. Ta nás teď bude zajímat, protože se ptám, kdo ji složil. Káťu Kabanovou složil za A. Leoš Janáček, za B. Bohuslav Martinů, za C. Lukáš Hurník.
3: Tady.
2: Bohuslav Martinů říkáte a tady správně, bohužel, byl to Leoš Janáček roku 1921. Tak děkujeme za hru. Nashledanou. A pokračujeme dál v hřebících na telefonu. S kým? Dobrý den.
4: Dobrý den, Honza z Prostějova.
2: Honzo, vítejte. Vítejte ve hře. Zkusíme.
4: Děkuji.
2: Otázku.
4: Zkusíme jedničku.
2: Číslo 1. Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Kdy se k tomuto svátku připojilo také tehdejší socialistické Československo? Tak bylo to roku 1946, nebo 1951, anebo 1960?
4: To třetí bylo kolik?
2: 60.
4: No, 60.
2: Říkáte až 1960. K Mezinárodnímu dní dětí se tehdejší Československo přihlásilo v roce 1950 a slaví se od 1. června 1951. Takže za B. Bohužel. Děkujeme. Příště. Naschledanou.
4: Děkuji. Naschledanou.
2: A v hřebicích teď míříme za kým a kam. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
2: Vítejte, paní Aničko, kromě jedničky a desítky je to vaše.
5: Zkusím dvojku.
2: Otázka číslo 2. Vrátíme se zpět k hokejovému mistrovství světa, k tomu, které včera skončilo. Mimochodem, víte, kdo se stal mistrem?
5: Ano, Finsko.
2: Finsko, sledovala jste to utkání?
5: Sledujeme hokej.
2: Sledujete, fandíte, no byl to velký souboj, ale my se vrátíme úplně na začátek tohoto hokejového mistrovství k našemu týmu, s kým hráli naši hokejisté to první utkání letošního mistrovství světa v hokeji. Tak vyhráli mimochodem 4-1. Hráli jsme s Dánskem za A, nebo Švýcarskem za B, a nebo s Kanadou za C. No, vyhráli jsme 4-1.
5: Kanadou?
2: Říkáte, že jsme Kanadu porazili 4-1. No páni, to by bylo něco, to bychom asi nefičeli domů tak rychle. Ne, ne, bylo to Dánsko.
5: Dánsko, no, to jsem zapomněla.
2: Škoda, tak děkujeme a opatrujte se, nashledanou.
5: Taky, nashledanou.
2: Pokračujeme dál v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. S kým a odkud? Dobrý den.
6: Dobrý den, Kostě Zábře.
2: Vítejte, pane Kostě, zdravíme vás. Takže trojka, čtverka, pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka.
6: Mně by se líbila to předchozí, ale když teda už je pryč, aha, tak trojku.
2: Tak tady otázka číslo 3. No, tady se budeme věnovat automobilce Škoda. Přesně před 20 lety se u nás začal prodávat automobil Škoda. Jaká Škodovka? Buď před 20 lety, ano. Takže roku 2006. Byla to Škoda Roadster, která se tehdy začala prodávat za A. Nebo za B Škoda Fabia. A nebo za C Škoda Kamiq.
6: Myslím, že to byl Kamiq. To byl díle.
2: Kamiq, říkáte. Tak Kamiq se začal prodávat roku 2019, ale před 20 lety, tedy 2006, se začal prodávat Roadster.
7: Jauajs!
2: Škoda. No, co se dá dělat? Tak nějaký sport zase až příště. Děkujeme za hru a zdravíme tam k vám. Naschledanou. A zkusíme dalšího soutěžícího. Tady jsou hřebíky. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, tady je Svaťa Poněvice. Dneska teda ty otázky jsou fakt takový nesedlivými.
2: Jsou takové zvláštní, ano.
8: No, uvidíme, co bude dál.
2: Naprosto taky by se mi asi moc nelíbily. Ale pojďme zkusit. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
8: Čtyři.
2: Jaké zvíře se vám vybaví pod názvem Axis Indický? Axis Indický. Axis Indický je buď opice, nebo je to za B sudokopitník, anebo je to za C brouk.
8: To zkusím tou opici.
2: Axis Indický, říkáte, že je opice. No, moc se nám nedá říct. Takhle při pondělku je to sudokopitník. Je to druhý jelena z Jižní Asie.
8: Tak nic, možná příště, nashledanou.
2: Děkujeme moc, nashledanou. Tak já se dívám na ty další otázky, které nám tady ještě zůstávají. Pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka. Já bych řekla, že tady ty, které jsou tady teď připraveny, které zbývají, že by to docela šlo. Tak zkusme. Koho teď máme na telefonu? Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, paní Ješková, tady Ondra z Velký Karlovy.
2: Pane Ondro, vítejte v soutěži. Já mám takový pocit, řekla bych, byla bych optimistická, že přes ty nejtěžší otázky už jsme se přenesli. Takže teď je to na vás. 5, 6, 7, 8, 9.
9: Zkusíme pětku.
2: Tak budeme si povídat o městě Antwerpy. Kde město Antwerpy najdete? Antwerpy. Je to velké město, žije tam přes 500 000 lidí a Antwerpy najdete za A v Belgii, nebo za B ve Francii, anebo za C v Německu. A ještě vám napovím, je to největší město té země. Žije tu přes 500 000 lidí.
9: Belgie to bude.
2: No, jupi, sláva, první správná odpověď je na světě, dobře. Tak, 6, 7, 8, 9.
9: Zkusíme 7.
2: Sedmička. Partnerským městem Olomouce je od začátku 90. let jedno švýcarské město, partnerské město Olomouce. A to švýcarské město, olomoucký partner, se nazývá buď za A Bern, nebo je to za B Lucern, anebo je to za C Köln.
9: Lucern
2: byste řekl. Takže jsme se usnesli na Lucernu. Tedy vy jste se usnesl. Tady je to správně, ano. Do třetice.
9: No, tady se do třetice.
2: No.
9: Osmičku.
2: Může být. Jaká nebo která z těchto tří nemocí, které vám vyjmenuju, napadá včelstvo? Včelstvo napadá za A myxomatóza, nebo za B antraknóza, anebo za C varroáza. No.
9: No, tak to bude.
2: Včeličky.
9: No, já bych řekl...
2: Honem.
9: Varroza. Varroza.
2: Varroáza.
9: Varroáza, tak ano.
2: Pane Ondro, sice to bylo lehulince po časovém limitu, ale my vám to uznáme, dáme vám.
9: Varroáza.
2: Vzhledem k tomu, že dnes ty otázky fakt byly tak těžké teda.
9: No, na tím přemýšlel chvíli, ale tak dobře.
2: Byly ty otázky opravdu těžké. Slibujeme, že u někoho dalšího příště taky přimhouříme oko a cenu samozřejmě dáme, takže velké blahopřání. Jsme rádi, že můžeme aspoň jeden dáreček někomu věnovat a doufáme, že zítra ty otázky snad budou jednodušší, že ty pondělní byly takové rozjezdové. Předáme vás do režie, mějte se krásně.
9: Bylo to těžké. Hodně otázek bylo těžké. Tak
2: děkujeme za hru.
9: Někdy to musí být těžší.
2: A budeme se někdy těšit zase příště. Nashledanou.
9: Díky, naslyšenou.
2: No, nicméně pan Ondra si vlastně ale vyčerpal ten měsíční limit, protože, jak víte, tak v naší soutěži platí, že v každé soutěži můžete u nás vyhrát za měsíc pouze jedenkrát. Takže na další se dostane třeba zase až příště a my se moc budeme těšit v Hřebících opět zítra krátce po 14. hodině.
10: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byly o otázkách činasky. Vy se hodně můžete ptát také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, třeba na spoustu praktických záležitostí. Například zítra v Dobré radě budeme zpovídat pana inženýra Ivana Dvořáka z Českého zahrádkářského svazu, kterého dobře znáte třeba i z televizních receptářů. No a povídat si s ním budeme o zahradě. Podíváme se také na to, jak probíhalo vlastně z pohledu zahrádkářů, odborníků to letošní jaro. A určitě se podíváme na tu dobu, kterou teď prožíváme, kdy vy, kteří máte nějaká větší pole, tak sklízíte brambory, ty rané. No a povídat si budeme o tom, jakým způsobem vlastně zlepšit kvalitu půdy po bramborách, co udělat, abych ty záhony nezůstaly prázdné, co po bramborách nejlépe zasadit, co naopak určitě ne. Budeme si povídat o zeleném hnojení a samozřejmě také budeme odpovídat na vaše dotazy. Poslouchejte Dobrou radu a ptejte se zítra po 10. hodině tady u nás v Českém rozhlase Olomouc. Budete moci jak telefonicky na 221 555 444, tak budete moci posílat i SMS-kové dotazy na 723 70 33 51. No a možná celou řadu otázek také máte vy, kteří vlastníte nějakou tu nemovitost. Pozor, nejpozději dnes byste měli mít zaplacenou daň z této nemovitosti, upozorňuje finanční správa. Většina lidí dostala platební údaje do datových schránek e-mailem anebo jako papírovou složenku, klasicky poštou, už v minulých týdnech. Loni se podle finanční správy vybralo na daň z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku stát očekává i letos.
1: Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailů, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Někteří vlastníci nemovitostí mají lhůtu pro zaplacení daně delší. Týká se to těch, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun, pokračuje Patrik Madle.
2: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
1: Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města nebo obce, ve které leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redl Tax Petr Koubovský.
3: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
1: Víc informací o platbách, včetně čísel bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů je dostupných na webu finanční správy. Daň se stanovuje souhrnně za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje, takže majitelé objektů ve více krajích mohli v jedné obálce obdržet i několik složenek najednou. Vlastníci nemovitostí, kteří nestihnou daň zaplatit v řádném termínu, mají ještě několik dní na zaplacení bez pokuty, pokračuje Petr Koubovský.
3: Pokud se člověk opozdí se zaplacením, bude řádně potrestán v podobě vyměření sankce ve formě úroku z prodlení. Nicméně máme tady toleranční dobu, která je v délce do 5. pracovního dne od původní splatnosti té daně a po tu dobu jsme ještě takzvaně hájeni a ten úrok z prodlení nám vyměřen nebude.
1: V souvislosti s obdobím placení daní finanční správa důrazně varuje před zvýšenou aktivitou kybernetických podvodníků. Často se objevují falešné SMS zprávy nebo e-maily, které se snaží například napodobit oficiální komunikaci úřadů a vylákat tak z lidí citlivé bankovní údaje. Finanční úřady ale nikdy nevyžadují přihlašovací údaje k bankovnictví prostřednictvím zpráv a oficiální e-maily pro placení daní jsou vždy opatřené platným elektronickým podpisem. V případě jakýchkoliv pochybností je nejbezpečnější ověřit si platební údaje přímo v oficiálním daňovém portálu. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Zůstaňte i dále s Českým rozhlasem Olomouc, protože za chvíli budeme hledat další panská sídla střední Moravy. Zatím dnešním se vypravíme do centra Horky nad Moravou. Teď posíláme Mariku Gombitovou.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, zpívali vám bratři Gibové, Juliet a teď už honem honem pojďme do Horky nad Moravou. Horka je v tomto období hodně navštěvovaným místem. Cyklisty, vodáky, jedna z cyklistických tras mimo jiné vede také kolem kostela a opodál najdeme i vodácký kemp, je tam nedaleko Litovelské Pomoraví. Někde v těchto místech bychom mohli hledat také tvrz. Slovo už má v Českém rozhlase Olomouc historik z Univerzity Palackého David Papajík.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Byl předpoklad, že původní horecká tvrz stávala na návrší u kostela svatého Mikuláše, ale když se na to návrší dnes podíváte, tak ono není příliš rozsáhlé na to, aby zabíralo kostel, hřbitov a ještě tvrz. Takže jsme se při našem výzkumu pokusili najít jiné vhodné místo, kde by tvrz v Horce mohla stát. Písemné prameny o tvrzi v Horce nás informují až od roku 1402, ale my se domníváme, že pravděpodobně mohl být stavitelem nebo budovatelem tvrze velice známý šlechtic Pardus Horky v druhé polovině 13. století. Ale vraťme se zpátky k té poloze, takže my jsme pátrali na starých mapách, kde by bylo vhodné místo, kde ta tvrz, která dnes tedy neexistuje, mohla stát. A podařilo se nám najít na mapě prvního vojenského mapování z druhé poloviny 18. století kulaté návrší severozápadně od kostela svatého Mikuláše a my se domníváme, že v tomto prostoru stála tvrz Horce.

0: Není to úplně jasné, ale předpokládáme, že tu tvrz mohl už založit Pardus Horky v 70. letech 13. století.
1: To znamená krátce po tom mlýnu.
0: Těžko říct, ale když se budovalo hospodářské zázemí, tak logicky by mělo být budováno i sídlo, to znamená rezidence toho majitele.
1: Pardus z Horky byl významným šlechticem.
0: No překvapivě ano. Máme dochováno několik písemností. Mohl bych připomenout, že se například soudil se svým sousedem často z Křelova. A další taková zajímavost je, že odkázal část svých majetků hradišskému klášteru, a to za to, že bude moci být pohřben on a jeho rodina v kostele svatého Štěpána na hradišském klášteře. Takže se domníváme, že se muselo jednat o významnou osobu.
1: Našli jste nějaké důkazy toho, že tam ta tvrz stávala na tom místě?
0: Bohužel nelze zbořit domy, které na tomto místě dnes stojí, takže archeologické doklady nejsou k dispozici. V budoucnu, kdyby se v tomto prostoru opravovaly domy nebo něco se budovalo, tak je možno třeba nějakou sondu provést, ale v danou chvíli nejsme schopni archeologicky to doložit.
1: Napovídá tomu tedy ten uměle vytvořený kopec? Jak byl velký, jak mohla být velká ta tvrz?
0: Nepředstavujme si, že by ta tvrz byla obrovská, a my vlastně tu plochu té tvrze si dnes můžeme představit, pokud do Horky přijedeme a podíváme se do ulice Podhradí, tak je tam takový podivný kulatý útvar, a to je vlastně ta plocha předpokládané tvrze.
1: Jak dlouho tedy tvrz v Horce existovala? Připomeňme tu první a poslední zmínku.
0: První písemnou zmínku o tvrzi máme až z roku 1402 a v písemných pramenech je doložena až do roku 1535 a zdá se, že její osud spečetila skutečnost, že Horka byla prodána rytíři horeckými z Horky městu Olomouci v roce 1533 a město nemělo zájem a potřebu udržovat tvrz v Horce, takže pravděpodobně v následujícím období byla tvrz využívána k hospodářským účelům a následně zanikla.
1: Kdy tedy mohla zaniknout?
0: Nejsme schopni jednoznačně říct, ale pravděpodobně již ve druhé polovině 16. století nemůžeme mluvit o tvrzi, protože zanikla i rezidenční funkce a následně zanikla i samotná tvrz. Můžeme spekulovat také o tom, zda se na zániku tvrze nepodepsala některá z povodní, která byla častá v té době.
1: Říká profesor David Papajík. Naslyšenou u dalších panských sídel zase za týden na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Ještě 4 minuty zbývají do 15. hodiny. Poslechněte se ve zprávách, co se děje. A pak už pokračujeme v našem odpoledním pondělním proudu. Mohu slíbit, že hned z kraje se vydáme do Vikýřovic na Šumpersku za dvěma novými výstavami. Jaké to budou, povídat.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoucký magistrát přijímá žádosti o proplacení odměny za přihlášení k trvalému pobytu ve městě. Šumperk jako novinku turistické sezóny zpřístupní utajované velitelství železnic. V Olomouci začíná hudební festival Baroko. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia. Slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ode dneška až do konce července můžou Olomoučané žádat radnici o finanční bonus 10 000 korun za přihlášku k trvalému pobytu. Nárok mají ti, kteří využili loni motivační kampaně magistrátu, kterou se radnice snažila navýšit počet obyvatel města. Nabídky využilo skoro 2700 osob.
2: Už teď noví Olomoučané na základě rozpočtového určení pomáhají s financováním městské hromadné dopravy, opravami silnic, péčí o zeleň nebo s vozem odpadu. Žádosti o 10 000 dar můžou lidé podávat osobně ode dneška do 31. července v sídle magistrátu. Termín si můžou rezervovat i elektronicky online. V objednaném termínu budou žadatele vyvolávat příslušní pracovníci magistrátu.
0: Prostějovská radnice spouští i letos program Kurenci na podporu místní ekonomiky. Ode dneška se osaměle žijící seniori, rodiny s dětmi a taky pečující osoby můžou registrovat. Od města získají 1 000 korun ve formě takzvaných kurentů. Za nákup u vybraných obchodníků pak zaplatí pouze polovinu jeho hodnoty, popsala náměstkyně primátora Marcela Žubková z hnutí ANO.
3: Tu 1 000 korun nemusí utratit hned, může si rozdělit, může čerpat postupně, takže v lékárně si koupí vitamíny, za které má zaplatit 600 korun, takže on zaplatí 300 a 300 korentů. Korun jde vlastně tomu obchodníkovi formou aplikace přes SMSku od města.
0: Šumperk letos zpřístupnil veřejnosti jedinečné podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, je součástí nové prohlídkové trasy. Prostory návštěvníkům nabízí atmosféru období studené války, původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města, řekla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Trasa má název Utajené velitelství železnic. Několik novodobých světových premiér nabízí letos posluchačům hudební festival Baroko a začíná dnes v Olomouci. Jeho součástí bude 8 koncertů zaměřených na hudbu 17. až 19. století s použitím dobových nástrojů. Přehlídka se tradičně zaměřuje na tvorbu tuzemských autorů. Pokračuje dramaturg Tomáš Hanzlík.
4: Delší čas se snažím podporovat českou hudbu. To za nás nikdo neudělá. Takže z velké části je to česká hudba z toho období 17. až 19. století, kterou dlouhodobě nějakým způsobem zanedbáváme. Prostě tady máme analogické i stejně kvalitní skladatele k Vivaldimu, k Bachovi, k Mozartovi, k Schubertovi a tak dále.
0: Festival Baroko v Olomouci nabídne do 17. června koncerty zaměřené například na tvorbu Antonína Reichy nebo Františka Škroupa. Sport. Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání na programu dnes od 18 hodin v Brně. Série o bronz se hraje na 2 vítězné zápasy. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nákladní auto bouralo na silnici číslo 11 u Sobotína na Šumpersku. Havarovaný vůz skončil v příkopu, místo havárie je s opatrností průjezdné. Porouchané auto budete mít na D1 z Ostravy do Brna před Přerovem za 290. kilometrem. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc. Jak jste slyšeli, v Olomouci dnes začíná hudební festival Baroko. No a třeba v takových Vikýřovicích na Šumpersku, tak tam začínají hned dvě nové výstavy. Jsou připraveny na letní sezónu v Muzeu silnic a týkají se jednak modelů aut, také garáží, ale také starých map. Tak my vás za chvilku pozveme. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: se v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc hned několikrát vypravíme na Šumpersko. Jednak přímo do města Šumperk, které má pro letošní sezonu nový turistický cíl. Ten turistický cíl byl desítky let utajovaný a za chvilinku o tom povíme víc, abychom vás navnadili. Začneme ale na Šumpersku, konkrétně ve Vikýřovicích. Letní měsíce jsou totiž časem, kdy do Jeseníků míří celá řada turistů. Někteří z nich se rádi zastaví také v Muzeu silnic ve Vikýřovicích a právě tam připravili na letní sezónu hned dvě nové výstavy. Ta první má název Juryho garáž a určitě osloví milovníky automobilových modelů úplně všech typů a velikostí. Druhá výstava pak určitě osloví milovníky starých map. Podrobnosti má teď pro nás vedoucí muzea ve Vikýřovicích Karla Pospíšilová.
1: Výstava na léto tentokrát bude ve znamení modelu aut a autíček.
2: Ono by se zdálo, že to je jenom pro kluky, ale my jsme tady přímo ve výstavním sále a musím říct, že tady se je spousta krásných aut, limuzín, všeho možného a to si myslím, že ocení i malé dámy a nejenom malé.
1: Já si myslím, že určitě jsou tady, jak už jste říkal, jsou tady jednak veteráni, jsou tady i osobní vozidla, závodní, i Formule 1, určitě i nákladní, užitkový a jsme muzeum silnic, takže zde najdete i vozidla pro silničářskou údržbu.
2: Já musím říct, že když jsem sem jel, tak jsem si myslel, že to budou Angličáky. Ale já tady vidím spoustu různých modelů v různých měřítkách. Úplně nejvíc mě padla do oka tamhle ta 603 červená s bílou střechou. To je naprostá bomba. Předpokládám, že i majitel si ji asi docela váží.
1: Ano, je to tak, je to takový majitelův miláček, takže z toho důvodu vlastně ten model je hnedka v popředí, je v čele, aby zaujal a je to opravdu jeho nejcennější model.
2: Já musím říct, že jsem tady spoustu aut poznal, že jsem je měl jako kluk, některé veterány, některé Angličáky, které tady jsou, některé další modely. Najdeme tady spoustu věcí a vy jste, jak jste říkala, docela řešili, jak to vlastně rozdělit. Nakonec dostala přednost, řekněme, státní příslušnost výrobce, takže auta jsou rozdělena tady podle toho, tak jaké státy se tu představí?
1: Byl to pro nás trošku oříšek, protože jak už jsem řekla, je tady těch typů vozidel hodně a jsou i v různém měřítku. Takže jsme zvažovali, jak tu výstavu uchopit, aby to bylo pro ty návštěvníky co nejlépe zhlédnutelné. Nakonec jsme vybrali státní příslušnost, takže jsou zde třeba vozidla z Německa. Z toho Německa bych vyjmenovala třeba je tady Opel, Trabant, Wartburg, Volkswagen, BMW. Mercedes určitě, ať nezapomenu, ale nejsou zde jenom vlastně evropského původu automobily, jsou zde třeba i z Ameriky, takže Cadillacy, Fordy, Chevrolety.
2: Navíc máte tady třeba auta i, nebo modely aut i z netradičních materiálů, ze dřeva, z papíru a z dalších.
1: Je to tak, vlastně do toho čela jsme potom dali vozidla, která jsou tak jako podle materiálu zařazená, takže je zde dřevo, kov, to asi nejvíce převládá tyhle materiály.
2: Mě na tom docela překvapilo, že spousta aut tady je vlastně z mého dětství, vy už jste tady zmínila třeba Trabant, kterého tady vidíme, ale i třeba starý kulatý Wartburg, jeden z mých bývalých kolegů je sběratelem Wartburgu, ten se sem určitě přijede podívat. Na druhou stranu vidíme tady i věci, které vlastně jsou dneska třeba v provozu. Já jako obdivovatel francouzských aut jsem tamhle obdivoval Citroeny, zrovna tam je C4 Picasso, sice ten starší model, takže i toto tady můžeme vidět, takže je to, řekněme, výstava i pro lidi, kteří mají rádi nejenom ty malá autička, ale i ta velká.
1: Je to tak, opravdu to měřítko je tady různé, takže jako přijďte se podívat, uvidíte, že je to ta výstava rozmanitá a že si vybere každý.
2: Zatímco na autička už se mohou přijít návštěvníci podívat, tak vy vlastně zítra otevíráte další výstavu a ta bude věnovaná něčemu, co vlastně s těmi auty trošku souvisí, protože když už dojdeme na dovolenou někde, tak se tam většinou chceme projít, tak tomu nám pomáhali v dávných dobách mapy. Dneska máme všichni mapy v mobilu, ale já jsem velký sběratel turistických map a vy je budete vystavovat.
1: V úterý 2. června otevíráme v malém výstavním sále výstavu turistické mapy. Je to ve spolupráci se Zeměměřickým ústavem Praha. Musím říct, že to je naše již několikátá výstava, spolupracujeme s nimi již několikátým rokem, takže určitě přijďte se také podívat.
2: Na obrovské množství aut, na obrovské množství map, dokdy bude výstava přístupná? Bude celé prázdniny?
1: Ano, určitě přes celé prázdniny. prázdniny modely autíček budou otevřeny do 8. září a mapy potom do 17. září.
2: Z Vikyřovic Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi. She's crazy like a fool.

Za chvíli to tajemství ze Šumperka. Město Šumperk má pro letošní sezónu nový turistický cíl. Desítky let utajovaný podzemní kryt s velitelstvím železnice z času studené války. My se

0: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem. Říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář dr. Petr Galoci bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My už pro vás krátce po půl čtvrté máme to slibované překvapení ze Šumperka. Přísně utajované záložní velitelství československých drah z času studené války je ode dneška přístupné pro veřejnost. Turisté ho najdou v Šumperku, leží v podzemí u tamního zámečku, kde dnes působí střední škola řemesel. Dříve byl tento unikátní kryt zpřístupněn jen výjimečně. Na začátku letošní turistické sezóny se to díky úsilí nadšenců ale mění a z technické památky je nově šumperské turistické lákadlo. Mezi prvními ho dnes navštívil také náš reportér Michal Poláček a tak nám teď o všem poví. Michale, hezké odpoledne.
1: Pěkný den. To podzemní železniční velitelství nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat v roce 1962. A to v reakci na mezinárodní napětí spojené s kubánskou krizí. Celý ten prostor působí velmi autenticky. Od 60. let se tam toho moc nezměnilo. V krytu se dochovala řada původního vybavení, jako například dieselový agregát, zařízení hermetického uzavření krytu či telefonní ústředna. Na zpřístupnění krytu pro turisty má zásluhu pětice nadšenců, které dal dohromady velitel šumperské městské policie a současně milovník vojenské historie Martin Pelnář.
2: Já jsem hledal i plány, už na stavebním úřadě plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičný maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
1: Doplním, že kryt má zhruba 20 místností a v podzemí zabírá na 750 metrů krychlových. V době krize měl zafungovat jako záložní velitelství československých drah pro celou Moravu. To v běžném režimu sídlilo v Olomouci a až v případě jeho zničení měl velení převzít Šumperk, kde tenkrát sídlilo i železniční učiliště, jak dodává Martin Pelnář.
2: Takže nahoře v tom železničním učilišti v zámečku se vybudovalo vlastně záložní velitelské stanoviště a tady byl kryt. Takže v případě, že by došlo k nějakému problému, radiační přepad, chemický přepad, cokoliv, tak se všichni z toho řídícího centra toho záložního stanoviště přemístili do krytu. A tady vykonávali dál tu funkci. Takže vlastně ten kryt, který je tady pod zemí, i to záložní velitelské stanoviště, které fungovalo nad zemí, nad námi, tak mělo takový paralelní spojení a oni stále byli schopni řídit tu dopravu na celé té Moravě.
0: Šumperk tak získal nový turistický cíl. Kdy se do krytu budou moci běžně lidé podívat?
1: Ty prohlídky organizují pracovníci Šumperského informačního centra a konat se budou o letních prázdninách vždy ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a také v pondělí. V plánu jsou vždy 4 prohlídky denně a zájemci si mohou termíny už teď rezervovat na webu Šumperského informačního centra.
0: Podíváme se na místo ještě v reportáži?
1: Je to tak, zítra ji uslyšíte.
0: Od Michala Poláčka. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zajímavostí o žirafách. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Poslechněte si aktuální zprávy v 16 hodin za 3 minuty. Pak už vás čeká humoriáda dnes s Petrem Salavou a nebo den v kraji s podrobnou předpovědí meteorologů na další dny a zajímavostmi z kraje po 17. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouci dnes začíná oprava ulice Kapitána Jaroše. Dopravu v Jeseníku zkomplikují opravy plynovodu. Zatoulané psy najdou Olomoučané opět v útulku u místního letiště. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dělníci dnes začínají v Olomouci opravovat ulici Kapitána Jaroše. Rekonstrukce bude stát více než 9 milionů korun a potrvá do poloviny srpna.
2: Součástí stavby budou nové vrstvy silnice, předláždění žulových kostek, uliční vpusti a odvodnění. Dělníci předláždí části chodníků, opraví parkovací stání a obnoví vodorovné dopravní značení. Opravy budou stát necelých 9,5 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Jeseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu. Dělníci je budou provádět v části ulice Rejvízská. Uzavírka potrvá až do 6. června. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Dělníci se na Šumpersku pustili do oprav silnice první třídy číslo 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Obnova se týká více než 3 kilometrů vozovky. Práce začaly dnes a ředitelství silnice a dálnic výjdou na bezmála 26 milionů korun. Hotovo by podle mluvčího silničářů Jana Rýdla mělo být asi za 2 měsíce.
3: Řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lunchkroun.
0: Asfaltování spojené s úplnou uzavírkou začne koncem června, záležet bude na počasí. Ode dneška se o nalezené psy v Olomouci opět stará útulek provozovaný Ligou na ochranu zvířat v areálu neředinského letiště. Posledních 5 let péči zajišťovala firma z Čech pod Kosířem. Hlavním důvodem změny je kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci. Vyplývá to z tiskové zprávy na webu města. Strážníci městské policie odchytávají každý měsíc průměrně 12 zvířat. Za službu psího útulku město platí ročně zhruba 2,5 milionu korun.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Výkop bude v pátek ve 2 hodiny ráno středoevropského letního času. O příletu do Spojených států amerických informovala vedení národního mužstva na sociální síti X.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno se můžou objevit mlhy. Během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo do zdi v Dřevohosticích na Přerovsku. Nehoda se stala v Dolní ulici. Místo je s opatrností průjezdné. 2 osobní auta se srazila v Prostějově ve Vrahovické ulici u křižovatky s Janáčkovou. Nehoda se obešla bez zranění. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Projížděte tam opatrně. Porouchané auto budete mít na D35 z Olomouce do Mohelnice na obchvatu Olomouce před exitem Křelov za 263,5 km. Porouchané nákladní auto stojí na D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici na 268.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor jáda.
5: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
6: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
5: Je
6: hezký den.
5: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny,
0: ano,
1: kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tady s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni
3: ano.
2: Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka.
2: Ano.
3: Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společnýho. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to.
2: Ano.
3: Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Když nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí.
2: No tak,
3: tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, teď dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: nebo v dějepise, no teď to některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na ty letní. to asi už bych se nezorientoval. To už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopičiny v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, seznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900, naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A Portugal.
2: Ano.
3: Dobře.
2: To vše, dobře.
4: To vše, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším, dobrý den.
5: Dobrý den, Jana do Němčí volá, já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
5: a
4: den.
5: A já bych si přála taky, dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové, to je vás Petr Zahoty. A zabejste pokračování. S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě, vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
1: Myslíte CDček?
0: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
1: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
0: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
1: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
0: Aby si odpočinulo.
1: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct, a děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika, tak jak to má být, komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
0: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Milan.
0: Milan odkud?
2: Od Hořovic.
0: Tak, od Hořovic.
1: Zdravíme.
0: A ptám se.
2: Taky vás zdravím.
0: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
2: Tak rozhodně víc než 5000.
0: Petře?
1: Ano, teď je jich asi 5557.
0: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
2: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
0: Ano.
2: Takže bych asi poprosil o paní Konvalinkovou.
0: Radovánky, tu naši
2: Radovánky,
0: čtvrtou.
2: Ano.
0: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
1: A já vám blahopřeju a zdravím.
0: Děkujeme, mějte
2: děkuju
0: se.
2: Děkuju moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
0: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak tu budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte tak, dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás. Vybere
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je počátku. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to... Že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přiřítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, až jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: vykrát, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show, musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to, musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Jo, tak. Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bys ti pomohl, že bys ti zaranžoval. No,
3: tak... Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale tak, teď tak show, světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida. Máme
4: šoupnutí světlo, to není šoupnutí.
3: Šoupnutí do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělček, kdo tam je?
4: To
3: bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to saka na show. Jo.
3: Saka na show.
4: tom. To je nutný, musíš ano. Tím opé, ono tam.
3: Přinesli, to, saka na show přinesli, ano. Já, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, kde, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem.
2: Se semaforem a proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Císara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900 náš telefon.
2: Těžký
1: souboj. No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu bod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, a my děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se vydaří. S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel Kuličkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco. Páha, to je blbost. Ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to není, no to je nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, teď to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jakýho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj Jitku Molavcovou, Jiřího

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro to, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás zuba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtí?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal

0: vás na něj with? A on říkal no, please, with. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišla Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy, a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog, a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet, a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je, a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
2: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník, a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu, a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
2: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V železniční stanici Kojetín našli předmět připomínající munici, nejezdí tam vlaky. V Prostějově startuje čtvrtý ročník projektu Korenci, na Olomouckou tržnici se vrátily autobusy. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V železniční stanici Kojetín na Přerovsku se před ukončením výluky provozu našel předmět připomínající munici. Na místo jeli pyrotechnici a nález kontrolují. Uvedla mluvčí Miloše Zajcová. Vlaky na trati u Kojetína kvůli výluce zatím nejezdí, cestující vozí náhradní autobusy. Obyvatelé Prostějova se ode dneška můžou registrovat do dalšího ročníku projektu Korenci. Radnice jim formou příspěvku vybraných obchodníků přispívá na nákup zboží nebo služeb. Projekt je určený pro osaměle žijící seniory starší 65 let nebo rodiny s dětmi. Podle náměstkyně primátora Marcely Žubkové z hnutí ANO je letos nově v projektu zařazená také skupina pečujících osob.
3: Tam vlastně jde o lidi, kteří v domácím prostředí pečují o své příbuzné nebo o své blízké, kteří mají vysoký stupeň závislosti. Tam nedokážeme odhadnout, kolik lidí se nám přihlásí, ale je to takový projekt pilotní.
2: Olomouci skončila první etapa oprav bývalého autobusového nádraží na tržnici. Autobusové linky se tak od dneška vrátily na svá původní stanoviště. Mapu zastávek najdete spolu se dalšími podrobnostmi na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Areál se zastávkami a parkovištěm u tržnice opravuje od konce dubna za skoro 17 milionů olomoucká radnice. Práce dělníci dokončí za zhruba 3 týdny. O 3 nové učebny rozšíří jeseník základní školu Nábřežní. Žáci se v nich budou učit informatiku, cizí jazyky a fyziku. Za stavbu město zaplatí zhruba 5 milionů korun. Pokračuje ředitel školy Dominik Liberda.
4: My jsme chtěli už více se zabývat tím 3D tiskem i těma robotama, tak v podstatě tady ta malá ICT učebna se bude věnovat spíše tady těmhle tématům. Ta jazykovka v podstatě je něco, co bude v nějakém vyšším standardu, že tam bude práce s tablety. Kde o tu fyziku, chemii, tak tam je ta učebna by byla přizpůsobena i takovým nějakým laboratorním pokusům, aby tam žáci si mohli více prakticky tu výuku a badatelsky třeba osvojit.
1: Sport.
2: Prostějovský tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále grandslamového turnaje. Mezi nejlepší osmičku singlistů na Roland Garros postoupil po vítězství v 5 setech nad Rusem Rubliovem. Dalším Menšíkovým soupeřem bude Brazilec Fonseca.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, ojediněle přeháňky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, postupně východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků nehody 2 osobních aut pokračuje v Prostějově ve Vrahovické ulici u křižovatky s Janáčkovou. Projížděte tam opatrně. Porouchané auto budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice na obchvatu Olomouce. Stojí před exitem Křelov a za 263,5 km. Odstavené nákladní auto je na D35 na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici na 268,5 km mezi exity Nemilany Slavonín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 17 hodin a 4 minuty. Pondělí 1. června začíná den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Představíme vám něco, co až dodnes bylo před veřejností přísně tajné. Podzemní velitelství železnice, ukryté pod tělocvičnou, která slouží středoškolákům ze Šumperka. Stavění a kácení májky je v obcích výsadou dobrovolných hasičů. Za těmi z Olšan u Proskějova jsme se vydali o víkendu a zastavili se také u záchranářského vozidla, které se při povodních na Jesenicku i s hasiči převrátilo do rozvodněné řeky. Co myslíte, poznáte loutkáře podle rukou? I to prozradíme. A také to, jestli je Šumperk šumné město a pozveme k prožití jedinečné atmosféry na největších tamních slavnostech. Příjemný poslech přeje Zora Jižková.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Nejdůležitější události 1. června. A Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ode dneška až do konce července můžou Olomoučané žádat radnici o finanční bonus 10 000 korun za přihlášku k trvalému pobytu. Nárok mají ti, kteří využili loni motivační kampaně magistrátu, kterou se radnice snažila navýšit počet obyvatel města. Nabídky využilo skoro 2700 osob. Dělníci dnes začínají v Olomouci opravovat ulici Kapitána Jaroše. Rekonstrukce bude stát více než 9 milionů korun, potrvá do poloviny srpna. S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat taky řidiči v Jeseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu. Dělníci je budou provádět v části ulice Rejvízská. Uzavírka potrvá do 6. června. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Dělníci na Šumpersku opravují silnici první třídy číslo 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Obnova se týká více než 3 kilometrů vozovky. Práce začaly dnes a ředitelství silnic a dálnic výjdou na bezmála 26 milionů korun. Hotovo by podle mluvčího silničářů Jana Rýdla mělo být asi za 2 měsíce.
3: Řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kybadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lunchcrown.
2: Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna. Šumperk letos zpřístupnil veřejnosti jedinečné podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství Československých drah. Přísně utajované velitelství pod zámkem, které fungovalo v období studené války, je součástí nové prohlídkové trasy. Prostory návštěvníkům nabízí atmosféru období studené války, původní technické vybavení i příběhy spojené s vojenskou historií města. Řekla mluvčí radnice Jana Kaněvová, trasa má název Utajené velitelství železnic. Několik novodobých světových premiér nabízí letos posluchačům hudební festival Baroko. Začíná právě dnes v Olomouci. Jeho součástí bude 8 koncertů zaměřených na hudbu 17. až 19. století s použitím dobových nástrojů. Přehlídka se tradičně zaměřuje na tvorbu tuzemských autorů, uvedl dramaturg Tomáš Hanzlík.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: My už máme na telefonu Dne v kraji meteorologa Romana Volného. Dobré pozdní odpoledne, vítejte u nás.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak to vypadá, že to počasí tento týden bude skutečně jako na houpačce. Víkend byl tady u nás v Olomouckém kraji krásný a dnes takový teplotní sešup a do toho déšť?
2: Bylo to tak, té oblačnosti bylo po většinu dne hodně, i těch srážek zejména v dopoledních hodinách na některých místech spadlo až ke 20 mm. Většinou to bylo někde kolem 5. No a teď odpoledne ty srážky už postupně ustaly, vyskytují se ještě výjimečně, možná někde na Přerovsku, Prostějovsku, ale opravdu už jsou to takové dohatýnející přehánky.
1: Kam až padaly teploty? Dolů,
2: no, oni sice stoupali, ale ve srovnání s víkendem byly určitě nižší. Dnes ty maxima byly jen někde kolem 21 stupňů Celsia, opravdu ty nejvyšší teploty.
1: A jak se to počasí bude vyvíjet dál? Ono deště je potřeba, takže bude ještě pršet třeba i večer a v noci?
2: V průběhu noci a během zítřejšího dne to vypadá, že si dáme krátkou jednodenní pauzu, co se týče deště. Už na noc by mělo postupně té oblačnosti začít ubývat. Ty teploty v průběhu noci by se měly pohybovat potom většinou od 11 do 7 stupňů Celsia a vítr by to měl provázet jen slabý proměnlivý, většinou do 4 metrů za sekundu. No a zítra starý trošku více toho sluníčka, jasná polojasná obloha v ranních hodinách, možná nějaká ta mlha. V průběhu dne sice očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale přehánky by se měly vyskytovat opravdu jen výjimečně, možná v těch jeseníkách by se něco mohlo objevit. Zítřejší maxima už blíže k létu, maximálně od 21 do 25 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by to měla být teplota kolem 17 stupňů a vítr zpočátku slabý proměnlivý, v průběhu dne východní až jihovýchodní, většinou do 4 metrů za sekundu.
1: Já jsem tak zkoumala ty místní radary a viděla jsem, že ve středu to má být zase jako dnes v pondělí. Obdobně.
2: Vypadá to tak, že ve středu si to zase provodíme se srážkama.
1: Ale to si samozřejmě opět řekneme zítra a upřesníme. Meteorolog Roman Volný, děkujeme za informace. Klidnou službu přeji. Nashledanou.
0: Den v kraji.
1: Město Šumperk má pro letošní sezónu nový turistický cíl. Desítky let utajovaný podzemní kryt s velitelstvím železnice z časů studené války. Je ukryté pod tělocvičnou, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A pozor, podle místní legendy prý právě stavba tělocvičny před desítkami let maskovala budování krytu. Za chvíli si povíme víc.

0: 69. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Přísně utajované záložní velitelství československých drah z časů studené války je ode dneška přístupné veřejnosti. Kde ho najdete? V Šumperku, leží v podzemí u tamního zámečku, kde dnes působí střední škola řemesel. Dříve byl tento unikátní kryt přístupný jen výjimečně. Na začátku letošní turistické sezóny se to díky úsilí nadšenců mění a z technické památky je nové šumperské turistické lákadlo. Mezi prvními ho navštívil i náš reportér Michal Poláček.
2: To podzemní železniční velitelství nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat v roce 1962. A to v reakci na mezinárodní napětí spojené s kubánskou krizí. Celý ten prostor působí velmi autenticky. Od 60. let se tam toho moc nezměnilo. V krytu se dochovala řada původního vybavení, jako například dieselový agregát, zařízení hermetického uzavření krytu či telefonní ústředna. Na zpřístupnění krytu pro turisty má zásluhu pětice nadšenců, které dal dohromady velitel šumperské městské policie a současně milovník vojenské historie Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány už na stavebním úřadě, plány od toho neexistují nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Doplním, že kryt má zhruba 20 místností a v podzemí zabírá na 750 metrů krychlových. V době krize měl zafungovat jako záložní velitelství československých drah pro celou Moravu. To v běžném režimu sídlilo v Olomouci a až v případě jeho zničení měl velení převzít Šumperk, kde tenkrát sídlilo i železniční učiliště, jak dodává Martin Pelnář.
3: Takže nahoře v tom železničním učilišti v zámečku se vybudovalo vlastně záložní velitelské stanoviště a tady byl kryt. Takže v případě, že by došlo k nějakému problému, radiační přepad, chemický přepad, cokoliv, tak se všichni z toho řídícího centra toho záložního stanoviště přemístili do krytu. A tady vykonávali dál tu funkci. Takže vlastně ten kryt, který je tady pod zemí, i to záložní velitelské stanoviště, které fungovalo nad zemí, nad námi, tak mělo jakoby paralelní spojení a oni stále byli schopni řídit tu dopravu na celé té Moravě.
1: Šumperk tak získal nový turistický cíl. Kdy se do krytu budou moci běžně lidé podívat?
2: Ty prohlídky organizují pracovníci Šumperského informačního centra a konat se budou o letních prázdninách vždy ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a také v pondělí. V plánu jsou vždy 4 prohlídky denně a zájemci si mohou termíny už teď rezervovat na webu Šumperského informačního centra.
1: Podíváme se na místo ještě v reportáži.
2: Je to tak, zítra ji uslyšíte.
1: V dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc od Michala Poláčka. Poslouchejte nás.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Co myslíte, poznáte loutkáře podle rukou? Marie Vermiřovská, principálka loutkového divadla Přerovský Kašpárek, nám na tuto otázku odpoví.

0: kraji.
1: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnes byla principálka loutkového divadla Přerovský Kašpárek Marie Vermiřovská. Do divadelního prostředí vstoupila už v 10 letech, vystudovala pedagogickou fakultu, učila na řadě škol v Přerově i v okolí. No a v letošním roce získala i cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví. Ditu Vojnarovou zajímalo, zda existuje i něco jako talent na vodění loutek.
2: Já tady můžu mít 1000 krásných nápadů, návrhů, já nevím čeho všeho, ne všechny jsou třeba ideální, ale vezmete si knížku a řeknete, tak ten hlas by se mi hodil, tady toho bych si vybral na to, ten by mohl vodit to, ten by mohl vést loutku. Na tom taky záleží, protože vy z loutku hlavní roli a dělat to celých, já nevím, my hrajeme téměř celou hodinu a být s tou loutkou na té scéně to taky každý nedovede. Někdo tu loutku nedovede pořádně vodit, ale zase nemůžeme. Každého tady musíme nějakým způsobem zaměstnat a je potřeba, aby se vodilo dobře i nějaká malinká rolička nebo nějaká ta rekvizita.
3: Není malých rolí?
2: Není malých rolí a nikdy nebylo.
3: A vy jste věkový krásný pelmel u vás v divadle.
2: Je to tak, tady chlapec jeden má 10 roku, pak jsou tu 15-letí dvojčata, to jsou moji vnuci dokonce 20 letá, 25 roku, 30 roku tady mají někteří, no někteří už mají 40 vlastně, to je pravda. Já jsem je třeba některé učila ve 3. třídě a vždycky jsem si sem dovedla děcka, který chodili do mého kroužku a potom mi tady zůstali, no kromě 40, tady mají 60, 50, no a nejstarší tady je naše Helenka, ta má 80. Čest.
3: Musí být na vodění loutek talent, anebo je to řemeslo, které se dá trénováním naučit?
2: No, tak to si myslím, že trošku musí být. Musí být cit v těch rukách a musí být cit. Vlastně vy přes to váhadlo, který je dřevo, pak přes ty nitě, musíte cítit, že máte tu loutku na zemi, že máte ty nožičky na zemi. A jak to necítíte, tak ta loutka vám pořád chodí někde ve vzduchu. Potom jsou taky loutky, které mají sukně, ty se vodí lepší, že ty princezny, tam to není vidět. Ale zase jsou loutky, které mají tenké nožičky. Třeba Hurvinek, ten má takové ty krásné dřeváky, jo, tak ten je jenom ťape. Ale když máme loutku, která má jako třeba komára v tom Ferdovi, tak tam jako ten komárek, ten má opravdu jenom takové nožičky, tak taky musíte cítit, jestli on na té zemi stojí nebo na té vodě stojí a je to hrozně bezvadný. A ono každou loutku, když dostanete, tak je dobré si vzít do ruky, zkusit si, co to dělá a je to takový, je to prostě už jako rutina. No a je to takový, že bych řekla, že každý se to může naučit a ten cit proto nemá úplně každý. Takže já tady vím, kdo krásně vodí, kdo jako to jenom odvodí, odvodí to třeba dobře a kdo to odvodí perfektně, ono je tam malinký rozdíl.
3: Poznala bych na vašich rukách, že vodíte loutky?
2: Určitě ne. Tak jako je modrá krev a červená krev, tak je to pořád stejné.
1: Řekla Ditě Vojnarové, principálka loutkového divadla Přerovský Kašpárek Marie Vermiřovská a celý rozhovor i fotografie najdete na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Také se u vás v obci staví akácí Majka, no je to výsadou dobrovolných hasičů. Za těmi z Olšan u Proskejova jsme se vydali o víkendu a zastavili se také u nich v nové hasičské zbrojnici a u záchranářského vozidla, které se při povodních na Jesenicku i z hasiči převrátilo do rozvodněné řeky. A také o tom budeme mluvit za chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Také u vás káceli Majku v neděli v Olšanech u Pruskejova, ano. Majka byla postavena v areálu nové velké hasičské zbrojnice na okraji obce. Loni v květnu tu areál slavnostně otevřeli, jak nám pověděl velitel místních hasičů Martin Kikal. A zeptali jsme se, jak dlouho vlastně tradici stavění a kácení máje organizují.
2: My v Olšanech to udržujeme poměrně čerstvě jako hasiči, protože vždycky jako mladí kluci jsme to stavili na hřišti Sokolu. Potom jsme to stavili tady v místní hospodě u Jiníka, ale tato hospoda už momentálně nefunguje, takže jsme si to zase museli vzít tak nějak pod svoje křídla a děláme to asi šestým rokem. Dřív to probíhávalo vlastně ve staré hasičárně, teďka už poprvé letos vlastně na nové.
3: Sem se vleze hodně lidí.
2: Nastavení májky tady bylo plno, já si myslím, že něco kolem 300-400 lidí tady bylo.
3: Mladé dámy s dítětem přicházejí právě. Vy jste z Olšan?
4: Ano.
3: Pokolikáte jste na kácení májky?
4: Po desáté pravděpodobně.
3: Jak to probíhá většinou?
4: Suprově, je tady zábava, makrely, akce jo, pro děti.
5: Pro ty děti, no.
3: Jaké další akce si vybavíte v Olšanech?
4: Tak máme tady samozřejmě stavení máje, pak dětský den a v průběhu roku jako různé aktivity, různé akce.
3: Jak se bavíte?
6: Dobře.
3: Jste z Olšan?
6: Jo. Už tady jsme po páté, po šesté, po sobě.
3: A máte ještě nějakou oblíbenou akci tady u vás?
6: Hody, co jsou za měsíc.
3: Jak dlouho tu ta zbrojnice stojí a jak dlouho se stavěla?
2: Minulý rok jsme to slavnostně otevřeli. Hasičárna se stavila nějakých asi zhruba 16 měsíců. Projekt se dělal v roce 2018, první varianta. 2020 byl hotový a šli jsme do první grantové výzvy. Ta nám nevyšla. Rok na to vlastně byla další výzva na státní fond podpory investic a tam jsme uspěli. Následně se roztočil celý ten kolotoč. No. Tady je mnohonásobně jako větší zázemí pro techniku, pro očistu dýchacích přístrojů. Jo. My jsme měli všude možně ty auta roztrkané po družstvě jedno auto, jo, na sběrném dvoře zaparkovaný druhý auto, takže teďka to máme všechno pohromadě. No.
3: Tady jsou čtyři velká vrata připravená k tomu, aby se vysunula nahoru a vyjela čtyři velká auta. Jsou za nimi čtyři velká auta?
2: Stávají za nimi čtyři velká auta, teď momentálně jedno je u doktora, to největší.
3: S Martinem Kikalem jsme vstoupili dovnitř do té hasičské zbrojnice. Ta vozidla také vypadají tak na leštěně.
2: Jo, tak my se o to staráme, o ty stroje.
3: Hasičské auto s vysunovacím žebříkem, jak je dlouhý?
2: 30-metrový žebřík. Tady toto sice je starší žebřík, který nám převedli profesionální hasiči z Olomouce a historický kousek, no už.
3: Kdy ho používáte?
2: Když jsou nějaký větry, stržené střechy a likvidace včel a takový, takže do těch nepřístupných míst se krásně vlastně vysune. A jediná vada, že to nemá kůže, je to takový, no už jako bych řekl, na hraně bezpečnosti. No. Ale jako na ten rychlej přísunutí k domu a vysunutí žebříku do okna je to dostačující.
3: Kdy jste naposledy zasahovali?
2: Minulý týden. U dopravní nehody tady v obci Hablov.
3: Dálnice nějak vás zaměstnává?
2: Samozřejmě dost. Teďka vlastně, jak se otevřelo kolem toho Přerova, jako, tak možná těch zásahů právě ubilo, že ten provoz na té dálnici kolem tady toho Olomouce je prostě vaj menší. No.
3: Požáry a povodně naposledy vás zaměstnávali kdy?
2: No, povodně nás zaměstnávali samozřejmě konkrétně v Mikulovicích rok 2024.
3: Tady na severu v Jeseníkách.
2: A tady zrovna stojíme u toho vozidla, který se s náma vlastně převrátilo do vody.
3: To se převrátilo do vody?
2: Jo, tady ta Tatra vlastně s náma byla 45 stupňů, byla ve vodě. No. Jeli jsme vlastně od jedné záchrany, tam vlastně kulminovala ta voda. Tak jsme tam spolu s profesionálními hasiči z Prostějova vyváželi na člunech lidí. Potom jsme se vraceli, měli jsme základnu na obecním úřadě v Kyně, tak jsme se vraceli a samozřejmě, jak už tam valilo to hodně té vody, jak se pod náma utrhla krajnice.
3: Co následovalo?
2: Samozřejmě taková nějaká samozáchrana, že? A dostali jsme se do bezpečí, no.
3: Auto vypadá dobře, já nepoznal bych to.
2: Stojíme z druhé strany.
3: A tady taky vypadá dobře.
2: Ne, samozřejmě po opravě, bylo to rok v servisu, no, takže prostě a veškerou vlastně škodu zaplatila pojišťovna.
3: Tohle je tady zásahové vozidlo, co všechno obsahuje takové auto?
2: Vlastně to je naše prvosledové výjezdové vozidlo, má to nádrž na vodu na 4000 litrů, 240 litrů pěnidla. Máme tady vlastně k dispozici vyprošťovací zařízení k těm dopravním nehodám, suché obleky, záchranné ve vodě, motorové pily, rozbrušovací pily, prostě je to takový univerzál náš.
3: Působí to tady prostorně, jaký je to pocit přejít z té malé tady do té velké haly?
2: Je to splněný sen jako můj, je to neskutečný, co se tady povedlo prostě a ta parta kluků, co tady vlastně chodí a jako bez té by se to určitě nedalo dělat. No.
3: Z Olšan u Prostějova, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Co myslíte, je Šumperk šumné město? Místní říkají, že ano, no tak my se o tom přesvědčíme v reportáži v Českém rozhlase Olomouc.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Deváté studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: Karta. Čekají vás koncerty v Pavlíně, Dvoře, Mint Market i další doprovodný program. Tak teď si povíme podrobnosti a čím bude ten letošní ročník výjimečný a kam určitě by nás pozvala. Ptáme se ředitelky Šumperského domu kultury Hany Pískové.
1: Určitě do dopoledního průvodu, který připomíná, že Šumperku se říká Malá Vídeň a ten průvod se vrací i do období první republiky a připomíná například i hrdinství 13. pěšího pluku, který chtěl bránit pohraničí před Hitlerem na začátku druhé světové války. Půjdou v něm žongléři, muzikanti z místní umělecké školy a další. Ten průvod celý ten sobotní program zahájí v 10.30 v sobotu a potom už se každý rozhodne, do jaké zóny se vydá. Z programu bych vypíchla třeba hospodu u zapomenutého Šumperáka, která se objeví na schodech Šumperského divadla a aktéry v ní budou herci divadelního spolku D123, nebo připomenu audiovizuální workshop výtvarníka Petra Válka v galerii Jiřího Jílka, nebo zónu radosti se spolkem Kaskabel nebo řezbářem Matějem, který do Šumperka dopraví kozí taxi a další své krásné výtvory. My už jsme si tak trochu zvykli, že počasí na začátku června bývá proměnlivé, ale máme zkušenost, že i když zapršelo, tak lidé se nerozutekli a vždycky dokázali spolu vytvořit moc hezkou atmosféru. Ostatně, kdyby náhodou sprchlo, tak se můžete s dětmi přesunout do G-klubu v Sadech 1. máje, kde bude Kino Oko promítat poprvé krátké pohádky projektu Famu dětem, anebo si můžete dát cokoliv dobrého pod přístřežkem nebo v některé z dobrých restaurací na pěší zóně.
0: Déšť, nedéšť, velkým lákadlem rozhodně budou koncerty v Pavlínině dvoře. Koho letos uslyšíme?
1: Letošní sobotní večerní program odstartuje v sobotu po 18. hodině se šumperskou kapelou Sioux, která, pokud vím, také koncertovala nedávno ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Pokračovat budeme s René Dangem, který nedávno vydal nové album a těší se moc do Šumperka. Po roce tu přivítáme také skvělou Kateřinu Marii Tichou s kapelou Benjis a závěr bude patřit skupině 100 zvířat, která plánuje nové album vydat na podzim. Ty přesné časy si najdou zájemci na webu šumperk.cz.
0: Do Šumperka se vrací také Mint Market. O co vlastně je a co konkrétně letos nabídne?
1: Mint Market je putovní projekt designového tržiště, které nabízí pečlivě vybrané výrobce například módy, kterou užijete nejen ve společnosti na běžné nošení, ale i doma. Budou tam výrobci šperků, kosmetiky, jídla, které nejen chutná, ale i krásně vypadá. A často tyto výrobce můžete potkat právě jen na těchto speciálních akcích. Sjíždějí se z celé republiky, zatímco v jiné části města potom bude trh těch nejlepších regionálních výrobků, které místní dobře znají. Stručně bych řekla, Mint Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.
0: Jestli se právě teď někdo rozhoduje, jestli vyrazit nebo nevyrazit do Šumperka, proč tedy ano?
1: Právě kvůli krásné atmosféře, kterou zažijete jen na šumném Šumperku, také se tu setkáte se stánkem Českého rozhlasu Olomouc právě v zóně regionálních výrobků a v blízkosti hudební stage Usovy, kde bude probíhat festiválek Šumperské poměnky. A hlavně některé atrakce a aktivity tu potkáte opravdu jen jednou za rok, třeba živý jukebox na pěší zóně u Josefa, anebo jsou naprosto neopakovatelné právě třeba zmiňovaná hospoda u zapomenutého Šumperáka, kterou místní šili na míru právě tomuto ročníku šumného Šumperka.
0: Pozvala nás ředitelka Šumperského domu kultury Hana Písková.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
0: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc také zítra. Máme toho opravdu hodně na srdci. Povíme vám, kdo jsou to medici na ulici a proč ošetřují právě lidi bez domova. Navštívíme vyhlídku Humenec v Zábřehu a pozveme i na výstavu masožravých rostlin Živé pasky nebo na festival zborového zpěvu Svátky písní v Olomouci. Poslouchejte nás.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Tohle chvíli už se blížíme k 18. hodině a čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc. A pak už pošlete písničku svým milým, kteří něco slaví a nezapomeňte na děti, stále ještě mají svůj mezinárodní.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucký magistrát přijímá žádosti o proplacení odměny za přihlášení k trvalému pobytu ve městě. V železniční stanici Kojetín našli dělníci starý granát, odvezli ho pyrotechnici. V Olomouci začíná hudební festival Baroko. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ode dneška až do konce července můžou Olomoučané žádat radnici o finanční bonus 10 000 korun za přihlášku k trvalému pobytu. Nárok mají ti, kteří využili loni motivační kampaně magistrátu, kterou se radnice snažila navýšit počet obyvatel města. Nabídky využilo skoro 2700 osob.
3: Už teď noví Olomoučané na základě rozpočtového určení pomáhají s financováním městské hromadné dopravy, opravami silnic, péčí o zeleň nebo s vozem odpadu. Žádosti o 10 000 dar můžou lidé podávat osobně ode dneška do 31. července v sídle magistrátu. Termín si můžou rezervovat i elektronicky online. V objednaném termínu budou žadatele vyvolávat příslušní pracovníci magistrátu.
1: Prostějovská radnice spouští i letos program Korensy na podporu místní ekonomiky. Ode dneška se osaměle žijící seniori, rodiny s dětmi a taky pečující osoby můžou registrovat. Získají od města 1 000 korun ve formě takzvaných korentů. Za nákup u vybraných obchodníků pak zaplatí pouze polovinu jeho hodnoty, popsala náměstkyně primátora Marcela Žubková z hnutí ANO.
4: Tu 1 000 korun nemusí utratit hned, může si rozdělit, může čerpat postupně, takže v lékárně si koupí vitamíny, za které má zaplatit 600 korun, takže on zaplatí 300 a 300 korentů. Korun jde vlastně tomu obchodníkovi formou aplikace přes SMSku od města.
1: V železniční stanici Kojetín na Přerovsku dnes odpoledne dělníci krátce před ukončením výluky provozu vlaků našli v zemi dělostřelecký granát. Pyrotechnici ho odvezli k likvidaci. Evakuace nebyla nutná, uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Vlaky na trati u Kojetína kvůli výluce nejezdily, omezení podle plánu skončilo po 17. hodině. Několik novodobých světových premiér nabízí letos posluchačům hudební festival Baroko. Začíná právě dnes v Olomouci. Jeho součástí bude 8 koncertů zaměřených na hudbu 17. až 19. století s použitím dobových nástrojů. Přehlídka se tradičně zaměřuje na tvorbu tuzemských autorů. Pokračuje dramaturg Tomáš Hanzlík.
5: Delší čas se snažím podporovat českou hudbu. To za nás nikdo neudělá. Takže z velké části je to česká hudba z toho období 17. až 19. století, kterou dlouhodobě nějakým způsobem zanedbáváme. Prostě tady máme analogické i stejně kvalitní skladatele k Vivaldimu, k Bachovi, Mozartovi, k Schubertovi a tak dále.
1: Festival Baroko v Olomouci nabídne do 17. června koncerty zaměřené například na tvorbu Antonína Reichy nebo Františka Škroupa.
2: Sport.
1: Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se 2 výhrami a 1 porážkou. Naposledy Češi turnaj vyhráli v roce 2018. Utkání proti Černé Hoře začne ve 20:30.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno mlhy, během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a slabý proměnlivý, postupně východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Částečně omezen je provoz v hranicích na silnici první třídy číslo 47 v Bělotínské ulici. Opravují most, vozovka je zúžená.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemný podvečer, začal nám červen 1.6.2026. Zprávy v 18 hodin dnešního dne jsou minulostí a připraven je oblíbený pořad Hrajeme pro radost. Komu všemu dnes můžeme hrát pro radost? No třeba všem laurám, které slaví svůj svátek, no ale také všem dětem, ty mají totiž stále ještě svůj mezinárodní den, tak na ně určitě nezapomeňte. Věřím, že víte, jak celý pořad funguje, pro jistotu, ale připomenu, můžete zavolat na číslo 221 555 444, vyberete si se mnou nějakou lidovou dechovou píseň a následně můžete pozdravit, koho budete chtít. Můžete posílat také SMS-kový vzkaz na číslo 723 70 33 51. Tak hezký poslech, zdraví vás Vilém Pospíšil.

0: Kapela Moravienka a jejich píseň s názvem Tichý večer. To je něco, co určitě vy posluchači Českého rozhlasu Olomouc mít nebudete, protože už voláte, vybíráte písničky, za tož jsem moc rád. A tím prvním posluchačem, který se dovolal sem do studia, je pan Antonín z Bedihoště. Dobrý den.
1: Báječný podvečer. Následující skladbu věnují paní Evě Zmozřic, Zdeně Zuničova, Lídě z Doubravice, Jindřiše z Prostějova a všem těm, kteří si na mě sebe méně vzpomenou. Zajímalo by mě, co by na naše vztahy řekl soudruh Amor. Použiju i slova majora Teraskil. Jsem z toho všetkého volako zmetěný. Milé dámy, srdečně děkuji za vaše povzbudivé vzkazy. Přeju vám žijte blaze, mějte se fajn a nech slouží zdraví. Vyproší pro vás u nebeské Otce stálá požehnání. Ještě malá poznámka. Od 12 do 12.45 rozhlas Olomouc neposlouchám. Dávám přednost televizi Noé mším svatým. Toť vše od nemocného vdovce Antonia Pospíšila z Bedihoště. Olomouckém rozhlasu vyjadřují pán Bůh zaplať. A někdy příště nashledanou. Děkuji.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Ano, mezi 12. hodinou a 13. hodinou i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc můžete poslouchat podobný pořad. Hrajeme na přání tam, ale nemusí zaznívat pouze písně na lidovou a dechovou notu, ale jakékoliv, klidně i popové. No a jak jsem zmiňoval, můžete posílat kromě telefonátů také SMS-kové vzkazy sem ke mně do studia. Přát nemusíte jen k svátku, ale také k narozeninám. To je samozřejmě věc, kterou není třeba určitě zmínit, ale každopádně neřeknu vám, kdo má ty narozeniny. To si asi musíte pamatovat sami. Vše nejlepší k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí mamince Naděždě Laštůvkové přeje dcera Kamila, vnuk Miroslav a také vnuk Filip s manželkou a pravnučka Rozárka, Emma a Ela, no a také Jarka z Loštic.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Karlovarští kavalíři zpívali píseň Hledám galánečku, no a já věřím, že se jim podařilo nějakou najít. Píseň Věřím, to je ta další, která za malou chvíli zazní od kapely Krajanka. Ještě předtím ji ale někomu určitě věnuje pan Jiří z Litovle. Dobrý den.
1: Hezký dobrý podvečer vám přeji, pane Vilémku. Ano, určitě ji budeme věnovat přátelům, kteří mi minulý týden pozdravovali, hráli mě, posílali mě zprávy a já reaguji zase trošku opožděně, tak jak je to u mě. Bohužel, říkám slovo bohužel zvykem, no já to teďka napravím. Já tento hudební pozdrav od srdce a z lásky posílám všem těm, které budu jmenovat. Přeji jim krásný pondělní podvečer a pěkný večer a pěknou dobrou noc. A zbytek tohohle týdne prožitý ve zdraví, ve štěstí, v lásce a jak já říkám, se sluníčkem v srdci a v zádech. A posílám to Milena Broumov, Hanka Moravský Beroun, Věruška Bílovec, Věruška Olomouc, Miladka Přáslavice, Maruška Kroměříž, Liduška Olomouc a Vláďa Dotovačova. Vím, omlouvám se, je jich trošku víc jak pět. Omlouvám se, já se příště polepším. Já vám děkuji za toleranci a za pochopení. Ano, já vám srdečně děkuji. Mějte se hezky, příjemnou službu a za sebou těšit a slyšenou. Já děkuji také. Vám pěkně.
0: Ráda se stalo naslyšenou. Další píseň budeme posílat jako pozdrav k Mezinárodnímu dní dětí našim dětem a také všem dětem na celém světě. Přejeme hodně zdraví, hodně radosti s milujícími rodiči, mnoho pohodových dnů plných smíchů a sluníčka napsala paní prababička Hela.

0: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Ve chvílích, kdy jsou životní zkoušky a stres až nad hlavu, se hodí mít kolem sebe lidi, kteří tě v tom nenechají. Rád prožívám vztahy s lidmi. Vztah mezi Bohem a člověkem je pro mě krásný a snažím se krásu vztahu ukazovat mladým lidem, říká šťastný manžel a otec tří synů Filip First, který vystudoval psychologii, ale od roku 2017 slouží jako kazatel. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ano, samozřejmě rádi vás během našeho vysílání zveme i na další věci, které pro vás chystáme, protože Český rozhlas Olomouc nikdy nespí. Připraveno je toho spousta na příští dny a týdny. Teď ale pojďme zpátky do současnosti, respektive do velmi blízké budoucnosti, protože za malou chvíli bude zpívat Joška Šmukař a ještě předtím něco řekne paní Lída z Olomouce. Dobrý den.
4: Dobrý podvečer, krásný podvečer sluníčkový, pane Vilémku. Posílám vám všem redaktorům do Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla pro pěkný večer poslat písničku s poděkováním panu Jiřímu z Litovle, Lidušce Uchytilové s Alenkou, Vládičkovi Stovačova, Jindřišce z Chropině, Zdeničce Šínové s Jarmilkou, Věrušce Halouskové s Adámkem. Vám všem přeji krásný, nerušený večer. A tuhle písničku posílám i pro sebe, aby mě bylo lépe. Děkuji pěkně, mějte se moc hezky a děkuji za přijetí. Nashledanou.
3: Ráda se stalo, mějte se krásně, naslyšenou. No a já ještě písničku pošlu paní Zdeňce v Hrochově, paní Marii v Hrabišíně, Ludmile v Olomouci a také paní Lídě do Jeseníku. Neposílám ji jen já, ale také Břeťa ze Štítů.

0: To je potlesk pro Jožku Šmukaře. Možná i někteří z vás jste si zatleskali právě teď u vašich rádií. Pokračujeme samozřejmě dál. Máme tady dalšího posluchače, který si vybral tentokrát nejhezčí tango. A pro koho bude? Zdravím pana Láďu Stovačova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás ještě jednou. Děkuji vám za vybrání písničky. Zdravím Český rozhlas Olomoucký posluchače. Tuto písničku bych chtěl poslat mé sestře do Kropině. Sestřičko, děkuji ti, že se zvrátila. A opatruj se, to ti přeje všecko nejlepší Láďa Stovačova brácha. A opatruj se a nezloup. A já bych to chtěl poslat paní Mileně Dobromova, paní Mileno. Já jsem vás dlouho neslyšel. Co nového? 81 kanárku jste na bydělku a líno se bude již přes stovku. Já bych to chtěl poslat paní Lidušce do Olomouce, která mě předběhla zase. Nikdy se mě to nepodaří, aby ji předběhl. Paní Stanice do Lomnice, paní Jirince do Sudkova a paní Zdenice z Kočiško do Prostějova. A panu Jiřímu, který mě taky hrál, všecko nejlepší, hodně všem. Děkuju za vybrání písničky, taky vám, a je to pro celý rozhlas a pro všechny posluchače. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Já děkuju za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Písnička potěší také pana Rudu Vraneviče v Konici. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti mu přejí Hana a sestra Marie.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Václav Žákovec a Anna Volínová právě dospívali píseň Nejhezčí tango na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a když jsme u těch tanců, hrálo Nejhezčí tango, jako další budou Polky pro holky od Moravanky, tak jestli jste se roztančili, můžete v tom pokračovat. Během písně se nikdo do studia nedovolal, ale to vůbec nevadí. Mám tady několik SMS-kových vzkazů. Písničku bychom poprosili zahrát pro pana Antonína z Bedihoště pro pohodový večer i dny následující a zlepšení zdraví. Moc děkuji a všechny zdraví paní Eva z Modřic u Brna. Písničku posíláme také paní Aničce Bezděkové ze Zábřeha. Ta dnes totiž slaví narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Zdraví Aneška a Eva.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Zbývá necelých 20 minut do konce naší společné hodinky, potom bude 19. samozřejmě zprávy a následovat bude pořad Rokle. Teď ještě ale zaspívá Karel Gott a Marcela Holanová velmi známou píseň Škoda lásky. Pro koho bude? Pozdravíme paní Marii z Kroměříže. Dobrý den.
4: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví. Maruše do Hrabišína, Milace do Přáslavic, Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce do Olomouce, děkuji za polední písničku, Jiřímu do Litovle, také děkuji za písničku, Zdeničce do Uničova, Jindřišce do Chropině. A vám, pane Vileme, moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
3: Já také, mějte se krásně, naslyšenou. Pěkně prosíme o zahrání věrným a milým přátelům Lidunce Loníčkové z Olomouce, Zdeničce Šínové s Jarmilkou z Hrochova, Zdeničce z Holubic a váženému panu Jiřímu z Litovle. Všem přeji stále zdraví, šťastné chvíle ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc. Láskyplné pozdravy posílá paní Věrka Halousková s Adámkem. Stále můžete posílat SMSky, ale také volat na číslo 221 555 444.

0: Píseň Škoda lásky v podání Karla Gotta, Marcely Holanové. Pokračujeme dál, tentokrát se dovolal pan Ondřej z Velkých Karlovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý podvečer, srdečně vás zdravím, pane Vílem, do Českého rozhlasu Olomouc za všechny posluchače. A prosím o zahrání písničky pro paní Aničku Zapletalovou z Olšan u Prostějova, potom pro paní Irenu z Hurína, pro manžele Veroniku a Roberta Valchářovi z Velkých Karlovic, pro paní Ludmilu z Doubravice a pro všechny přátelé a známé a taky pro známou Ivetu Šulákovou ze Vsetína. Tak. Díky, naslyšenou.
0: Ráda se stalo, věřím, že písnička k ním doputuje, že si ji užijí. Mějte se krásně, naslyšenou. Budeme hrát také kamarádům do garáže, do České Vsi, Láďovi, Stovačova, Jindřišce z Chropině a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Přeje vše nejlepší Roman a Jindřiška ze zahrady v České Vsi. Opět přání pro Jindřišku z Chropině a pro bratra Vláďu Stovačova, no a pro všechny, kterým nikdo nezahraje, píše paní Marie z Přerova. No a pro radost a potěšení bude další píseň hrát také naší tetě, paní Marie Hufové ze Zábřehu. Posílají ji všichni zjedlí.

0: písničku panu Ondrovi z Velkých Karlovic, který teď před chvílenkou teda přál a posílal krásnou písničku. No, zatancovala bych si, ale ty kolena, ty jsou těžký. Namastit a pak jedině.
1: A když je dobrá píseň, no, tak i bolest přebolí.
0: To já si mi to povolí. Ta, a ještě bych taky chtěla poslat písničku s poděkováním panu Antonínovi Antonínovi Pospíšilovi z Bedihoště, který taky mě posílal písničku, tak mu přeju pevný zdraví, hlavně zdraví, boží požehnání, štěstí, lásky a hlavně to zdraví. A také Zdeničce Pavelčíkové z Mínčova posílám na oplátku, paní Božence Dubové ze Šumvaldu, manželům Gotwaldovým z Dobravice, Lidušce a Jendovi a jejich celé rodině, panu Jiřímu z Kunštátu, kterému přeju taky pevný zdraví a hodně silný, zas má smutek. Umřel mu bratr, tak taky je takové z toho. O Vánoci dcera, teď ty bratr, tak Jiřičku, hodně síly a drž se. A panu Oldovi Crhákovi z Nemile taky posílám za včerejší písničku. Děkuju všechnem, přeju jim krásný podvečer, pevný zdraví a všem přátelům a posluchačům taky posílám písničku. A vám?
1: Děkuji moc. Já vám samozřejmě také. Děkuji moc.
0: Děkuji.
1: Zase příště.
0: Nemáte zač.
1: Budu se těšit. Děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Písnička letí také Břeťovi do Štítů. Vyřiďte pozdrav tetičce Baťové, přeji vám oběma hodně zdraví a pohody, napsala Jarka. Hrajeme kamarádům do garáže, do České Vsi, Láďovi Stovačová, Jindřišce z Chropině a všem ostatním posluchačům píší Roman a Jindřiška. Milý rozhlásku pro mé zlatíčko, posílám mu písničku k večernímu odpočinku a pusu na dobrou noc, napsala nám Anička. A hrajeme také váženým manželům Janičce a Jiřímu Pospíšilíkovým. Krásné pozdravy z lásky k bližnímu, napsala Věrka Halousková s Adámkem. Jak jsem předesílal, čas se pomalu krátí ke svému konci, naše společná hodinka je u konce, za malou chvíli zprávy a potom pořad Rokle.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: večer s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V Olomouci dnes začala oprava ulice Kapitána Jaroše. Dopravu v Jeseníku zkomplikují opravy plynovodu. Muzeum Komenského oživí legendu Divokého západu. Jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Teploty až 25 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dělníci dnes začali v Olomouci opravovat ulici Kapitána Jaroše. Rekonstrukce bude stát více než 9 milionů korun a potrvá do poloviny srpna.
2: Součástí stavby budou nové vrstvy silnice, předláždění žulových kostek, uliční vpusti a odvodnění. Dělníci předláždí části chodníků, opraví parkovací stání a obnoví vodorovné dopravní značení. Opravy budou stát necelých 9,5 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Jeseníku. Důvodem jsou opravy plynovodu. Dělníci je budou provádět v části ulice Rejvíská. Uzavírka potrvá až do 6. června. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Dělníci se na Šumpersku pustili do oprav silnice první třídy číslo 11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří. Obnova se týká více než 3 kilometrů vozovky. Práce začaly dnes a ředitelství silnic a dálnic vyjdou na bezmála 26 milionů korun. Hotovo by podle mluvčího silničářů Jana Rýdla mělo být asi za 2 měsíce.
3: Řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
1: Asfaltování spojené s úplnou uzavírkou začne koncem června, záležet bude na počasí. Ode dneška se o nalezené psy v Olomouci opět stará útulek provozovaný Ligou na ochranu zvířat v areálu neředinského letiště. Posledních 5 let péči zajišťovala firma z Čech pod Kosířem. Hlavním důvodem změny je kratší dojezdová doba a schopnost zajistit okamžitou reakci. Vyplývá to z tiskové zprávy na webu města. Strážníci městské policie odchytávají každý měsíc průměrně 12 zvířat. Za službu psího útulku město platí ročně zhruba 2,5 milionu korun. Sport. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech amerických. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku, ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey, čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Výkop bude v pátek ve 2 hodiny v noci středoevropského letního času. O příletu do Spojených států amerických informovalo vedení národního mužstva na sociální síti X. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno se můžou objevit mlhy. Během dne přechodně oblačno, ojediněle přehánky. Teploty 21 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, slabý proměnlivý, postupně východní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Policejní cvičení se dnes koná v Javorníku na Jesenicku až do 8:30 večer, tam proto neprojedete Janošíkovou ulicí. Kvůli práci na vozovce se jezdí jen 2 pruhy. Na dálnici D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína. V obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem a kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům Rokla od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Máme den dětí a tak to chtělo něco poetického a co by bylo poetičtějšího než kapela Kill the Dandies z jejich aktuální, stále ještě aktuální desky, která se jmenuje Weird in a Weird Way. Jsme si pustili otvírák celého alba písničku The World a já jsem moc rád, že Soňu a Henka můžeme uvítat u nás ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj, zdravíme.
2: Dobrý večer.
0: Tahle ta deska už je zhruba 2 roky stará, dokonce jsem objevil někde informace o tom, že jste tvrdili, že v první polovině letošního roku vydáte nové album, ale asi se to malinko někde šprajclo, co říká Ženku. Jako...
1: No, na albu se dělá a určitě bude letos. Letos bude album určitě na
0: 100%. Bude, ale malinko...
1: Ale posunuli jsme to na podzim, no.
0: Ono je to lepší, protože před těma Vánocema přece vycházejí.
1: No, vychází to strašně moc v té době zrovna, ale to vůbec nevadí.
0: Tahle ta deska mi připadá, že zatímco v roce 2021 jste vydali Your Blood in My Veins, tak ta mi připadala taková hodně temná. Zatímco tohleto mi připadlo takový veselější, už jenom tím obalem, kde je ta krásná makovička, ale že je to takový, ne snad vyloženě happy, ale že jsou tam chytlavější věci, že to není až tak temný, jak ta předchozí deska. To byl záměr, nebo to jenom tak nějak vyplynulo?
1: Ono, já si myslím, že u nás není nic záměr a všechno je taková jako náhoda, která prostě sama se tak nějak jako připlouží jako k nám a já si myslím, že jako ono to jako přirozený vývoj a vlastně je to deska, která vznikla až po pandemii, vlastně, že ta předtím vlastně jako je tak jako na pokraji někde jako a
0: ona ta doba taková byla.
1: Taková doba prostě byla, ale my tu dobu moc jako nevnímáme, jako my jsme hodně tak jako mimo čas, si myslím. Takže jak nás to zrovna baví, no. Tohle ta deska je hodně taková jako pozitivní, si myslím, i v tom jako vizuálním podání.
2: Je to zajímavé, že to takhle působí. V podstatě možná čím depresivnější jsou texty, tak tím svítivější může být ta muzika, že vždycky my pracujeme s těma kontrastama, že?
0: O tom to je, ale jako zase je to celkový vyznění, protože když máš happy písničku, tak ten text může být sebevražednější v úvozovkách.
2: Možná to není třeba veselější, ale rozhodně tanečnější. A to je to, co třeba mě aspoň osobně na tom baví, že když hrajem koncert, tak prostě chci, aby to se mnou hejbalo.
0: Že to má tu energii. No a aby jsme jenom pořád nepovídali, tak si z alba Weird in a Weird Way kapely Kill the Dandies teď v rokli Českého rozhlasu Olomouc pojďme pustit písničku Feed Me.

0: Máte naladěnou rokli Českého rozhlasu Olomouc. Dnes kapelou Kill the Dandies hrajeme si album Weird in a Weird Way. Poslouchali jsme písničku Feed Me. Vy to máte pořád tak hezky, dokonce jste někdy udělali tu věc, že vlastně Soňa jakoby vydala svoje EPčko a ty taky, ale na deskách to máte, že opravdu střídáte track, track. Nikdy to nedošlo k tomu, že byste si říkali, hele, já zrovna nic nemám, napiš něco navíc?
1: Ale chcem to porušit, protože tohle dělali přesně Sonic Youth, jo. Já si pamatuju, že Sonic Youth mají na všech deskách vlastně, jsme dokonce byli na koncertě v Berlíně jednou na nich a tam se prostě opravdu střídal Kim Gordon, zpěvák, že a bylo to prostě opravdu jako neustálý střídání. Ono to strašně dobře funguje vlastně, lidi to baví, protože ty protipóly, že jo, prostě mužský, ženský princip jako fungují, ale určitě to jako není pravidlo pro nás, jako už to budeme porušovat a porušíme to.
2: Nicméně mě to vlastně docela baví, protože já když zpívám víc písniček, tak pak už si sama lezu na nervy, jako ten hlas a těším se, že zase se to změní, ta nálada.
1: Je to samozřejmě, já jsem teda žádnou desku nevydal solovou, ještě vydám třeba S ránama těla, že jo, jsem vydal desku.
2: Tak tam zpíváš jenom ty.
1: Tam zpívám jenom já a vlastně už jsem to říkal jako mnohokrát, jako být na tom pódiu jako sám, jako frontman je strašně zatěžující, je strašně příjemný, když prostě můžu být jako jenom instrumentalista, jenom někdo, kdo prostě třeba hraje na rumba koule. A stačí mi to, protože prostě jako si to užiju, ten koncert, jo, to je prostě ten princip jako toho užívání se toho pódia, ale musíš prostě neustále do sebe strhávat tu pozornost. Jo.
0: Chtěl bys být tanečníkem v kapele Frankie Goes to Hollywood.
1: Frankie Goes to Hollywood, anebo mě ještě napadli Happy Mondays.
2: Jako, jo.
1: Happy Mondays prostě jako neustále svetovaný chlápek, prostě jako s rumba koulema je bezvadnej. Prostě, jako, to je dobrý poslání. Jako.
0: Umíš si představit takový koncert, že by si tam byl? Možná se to někdy stalo a vlastně si to člověk až tak moc nepamatuje.
1: Ne, je to prostě jenom o té pozitivní energie a to užívání si to, jako toho příjemného pocitu, že jo, jako je to prostě pozitivní energie.
0: A je to i o tom, že si vlastně odpočineš právě jeden jasně. Jak druhý, že si odpočinete od toho zpěvu. Ty koncerty taky takhle střídáte, co song, anebo tam už je to jinak?
2: Dosti střídáme.
1: Ale spíše to jako o nějakém napětí té písničky, že někde ta písnička prostě jako si žádá vlastně, že zahraješ něco a pak chceš pokračovat v podobným duchu, jo. Ale asi to je tak jako náhodný většinou hodně.
0: Jste kapela, která už působí slušnou řádku let na scéně. Jak to máte s koncertními sety? Jak se vybírají písničky? Je to o tom, že chcete hrát vždycky tu poslední desku a pak k tomu něco, anebo jak to máte, když vybíráte to, co
2: ale
0: budete
2: je to
0: hrát?
2: Těžký, protože každý má nějakou svou oblíbenou písničku a když potom se chceme dohodnout, co vyhodíme, tak to hrozně bolí. Takže promícháváme to nějak, no.
1: Hodně se tomu třeba vracíme, že jo, že občas si třeba pustím jako nějaký věci starý a zjistím, hele, ta písnička byla na té desce, to je vlastně úplně jako výborná, proč ji neděláme, že jo. Pak ji začneme dělat, jako zahrajeme třikrát, říkám, a to úplně na nic, jako to se nedá poslouchat, jako, no, takže ono to je takový, jako že jako vždycky máš jako nějaký nápad, jak bys to chtěl udělat, jako nějak to jako třeba změnit a podobně, a to je myslím normální vývoj. Já miluju kapely, které na koncertech hrajou písničky, které znějí jinak než na desce. Protože vím, že to užívají, že prostě je to pro ně vývoj, posouvání vlastně té tvorby, protože nejde hrát otrocky přesně to, co a je to nuda. Koncert je koncertská deska.
0: No a v rokli Českého rozhlasu Olomouc si dnes od Kill the Dandies hrajeme ze zatím stále poslední desky Weird in a Weird Way. A ta následující písnička se jmenuje Obsession Temple.

0: Obsession Temple a kapela Kill the Dandies dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc album Weird in a Weird Way. Já jsem to tradiční dilema, kdy člověk dostane do ruky desku a říká si, které skladby vybere, tak jsem si říkal, no tak tyhle ty jsou moc na začátku, chtělo by to i něco z té druhé půlky. Pak jsem dospěl k tomu, že jsem vlastně vybral asi dvě nebo tři věci z té druhé půlky a tím pádem se tam nemohla dostat ta první půlka, takže nakonec padlo to nejlogičtější a nejpřímnější rozhodnutí. Hrajeme vám první čtyři skladby z téhleté desky a ty zbylé si najděte někde na internetu a puste si to, anebo si pořiďte vinyl, protože ten vždycky vypadá krásně. Vy jste kapelou, která do těch vinylů šla už opravdu od začátku. Prostě to je ten správný nosič?
1: V každém případě, za mě určitě. Já miluji staré knížky, sbírám staré knížky a myslím si, že prostě nic nenahradí starou knížku a starý tisk, stejně jako žádný CDčko nebo fleška s nějakou hudbou nenahradí prostě vylisovanou desku, která prostě jinak hraje, nebo pro mě hraje prostě krásně s obalem, který prostě je velký, je tam velká fotka, informace všechny, že jo, a prostě mám to rád, takže si myslím, že to je věc, která je věčná, jako no.
0: Člověk zaměstná obě ruce, když si to čte, musí to tam položit na ten gramofon.
1: Musí vstát, přesně tak.
0: Kapela, jejíž jste součástí vlastně od začátku, co zbytek muzikantů? Mám pocit, že tam byla nějaká výměna lehká.
1: No to už je hodně dávno, ale...
0: Ale to už je hodně dávno, takže teďka to zase drží a je to tak, jak si představujete, jak to má být.
2: No od minule vlastně nám přibyl pátý člen, byli jsme předtím čtyři a teď máme pátýho člena, baskytaristu Gregora von Kolofona. Ten vlastně hrál dřív s kapelou Madhouse Express, takže je nás víc.
1: Jo, je to prostě skvělý. Já mám rád lidi, s kterými asi sedneš. Já prostě nemám rád, abych v životě nebyl schopný hrát lidma, který si vyberu na inzerát nebo na nějaký jako pohovory a podobně, ale prostě já musím s těmi lidmi chodit do hospody, prokecat s nimi strašně moc věcí, zjistit, že mají úplně stejný názory nebo podobný názory jako já, podobný vkus, a to Gregor prostě byl, stejně jako Petr Janák prostě předtím. A když si s tím člověkem sedneš, tak pak můžeš hrát. No.
0: No a pak je důležité, aby ta vaše muzika sedla i posluchačům a já věřím, že se dá, protože pořád hrajete, pořád vydáváte a lidi to pořád baví a mě taky a jsem moc rád, že jste dnes byli hosty rokle Českého rozhlasu Olomouc. Díky za návštěvu, mějte se hezky, ahoj.
2: Děkujem za pozvání. Ahoj.
1: Hele, my děkujeme za pozvání, je skvělý, že takhle dlouho se známe a ještě k tomu chci říct, že všem dětem, který mají dneska svátek, tak přeju, protože i naše Leontýnka doma bude mít svátek, tak hurá děti.
0: A k tomu příznačnou píseň na závěr z alba Weird in a Weird Way kapely Kill the Dandies Deep Sleep.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky, teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení. U sjezdu na Bratislavu levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory. Teď se nám povedlo, vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je, vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, znamená výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech zvláštní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, protože těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Tak já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to čtyři oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektrický stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky. Funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička.
1: Ano.
2: Která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že by se tam dostaly vodní částice, to znamená páry nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru. Vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
2: od rána,
1: v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7, už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta naváží na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9,
1: a koho můžete prozradit, nemůžete.
2: Ne, to
1: je lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, že jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašný peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: my se stala v Chicagu taková, teď jsem měl jakou v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce. Jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sebe hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte tady to pojmenování.
2: Už vrčím.
1: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
2: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to taky na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
1: Jak to, jako. Proč?
2: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako
1: mezi
2: hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. Tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovili, abych jí to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo? A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře léčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl nejpříklad z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: Jo, já, musíte mě pomoct.
2: Že, jako, že já tady jsem přišel, jako, na, jako, no a tak to, jako, to byl, jako, to je fakt, jako, frajer, no a tak i další, no.
1: Chodíte rád do divadla?
2: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst. Takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy. Jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy. Jako beletristicky, nejsou jako odborně. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět, jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také vždy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
1: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
2: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
1: Děkuju moc.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháňky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přeháňky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanč Krounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníků košických veslárů Peter Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Veslaru a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. S historií Veslaru je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich kolébky byli vyznavači skautingu Juraj Al-Saka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lord Gronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Jody Fee a jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvillu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long on Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Vestláry a dělněčná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

Typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalujou ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost, zabrneme směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, ta ti po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den, já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě, dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: Byla nějaká možná příprava?
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny. Nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla. Dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola 6 na vidílku postoupí vždy 4 zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň 2 noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, a přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti. Totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě 3 umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Pol.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No, tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nechty, které si okucujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, aha, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmikrásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je

0: tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na Herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli jsme. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
3: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
4: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
5: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
4: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
5: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
4: Snad, podle vůně.
5: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
6: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
6: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? Teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
6: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
6: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
6: No prosím tě, to...
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
6: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
6: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
6: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
7: Pojď sem, Čankliu. Co jsi mi to dala na stůl?
5: Váš obvyklý čaj, pane.
1: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
5: Já nerozumím, pane.
7: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
5: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
7: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
5: Nic takového jsem neudělala, pane.
7: V tom případě musím na plantáž.
5: A váš nápoj, pane?
1: Vylej ho. Je to odporná břečka.
3: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
6: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
3: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
6: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
3: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
7: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
3: Jistě, pane.
7: Pojď sem. Máš dobrý čich?
3: Výborný, pane.
6: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
3: Stůj, Čoupengu! Co jsi měl k snídani?
8: Zelí, pane.
3: A včera?
8: Zelí, pane.
3: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
8: Jenom zelí, pane.
7: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
3: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma spolí, pozor, ale...
7: Dáš nám valet?
6: Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
6: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
1: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
0: A pán?
1: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
0: To už není moje starost, pane šafáři.

panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout Bechyňské lázně. A víme taky, že, to už jsem říkal na začátku, a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou, všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu z Lín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte,
1: mám
0: pane Jiří.
1: Rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišťu, měl rád, na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme si třeba koulovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, je, dostal sladký zákusky a takový, no. A to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl za saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky...
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čářem, že? Strajda, on tam hlídal hranice, jenže bohužel ten vlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty vlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním seznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete.
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady vysíbevali kasárny, že, rusky. No, oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku, takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka. A my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je takový... Taková elipsovita je rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to, že paní Jaruško Barbořiková už přes 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, jo. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte.
1: Tak
0: děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano. Paní Jaruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: I vám.
1: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam, ze které pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherné dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to, hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleného jsme dělali do rána, nám to sežela koza, no ale prožila jsem tam nádherné dětství, tam i ta látka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. No, prostě dělali jsme všechno, vypřáhali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala, všechno jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl kulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. Já nevím ani, jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze měla malej krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval a ještě jsem, je mi 81 a vím, na Letní byla jedna paní, stará paní, a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, hrajou v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhle v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, Jeruško, tady Veronika Rakovník.
0: Verunko, povídejte, téma známe.
1: Nemluvili. Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavili hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo třeba, takový a měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem policii, Lamborghini Miura a Maserati Marak. A přišla jsem doma, neuslyšela, maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrance, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád lákalo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, přišli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant, jmenovalo se to na Gigantě a my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny, my jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný, no prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami, tam nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, no a prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele, teď tam bude zajíc, hele, a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali važanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, no prostě a pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a jako a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady jaký proto osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takový 5-6, jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, no, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: my jsme tam babička
0: pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a a jak tam chytají jak, s tím špenátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, to bylo steklej. A prostě to, jsme, to, a to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, byla, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco, a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
0: člověk ráno vám... vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Verunko, krásné to bylo.
1: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
0: Ano.
1: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a té hry a tak, ať si to užívají, no.
0: No ano, kde jsi se odehrává, ale skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, už je, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo to, z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
0: ale šťastně,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Verunko, zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc.
1: My jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra spíš se školou, na výletě. A nás byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem se říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: Vědovnici tady v Kempu.
0: Vědovnici? Na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď? Pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet. To jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano,
1: ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. Osmá třída.
0: Osmá třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? Osmá třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Dva dny. Počasí teda dneska to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takovej terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky. Já určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte. Krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy, malý housátka. Museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já, když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on, ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naděla, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psal se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla taky, asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci. Tak ona tam byla, ta historická školní tabulka na psaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně. Z jedné strany linky byly teda hodně široké,
1: a to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo? To, jak ona byla jako v dobrém stavu. Že tehdy se to udělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to tak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. No a od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne, to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měli. No, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu. No ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nezůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství, na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazií a kdy radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli, a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako tak jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu, a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byl nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli, nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako, aby jsme si dovolovali, nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to tam malete. A no, prostě vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne.
1: Jani, a to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
2: Dnešní děti, no, normálka, protože ta, jako by řekla, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle, to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako, no, zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
1: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáků, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit a víte, co mi řekl? A on řekl, kéž by Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne, ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
2: To bylo
1: zajímavé. Přirovnání.
2: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti v autě, a fakt na ten mobil jsou závislá, nebo já bych řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo jak.
1: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
2: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový, Kocour Bikéš, já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
1: Dobře, Jani, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala Noční linku.
2: A mějte se moc a moc dobře.
1: I vy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do Noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby se děli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takhle rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šedijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme zvírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství, tak jsme chodili i na Makovice zvírat a myslím si, že jsme měli a chodili jsme se s kačenama a zůsama koupat za dědečkou zahradou, byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy, kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková.
0: Chutnalo by to jinak stejně.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a tak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása, ty naše děti.
0: To se hezky poslouchá.
1: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
0: No to věřím, vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte, jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborový placky, který dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky, takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie, dobrýš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v Činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzou vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jel s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Káj a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let bejval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: Paní
1: chtěla
0: Marie,
1: říct.
0: Řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkala vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudcová, jako Hudcová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: A s tím jsem si, Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo? Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pan, ne, já nejsem Lucie, jo? A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to dodnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte, jedno, my tady se byčme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov a na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly ve staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylékají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. To bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30, před barákem a šli jsme cvičit, no, tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám, a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak krásný zbytek noci, naslyšenou, taky děkuju, dobré ráno. To už se blíží, za 2:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebladnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, 6 partají, druhý vchod, 6 partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory, když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek, a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly. A my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šili jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova, hrad Vouzov, moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ano, přeberou
1: ani oni
0: ten vzorec.
1: Moc se těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak se mějte hezky.
0: I vy.
1: Přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, plno sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji a já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná barevná skleněná bánečka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek, nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už zdobývali. Bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček, pán seděl na tým, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne, a za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladionké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola, měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě, tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat, já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No, ale všechno se zvládlo. Na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí. Doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No,
1: ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lído.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 14:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lído.
1: A dobrou noc.
0: Telefon
1: děkuji
0: uložte vám a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuji vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte? Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zounký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak život to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles!
8: Že by snad přece!
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně z dáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům, dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy býval.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjuracio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentu. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení Tak tedy s Bohem oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec k šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy, jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu kopyta buší. Ženem se kupředu při práci provědu, jak se

0: se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali, totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a shlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku,
3: tady vašnosti. Kam račte?
2: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
2: Kolik je tomu koni let, příteli?
3: 42.
2: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
2: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
3: Na 2-3 neděle.
2: Neděle?
3: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
2: Protože je tu se slabý?
3: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutý, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodlaje o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, všetci 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde? Samé.
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
2: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
2: Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
0: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty, prsty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
5: Pod pumpu s nima!
7: Pitrové, udavači!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
5: Jsou to špislové.
1: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní pikvikovci přikvačili v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
11: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
1: Winkle, Nathaniel Winkle.
10: Sportovec, pane?
1: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
1: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
12: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima děvče, pane.
12: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
12: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
12: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolaro Fičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna. Skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
12: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane. Mrtva.
12: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
12: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhne ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
1: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v 5, ano?
0: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk cestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
1: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
13: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žárlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
14: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří,

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.